0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte předposlední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. V 70. letech Karel Gott obdivoval britského zpěváka Tonyho Christieho a obohatil svůj tuzemský a německý repertoár několika jeho písněmi. Největším hitem Tonyho Christieho se v roce 1971 stala píseň Is this the way to Amarillo? Karel se rozhodl jí naspívat s českým textem Zdeňka Rytíře Kvítek Mandragory, který mu ovšem zapomněl říct, že jeho text už naspívala Helena Vondráčková. Ta si totiž na suprafonu stihla dřív než Karel zajistit subnakladatelská práva k této písni. Navzdory tomu Karel zpíval Kvítek Mandragory na koncertech a uvedl ho v roce 1972 i ve svém minirecitálu v televizním pořadu Televariete. Kvítek Mandragory se nakonec jmenoval i muzikál složený z písní Heleny Vondráčkové, který se dočkal své premiéry v pražském divadle Broadway v roce 2019.

Někdy v roce 2011 se Karel Gott vrátil z účinkování v jedné německé televizní show a hned po návratu mu volal do Pardubic. Pln nadšení mi řekl: Honzo, zapamatuj si název Il Volo. To je trio mladých italských tenoristů, kteří úžasně zpívají písničku Il Mondo. Věř mi, že o nich ještě hodně uslyšíme. Hned mi to docvaklo. Písničku Il Mondo s českým textem Jiřího Štajdla v máji naspíval Karel Gott už v roce 1966. Původně to byl velký hit italského zpěváka Jimmyho Fontány, kterému tuhle písničku zaranžoval sám Ennio Morricone a Fontána s ní dobil nejen kontinentální hit parády, ale i žebříčky v Latinské Americe. Hned jsem se začal zajímat, kde se chlapecké italské trio Il Volo vzalo. A dočetl jsem se, že tři teenageři soutěžili v roce 2009 v jedné italské televizní show, která se natáčela v italském Sanremo. A právě tam dostal režisér a autor této show Roberto Cenci doslova geniální nápad a hned ho taky uskutečnil. Spojil tři mladičké italské tenoristy Gianluca Ginoblého, Piera Baroneho a Ignácia Boscheta v trio a chtěl, aby se kluci stali pokračovateli v 80. a 90. letech po celém světě nesmírně populárního tria Tři tenoři. Tvořili ho tenkrát Luciano Pavarotti, Placido Domingo a José Carreras. Kluci z tria Il Volo zpočátku zpívali popové písně, aby se k opeře nakonec přece jen dostali. Před 10 lety natočilo Il Volo album Note Magica, které bylo poctou třem tenorům a jeho nahrávání se jako zpěvák a dirigent zúčastnil sám Placido Domingo. My si teď ale poslechneme úplně první hit tria Il Volo, kterým se stala písnička Il Mondo.

Tak jak se vám italské nadžánrové trio Il Volo líbilo? Předpokládám, že jste se stali jeho fanoušky jako já. A pro úplnost dodávám, že Il Volo bude koncertovat v pražské O2 aréně už 18. října příštího roku. Už po čtvrté přiveze do Prahy kouzlo Itálie, sílu tří hlasů a výjimečný hudební zážitek, který spojuje klasiku s moderním citem. Il Volo nabídne průře svým repertoárem od klasických árií po filmové melodie. A já vám teď budu vyprávět o britském zpěvákovi Cliffovi Richardovi, nositeli řádu britského impéria, který byl v roce 1995 povýšen královnou Alžbětou II. Do rytířského stavu. Asi největším hitem Cliffa Richarda je popová píseň We Don't Talk Anymore, kterou si teď ale poslechneme v interpretaci Karla Gotta. Textař Eda Kretschmar svůj text nazval To jsou fámy.

Jednou z nejkrásnějších písní, kterou kdy naspíval Peter Pan britské populární hudby Cliff Richard, je rozhodně poproková balada Miss Unites z roku 1975. Poprvé vyšla na Richardově singlu, který měl entablovat Elvise z Albionu jako rockového zpěváka. O tom, jak se tahle písnička vryla nejen do srdce jejího interpreta, ale i do srdcí jeho fanoušků doslova po celém světě, svědčí fakt, že ji Cliff Richard v průběhu následujících let naspíval ještě několikrát. Písničku Miss Unites do svého repertoáru přijali Art Garfunkel, Demis Russo, Rick Springfield, Johnny Logan se sborem Elvise Presleyho The Jordanas, Pavel Vítek a Karel Gott. Největší úspěch s touto písní měla irská chlapecká formace Westlife, která ji nahrála v roce 2002. Píseň Miss Unites vám teď ale zaspívá její původní interpret Cliff Richard.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V našem pravidelném každotýdenním setkávání jsem vám už vyprávěl, že mě vždy zajímaly a zajímají crossoverové projekty, ve kterých se spojí operní pěvci s popovými zpěváky. Je to přínosné pro samotné zpěváky a pro publikum je to víc než zajímavé. Ne vždycky se to samozřejmě povede. V roce 1998 se na novém albu Cliffa Richarda Real As I Wanna Be objevil jeho duet se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Od prvního momentu, kdy jsem tuhle píseň poprvé slyšel, ji miluji. Věřím, že půjdete v mých stopách. Pamětníci si možná vzpomenou, že Karel Gott v roce 2000 uvedl s Láďou Křížkem tento duet na vánočním turné pod názvem Žít svá léta. Škoda, že ho tenkrát nenatočili. Duet Vita Mia vám teď zaspívá Cliff Richard se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Máte se na to těšit.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky a nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. A teď vám budu vyprávět o americkém skladateli, textaři a zpěvákovi Neilu Diamondovi. Ač vám jeho jméno asi nic neřekne, jeho písničky znáte určitě. Traduje se, že Neil Diamond píseň opěvující sladkou Karolínu napsal v roce 1969 za jednu jedinou hodinu v jednom memfiském hotelu, okouzlen půvabem dcery amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, když uviděl její fotografii na titulní stránce amerického časopisu Life. Písničku Sweet Caroline naspíval v roce 1998 na své album Roky mého mládí Karel Gott pod názvem Vstříc náhodám.

Na koncertě Neila Diamonda v mnichovské olympijské hale jsem byl před 12 lety s mým přítelem Lukášem. Strašně jsme se na koncert těšili. A to se mě velmi, velmi nevyplatilo. Před koncem první půlky koncertu se mi začalo dělat děsně blbě. Udeřila strašná deprese, se kterou se dlouhodobě léčím. Kdybych byl na koncertě sám, zvedl bych se a šel si lehnout. To jsem ale Lukášovi nemohl udělat a do konce koncertu jsem trpěl jako zvíře. Ale zpátky k Neilovi Diamondovi. Podle amerického hudebního časopisu Billboard je Neil Diamond po Barbře Streisandové a Eltonovi Johnovi třetím nejúspěšnějším interpretem americké pop music pro dospělé. Ve svých písních se už od začátku jeho kariéry dařilo Neilovi Diamondovi spojit prvky rocku, folku, country, popu a latin music a díky svému vyhraněnému rukopisu a sugestivnímu vznešenému projevu stanul na čele americké hudby středního proudu. Jedním z jeho velkých hitů se v roce 1972 stala píseň Song Sung Blue, kterou u nás Karel Gott naspíval s českým textem Zdeňka Rytíře Zvon snů a čas od času se k ní na koncertech rád vracel. Je to prostě hit jako bič a nic na tom nikdy nezmění skutečnost, že se v jejím slavném nápěvu nechal Neil Diamond víc než trochu inspirovat samotným Mozartem.

Už od roku 1968 se o Neila Diamonda zajímal Hollywood a filmové studio Universal mu dokonce nabídlo smlouvu na natočení 5 filmů. Plachý a nesmělý Neil Diamond ale veškeré filmové nabídky dlouho odmítal. Zlom nastal až v roce 1980, kdy se Neil Diamond objevil po boku britské herecké legendy Laurence Oliviera v remakeu prvního zvukového filmu Jazzový zpěvák z roku 1927 s Alem Jolsonem v hlavní roli. Za roli syna židovského kantora, který se snaží uspět ve světě hudby, byl Neil Diamond nominován nejen na Zlatý glóbus, ale stal se i prvním držitelem anticeny RECI pro nejhoršího herce roku. Filmový remake Jazzový zpěvák prostě propadnul na celé čáře. Co z něho zůstalo a co prověřil čas, jsou písničky, které do něho napsali Neil Diamond a francouzský chansonnier Gilbert Beco. Tady je jedna z nich nazvaná Love on the Rocks. A já pro úplnost dodávám, že ji u nás krásně naspívala Jitka Zelenková s textem Edvarda Pergnera Tvoje dobrý trop.

V roce 1976 vydal Neil Diamond album Beautiful Noise, které je dodnes považováno za jeho nejlepší. Karla Gotta na něm okamžitě zaujala titulní píseň a dřív než u nás vyšla na albu Karel Gott 78 s českým textem Zdeňka Borovce Nádherný chor, už ji měl ve svém německém repertoáru a bodoval s ní v nejrůznějších hitparádách v německy mluvících zemích. Před třemi lety jsme s Lukášem viděli na New Yorkské Broadway nádherný muzikál Beautiful Noise, složený z největších hitů Neila Diamonda. Yeah.

Vlasteneckých písní jsme si užili až. Ať už to byly písně o lásce k vlasti, nebo písně o budování lepších zítřků. Vlastenecké písně mají ale i ve Spojených státech amerických. Neil Diamond s modrookým Frankiem, jak se Sinatrovi často přezdívalo, naspíval v roce 1994 duet The House I Live In, That's America to Me, dům, ve kterém žiji, to je pro mě Amerika. Frank Sinatra ji solově naspíval už v roce 1945 do stejnojmenného 10-minutového filmu. Film získal o rok později čestného Oscara a Zlatý Globus a Sinatra ji pravidelně uváděl na svých koncertech. Nikdy prý ale nezněla tak dojímavě, naléhavě a s takovým přesahem, jako když ji naspívali v roce 1994 v duetu Frank Sinatra a Neil Diamond.

80. letech bylo u nás nesmírně populární manželské duo Albano Carisi a Romina Power. Romina byla dcerou amerického filmového herce Tyrona Powera a s Albánem Carisim se poznali už v roce 1967. V roce 1970 se vzali, aby o 5 let později vydali první společné album. Rok 1982 se stal vůbec nejúspěšnějším rokem jejich pěvecké kariéry. V Itálii měli v tomto roce hned 4 písně v tamní hitparádě a s písní Felicita obsadili 2. místo na Sanremském festivalu. Když v roce 1994 zmizela v New Orleansu jejich dcera Ilenia, manželský pár Romina Power a Albano Carisi zrušil všechny své koncertní aktivity a veškerý čas, peníze a úsilí věnoval hledání zmizelé dcery, která v Americe přerušila studia a rozhodla se procestovat svět. Ale jejich pátrání, stejně jako pátrání policie, nepřineslo žádný výsledek. Spekulovalo se o tom, že 23-letá Ilenia spáchala sebevraždu skokem do řeky Mississippi. Albánovo manželství s Rominou Power skončilo v roce 1999 v troskách a na jeho rozpadu se podle vyjádření manželského páru nejvíce podepsalo právě zmizení jejich nejstaršího dítěte. V roce 2013 ale se někdejší manželé dali profesně znovu dohromady a začali znovu koncertovat. Albano v roce 2017 přiznal, že to byl právě zpěv a koncerty po celém světě, které mu pomohly vyrovnat se se zmizením jejich nejstaršího dítěte. Takhle na koncertech zpíval árii prince Kalafa Nessun Dorma z Pucciniho opery Turandot.

S Albánem Karísim jsem se sešel jen jednou a nemám na to vůbec hezké vzpomínky. V roce 1998 byl Albán hostem dvou vánočních koncertů Karla Gotta v pražské Lucerně a ke Karlovi, který byl tenkrát značně hlasově indisponován, se nechoval vůbec kolegiálně. Nikdo z nás netušil, jak komplikovaná povaha se v tomhle horkokrevném Italovi nevelkého vzrůstu skrývá. Když Karel a Albán dospívali slavnou italskou píseň Santa Lucia, Albano se bez předchozí domluvy rozběhl a z jeviště skočil na parket Lucerny a chtěl po Karlovi, aby to po něm zopakoval. To indisponovaný Karel ještě zvládl. Albano se pak na parketu znovu rozeběhl a bez problému na jeviště Lucerny vyskočil zpátky. To už Karel nezvládnul a tomu, aby se na jeviště Lucerny vrátil, mu museli přistavět židli. Trapas jako hrom. Takovéhle věci si kolegové prostě nedělají. Albano Carisi tenkrát slavil comeback se svými merzemi skladeb klasiků a takhle tenkrát nahrál Čajkovského klavírní koncert bémol. A právě touhle nahrávkou se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounár. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, já tě také zdravím, zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, útivé, všecko to saká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
1: Já to naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení.
0: Humoriáda.

0: Jsme v Humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pak, když k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano, hele, můžeš kličkovat mezi auty mimo jo, pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mně několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče, jo, a teďka já jsem ho neměl, čičal. A ona se lekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál, ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže pekličko.
0: Je důležité být ve spojení.
1: Ano, samozřejmě, ano. Ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde. Ale máme zase helmu, máme helmu.
0: Ano, na rozdíl to je
1: od dalších tříkolkářů, koloběžkářů, boltů, neboltů, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
0: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
1: Ale oni by měli znát jako dopravní předpisy, ne?
0: Mm-hmm. Jo, jenom prakticky k tomu skútru, na rozdíl od auta je to rychlejší, v létě tě to osvěží,
1: to možná,
0: ale zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
1: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
0: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
1: Minerálka, malý nákup, vejde se.
0: Tak děkujeme za informace o obsahu úložného prostoru na skútru. A teďka. Jdeme na to. Čím osvěžíme posluchače v našem archivu?
1: Já si myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou. Co ty na to?
0: Moje první taneční by tu byly povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
1: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle octl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš, kvádro, vole, jsem muskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Jejich pohledy začali oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi, zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana. Moje první taneční podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
1: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzervatoři nechodili, protože my jsme měli...
0: Jste to měli ve škole.
1: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale člověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal valčit člověče a ona z toho byla čtverilka. Víš, jako pohybově. Ale... Obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl poslední Stardance a to ti můžu říct, protože jsme takhle v tomhle letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo to je jedno. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, když jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil, ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct, všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to neočuráš.
0: Takže Zounar ve Stardance
1: nemůžu, to já bych, to by bylo opravdu zvoraný parket. Doplnej, hluboké brázdy.
0: Někteří tam byli jako zábavné typy, ne jako tanečníci.
1: Ono všechno jako úplně neutáhne.
0: Opustíme toto téma.
1: Ano.
0: Jinak dovolená a tohleto, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění povínku?
1: No tak já stojím a natřásám se.
0: No, takže nějaký ten třes tam je.
1: A spíš jako už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, to má živá muzika, tak oni lidi opravdu náhle se hrajou fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík. Hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jedou.
0: Ty jsi řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela.
1: Jasně.
0: A Ploužák by si zvládnul.
1: No přece. To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
0: Stačí.
1: Ne, do kapes na džínách,
0: jo, tak,
1: víš co, a už to. A už jde to hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
0: Ano.
1: Jo.
0: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte, přátelé.
1: Takže už jste vedle v parku.
0: Ano. Hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Tepfr. Aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a Rána v trávě.
1: No tak podívej.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás ještě jednou. Zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Zdravím Dobré.
2: Vás. Ano.
4: Děkuju.
3: Karel Bojkovic a já bych psal pokračování.
2: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne.
3: Ano.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava, posluchačka stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
4: Děkuju.
5: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
4: Díky.
5: Všeho.
4: Vám tež. A kdy, co si dáte? Dáte si pokračování anebo si dáte Tomáše Tepfra?
5: Dám si pana Vidru určitě.
4: Dobře, máte ho mít.
5: Mějte se hezky.
2: I vy, naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Magdalena z Hradce Králové, zdravím
4: je. Zále. Hradec.
6: Vám krásný den a volím jedna.
2: Ano, čili A, díky moc, naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás na oba dva a prosila bych pokračování.
4: No tak vidíte to.
2: Ano, díky.
4: Vašek vede.
2: Vašek vede nad Tomášem, oba byli humoriádníky zde ano, a někteří ano. ještě jsou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
4: No tak,
2: děkujeme.
4: Myslíme, co je.
2: Brno taky, ano. Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavla i vašeho hosta.
4: Dobrý den.
2: Děkujeme
9: Ačko,
2: pěkně,
4: děkujeme.
2: Naslyšenou.
4: Na kávu.
2: Já myslím, že průzkum máme ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usadl kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek. Vašek Vidra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
4: Jo.
10: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr. A dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Joža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Joža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Joža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Joža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Joža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Jóža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat, ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Je ano. Posluchačka Anastázie.
2: Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastejša, že? To je taky no. Zpěvačka slavná.
3: No, z moderní, no.
1: Trošku, už je ve středním věku.
2: Co si dáte?
1: Tak, co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, ano. Že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibora Jandy a duet z Heidi Janku, taky ten režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás šest, za B. Chlapci a chlapi.
3: Chlapci a chlapi.
2: Ne. To vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo ano, o studentech. Tak ano. Škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky míň, to tak. Znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte.
3: Ne.
1: To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji vám.
1: Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu Trnku. Budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si je pamatuju. A vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky, protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3 ve Trojce. Myslím, že to je to největší studio. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako...
1: Švagrovou.
2: A já jsem měl říct, kdy se, prosím tě, vláďa vrátí? A já jsem řekl, prosím tě, kdy se vláda vlátá? A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa, jo, vláďa. A teďka já jsem věděl, že to...
1: To tam.
2: A ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, vláda vrátí, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm-hmm. Ale vláďa vráda vlátí, je to tam.
1: Dobře, budeme sledovat, let. Až to budou dávat. Bylo nás šest, schválně, jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vláďa, ne. Co se vládí.
2: Vláďa vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa vrátí. Takhle. No, peklo to bylo.
1: Dobrá. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoru.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek z Tatier.
2: Ano.
4: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný. V teplu a v pohodlí prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla, Petře, tvoje chvíle. ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat a já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem nahlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek staté.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounár?
2: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
1: A tu hraješ tu Bílou paní, ne?
2: Ne, to ne, ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha.
1: Aha. Který má... A toho si ona veme?
2: Ano, to taky ne, ale to by musel být nějaký bílej panák. Ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu. A potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
1: no,
2: že
1: takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
2: Ano, můžou určitě každopádně.
1: A kde to bude?
2: Je to prosím tě www.bílá-strašidlo-na-zámku.cz a tam si to všechno najdou. Dobře. Takže to bych tady jmenoval opravdu jo, 20 minut zámky.
1: My se vracíme na humoriáda.cz, ano. Tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko, Josef Mladý a Josef Náhovský.
2: Jo? Taky o tanci.
1: Humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu no. Kapradiny.
2: Jésky. Yes.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím.
3: Také zdravím.
2: Jsem chtěl říct i Slaňocha, ale to je Martin, že jo, vlastně.
3: Slaňoch, ježiš, to je.
1: No.
2: Já jsem chtěl říct, že to je nějaká retropřilba, ne?
3: Co retropřilba?
1: Retropřilba na tom skutru.
3: Ne, to jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: No. Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
3: Tady je, já ji mám tady vedle
1: sebe. Jo, takhle, pán, pozoruje webkameru.
3: Podívejte, takováhle krásná přilba.
1: Střednice.rozhlas.cz, tam uvidíte retro přilbu.
3: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
3: Jasné,
1: tak, my vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Náhlovský, jo.
1: Děkujeme.
3: Dobře, máte mít hezký den.
1: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Halo, halo.
4: Tady je Jirka Serčan, dobrý den, já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
4: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina, ale to nevadí, Vašku.
1: Zdraví Pavla a Zounara, nebo Martina, včera to už je jedno. No,
3: co si dáte?
4: Je to těžký, oba dva jsou dobrý, no.
3: No, tak je to těžký.
1: A nebo B, pojďte.
4: No, Ačko.
1: Ačko, vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Tady je Vašek Droburka, zdravím do studia Humoriády, chlapi, odsypávám to.
1: Děkujem.
5: Já se velmi těším, vždycky musím být pro Bčko.
1: Dobře.
5: A dobře.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak a ještě pozveme.

0: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
1: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
0: Počkej, ty jsi někdy tančil?
1: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
0: No, dobře. Dobrý, srovnáme. Chruplo, to nebyl samozřejmě tenhle ten festival, to byl festival o Wolschovou nohu, ale nevadí.
1: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
0: Tomu všichni věříme.
1: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci. Pro pokročilé při diskotékách.
0: A co se tam prosím tě učí?
1: To je pro vás pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konzervovat, konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
0: To všichni umíme.
1: Jo?
0: Smím prosit, milostivá paní?
1: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, žachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. A je vyzkoušený to do toho, leta praxe.
0: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
1: Jste tam dlouho nebyl, co na tom? Nebo šéfe, ploužáček, jde krásný ploužáček. Přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
0: A co to je krmit uši?
1: Jakože ji budete oblbovat, ne? To je, se každý u nás nadíze jasný.
0: To je takové původní.
1: Ale šéfe, vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte ohodit. Pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
0: Jo, ale proč?
1: Depeš, vole.
0: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
1: Na to já mám, šéfe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po ty jedný a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
0: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního
1: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
0: Víš, to jsem nevěděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech.
1: Při čem?
0: Rituální. Ritus, to je...
1: Stačí, tam mě velmi často posílají.
0: Ne, to je něco jiného.
1: A latina mi nedělá.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál, když dáte dost Aček, když dáte Bčko, nastoupí vysněná sekretářka ze Silvestra s Petrem Haničincem.
4: To by mohlo být hodně zajímavý.
3: Uvidíme, necháme to na našich dámách a pánech u rádia. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Opět připomenu telefon 731 800 900. A následuje písnička skupiny Olympic Kufr. A to mi napovídá, že se mám zeptat Martina, co on a dovolená prázdniny budou, nebudou.
4: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou. I mezi tím turné my máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden. A to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska, na kanály, a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále. Dámy jsou už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater, ano, do Rimbavské Soboty, Rimba Sombat, Filekovo, kde moje mama malá rodinu a tak tam jdeme aj za ňou, tak za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbávali poslední roky.
3: Tak to dohoníte po Česku.
4: Ano, přesně tak.
3: Takže teď Kufra.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak v tuto chvíli už známe vítěze, už je dohlasováno.
2: Ano.
1: Martine, bude to o tanci, tím jsme začali, tím to taky zakončíme.
2: No tak jo.
1: Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví, to je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Taneční reví a nepfiltry, šminky, piškoty, Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano, piškoty. Tak to přesně, a flitry a šminky, a ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
4: No, erotický původ to má kdekdo? Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká nauční slovník. Tanec je pohybová činnost, vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je, Aloš? Pamatuj se, co se děje?
4: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aloš, pamatuj se.
4: Já vám dám rytmický vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, nech toho bejt. Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový ten pocit z krásného pohybu.
4: To hezky posloucháš, šéfe, ale praxe je jiná. U nás na diskotece je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
3: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
4: To bych musel být blázen. Se radši vemu mladou maďarskou švédku.
2: Co jste vzal starou českou polkou?
3: Alois, já hovořím o tanci.
4: Já taky, šéfe, to by byl tanec.
3: Vraťme se ke slovníku. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
4: Hej, šéfe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
3: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
4: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prý byl u vás tanec.
3: To sem nepleť, to sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
4: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
3: Ale jsi nerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
4: Sosedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prej dostal pár facek.
3: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
4: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
3: Já jsem tě varoval.
2: A já...
4: No, ale to nejde, to nejde...
1: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane disjockey.
2: No podívej.
1: Moc na ní nekoukej.
2: Ano, jim to byl hit velikánský.
1: Ale rádio poslouchej, musíme říct.
2: Ano,
1: do
2: poslouchej, proč ne? A každopádně hezký léto.
1: Ano.
2: S hezkýma písničkama, samozřejmě u vás na stanici.
1: Přeje Martin Zounár, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
2: Ahoj.

0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Bylo 5 hodin. Prezident Pavel nepojede na summit NATO v Ankaře, rozhodla o tom vláda. Opava odkoupí nefunkční restauraci a pozemky u Stříbrného jezera. Bruntál postavil novou cestu k budoucí zahrádkářské kolonii. Dnes bude slunečno s teplotami do 29 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Prezident Petr Pavel na červencový summit NATO nepojede, rozhodla o tom vláda. Delegaci povede premiér Andrej Babiš z ANO, do turecké Ankary s ním pojedou i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše jsou za rozhodnutím vlády praktické důvody. Kabinet podle něj nebrání prezidentovi ve výkonu ústavních kompetencí.
2: Ty důvody, aby ta delegace byla v tomto složení, jsou naprosto praktické. Tady není žádný důvod, že bychom měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích. Před 2 týdny jsme schválili ho do čela delegace na valné shromáždění OSN.
1: Prezident se k rozhodnutí vlády vyjádří dnes dopoledne. Už dřív ale řekl, že pokud nebude součástí delegace, podá kompetenční žalobu. V takovém případě by se jí ústavní soud věnoval přednostně, potvrdila to mluvčí soudu Kamila Abasi. Město Opava odkoupí pozemky u tamního Stříbrného jezera od soukromého majitele, získá za 16 milionů korun i prázdnou budovu restaurace a okolní plochu, včetně veřejné pláže. Rozhodli o tom opavští zastupitelé. Pozemky i budovu v roce 2024 poškodily záplavy. Padlé hranice umožní získání těchto nemovitostí další rozvoj rekreační oblasti. Ministerstvo dopravy doporučuje zákazníkům nakupovat elektronické dálniční známky u oficiálních prodejců. Ušetří tak za provizi, kterou si za zprostředkování účtují neoficiální prodejci. Kupující můžou využít weby e-dálnice.cz nebo e-dálnice.gov.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Pokud nemám možnost koupit si dálniční známku online, mohu využít pobočky České pošty nebo síť čerpacích stanic Eurooil a Robin Oil na území České republiky.
1: Jednodenní elektronická dálniční známka pro české dálnice stojí oficiálně 230 korun, desetidenní 300, měsíční 480 a roční 2570 korun. Pro ekologická auta jsou ceny nižší. Radnice v Bruntálu dokončila příjezdovou cestu ke vznikající zahrádkářské osadě. Kromě samotné vozovky muselo město postavit taky most přes Bukový potok. Nová cesta vede z ulice Terezie Kronesové kolem brány do staré zahrádkářské kolonie. Městu chybí dokončit inženýrské sítě a plot kolem areálu, říká mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.
4: Jednou z variant je rozdělení plochy na zhruba 75 až 80 zahrádek. Definitivní rozvržení a počet zahrádek se ale bude odvíjet teprve od dalších případných požadavků Českého zahrádkářského svazu, například na parkovací plochy, manipulační plochy a podobně. Založení prvních zahrádek bude osada připravena nejspíše v příštím roce.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až skoro jasno, jen přechodně přibude více oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty 25 až 29 stupňů a na horách naměříme do 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz na silnicích a dálnicích v kraji je v tuto chvíli bez komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Začínáme, a to s dobrým ránem Českého rozhlasu Ostrava s datem 23. června roku 2026. Máme, přátelé, 4 minuty po 5. A u mikrofonu kromě Lucky Kociánové i Petr Soukup, kdo zůstává s námi, může se těšit každých 30 minut na ty nejaktuálnější zprávy. Vše zabalíme do pestrého hudebního koktejlu, v těch nejbližších minutách v něm zahrají a zaspívají Lucie, Marta Kubišová nebo třeba němečtí Alphaville a nabídneme také reportážní příspěvky našich redaktorů, kteří mapují to, co se aktuálně v regionu děje. Vše dobré.

0: Součástí ranního programu Českého rozhlasu Ostrava teď byla i Marta Kubišová, 5 hodin 11 minut. Záliba v hledání pokladů přinesla v Orlové nečekaný výsledek. Strážník díky vlastnímu detektoru kovů odhalil na dětských hřištích ostré plechovky anebo hřebíky a inspiroval radnici k pořízení vlastního přístroje. My vám více k tomuto tématu povíme v reportáži krátce před 17:30. Teď ale připomeneme historii spojenou s dnešním datem 23. června.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Úterý 23. června. Svátek má Zdeňka a Zdenka. Všechno nejlepší vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Základní kámen Domu umělců v Praze Rudolfina byl položen před 150 lety v roce 1876. Slavnostně otevřeno bylo po 8,5 letech prací. Pohádka, která stojí na začátku rozhlasových nedělních příběhů, byla odvysílána před 80 lety v roce 1946 a jmenuje se Modré pírko. Podle textu Joži Toucové-Mettlerové ji upravila Marie Rousková a nastudoval ji legendární režisér, pedagog a zakladatel rozhlasového dětského souboru Miloslav Disman.
2: Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusil!
1: Karel Poborský rozhodl svým geniálním dloubákem čtvrtfinále proti Portugalsku na mistrovství Evropy ve fotbale v Anglii před 30 lety v roce 1996. Naše fotbalisty pak čekala v semifinále Francie. Tu vyřadili na penalty. Ve finále prohráli až prodloužení s Němci. Jak dopadnou naši na aktuální mistrovství světa? To rozhodne další zápas s Mexikem pozítří. Občané Velké Británie před 10 lety v referendu rozhodli, že už nechtějí dále setrvat v Evropské unii. Brexit byl tehdy jedním z nejčastěji používaných slov. Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová má dnes 75. Výlety. 65 slaví vedoucí programu Libereckého rozhlasu. Průvodce víkendových výletů na všech regionálních stanicích Pavel Kudrna.
3: A navíc jsou tu pro vás další rozhlasové výlety, které vás provedou po zajímavých místech naší země.
1: Tak všechno nejlepší, vám všem pěkný den.

0: Němečtí Alphaville a velký hit 80. let, nahrávka Sounds Like Melody, 5 hodin 18 minut.
1: Počasí.
0: Tak mrkneme se na aktuální počasí. Aktuálně na severní Moravě a ve Slezsku všude jasno a slunečno, co se teplot týče. V Karviné teď naměříte 15 stupňů Celsia, v Opavě je teplota o 2 stupně nižší. Prognoza na celý den říká, že bude krásně a letně, většinou skoro jasno, případně polojasno, jen přechodně přijde více mraků, ale bez deště. Teploty až 29 stupňů, na horách naměříte do 23.
2: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
1: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 23 minut a v tomto čase míříme na Karvinsko. Vášnivý hledač pokladů z Orlové přispěl k bezpečnějším dětským hřištím. Strážník Martin Gabriel vyrazil se svým detektorem kovů do terénu a mezi prolézačkami a skluzavkami našel řadu ostrých a nebezpečných předmětů. Radnice chce proto pořídit vlastní detektor a zavést pravidelné kontroly dětských hřišť.
1: Tady přímo u toho sloupu, tady byl ten větší hřebík. Zrezavý hřebík, ale tak ostrý, že opravdu se zase zapíchli. Ten byl nebezpečný, ale jinak utržená plechovka taky ostrá, ta byla u té skluzavky tam.
2: Tady u té skluzavky?
1: Tady u té skluzavky tam byla vlastně kus té plechovky ostré, vlastně ta byla přímo na kraji ty skluzavky.
2: Popisuje mi orlovský strážník Martin Gabriel, který tohleto hřiště důkladně prohledal svým vlastním detektorem kovů.
1: Tak tady byl velký hřebík vlastně u tohohle, u té pavučiny z provazu.
2: Což tady vidíme, že ty děti kolem toho se pohybují, ano, tady jsou dopady, to, úplně to jde ještě vidět ty stopy.
1: Ano, takový dobrý pocit z toho, že vlastně člověk něco najde a to dítě se o to nezraní.
2: Je to totiž zajímavý příběh, on sám je takovým amatérským hledačem pokladů a tak svému zaměstnavateli městské policii tento přístroj zapůjčil.
1: S manželkou jsme se rozhodli, že ty vycházky spojit s něčím. Chytlo nás to, takže chodíme vždycky nějaké lokality, kde si to vytipujeme. Vždycky se něco dejde, nějaká mince starší, mám už mince z roku 1817.
2: Vy si tak utužujete fyzičku, kterou potřebujete určitě pro práci strážníka.
1: Člověk nachodí nějaký kilometry i, jak se říká, něco nakope, protože když vykopu 10 dír, z toho je 10krát nějaký šrot nebo nějaký nepořádek, takže člověk se utuží i takhle.
2: Nápad se hodně líbí orlovské učitelce Petře Pavlíkové.
3: Určitě by to tu bezpečnost těch dětských hřištích potřebovalo nějak posilit, aby to bylo všechno v pořádku.
2: Opravdu hřebíky se našly a podobně.
3: No, určitě to bude úplně skvělé.
2: Takových hřišť, které by potřebovaly stabilní kontrolu pomocí detektoru kovů, má město 12. Z Orlové Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Po kapele Beach Boys nabídne Lucka Kociánová krátký zpravodajský souhrn.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Přibližně 200 zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu a jejich sympatizantů se v pondělí v Ostravě sešlo před budovami těchto médií. Zapojili se do výstražné stávky, protože mají obavy z ovládnutí veřejnoprávních médií a ztráty nezávislosti a nesouhlasí se zrušením koncesionářských poplatků. Tresty za neplnění výživného by mohly být přísnější, počítá s tím novela trestního zákoníku, ke které by se dnes měli vrátit poslanci. Do vězení by se znovu mohli dostat lidé, kteří alimenty neplatí třetinu roku. Návrh koaličních poslanců míří do druhého čtení. Podle opozice stačí současná úprava, která trestá jen ty, kteří neplacením alimentů vystaví dítě nebezpečí nouze. Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské obnoví po několikaleté přestávce prezenční studium v Mostě. Od akademického roku 2027 až 2028 chce nabídnout tři nové obory zaměřené na geodézii, moderní technologie a obnovu krajiny po těžbě. Přijímací řízení plánuje vyhlásit příští rok. Nové obory reagují na proměnu regionu i potřeby trhu práce. Nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji jsou stále ostravské Dolní Vítkovice. V loni je navštívil více než 1 milion návštěvníků. Druhé místo patří ostravské zoologické zahradě a třetí je výstaviště Černá Louka. V první desítce nejoblíbenějších turistických cílů je také Dinopark, Stezka Valaška, Landek Park a nově také poutní kostel na Krnovském Cvilíně. Začínají dny nové opery Ostrava. Festival ode dneška do soboty nabídne 7 děl. Světové premiéry mají dnes dvě uváděné opery Kompany Kristýny Švihálkové na motivy novely Samuela Becketa a opery 61 David anglického skladatele Richarda Ayrse, která pojednává o demenci jeho otce a kterou složil právě na objednávku ostravského festivalu. No a jaké bude dneska počasí? Čekáme polojasno až skoro jasno, jen přechodně přibude více oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty 25 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku dávejte pozor u sjezdu na Třinec a Žilinu. Na 64. kilometru řidiči hlásili větší výtluky v pravém pruhu. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Každé úterý dopoledne vysíláme naši pravidelnou poradnu, jakému tématu se budeme věnovat právě dnes, 10 minut po 11. hodině. To povím po písni Heleny Machálkové a Petra Spáleného. Mějte pěkné ráno.

S Petrem Spáleným se loučíme přesně v 5 hodin a 40 minut. Dnes je úterý, znamená to, že po 11. hodině nabídneme naši rozhlasovou poradnu, do které se svými dotazy budete moci zapojit samozřejmě i vy, naši posluchači, a to prostřednictvím telefonní linky 596 11 22 66. My se dnes v poradně zaměříme na požáry, a to tedy konkrétně elektrických kol a koloběžek. Na co si dát pozor a proč nedávat tato vozítka do nabíječky večer? Jak bezpečně třeba nabíjet akunářadí? I na to se budeme ptát Miloše Střelky z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Nezapomeňte poslouchat, začínáme 10 minut po hodině 11. Teď Fleetwood Mac a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.

0: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům, zastihli jsme Evu Richtárikovou, přejeme pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pojďme zhodnotit, jak to právě teď vypadá.
1: Tak v celém regionu máme málo oblačnosti, polojasno nebo skoro jasno. Teploty se pohybují od 16-17 stupňů až do 10 stupňů například ve Světlé hoře nebo v Rýmařově. A na horách jsou teploty mezi 10 až 13 stupňů Celsia a fouká pouze slabý proměnlivý vítr nebo je úplně klidno.
0: Je tady úterý 23. červen, jak bude?
1: Očekáváme jen přechodně během dnes většinou oblačnost, jinak bude polojasno nebo skoro jasno. Teploty dnes vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni a vítr se během dne jen mírně rozfouká na severní, severovýchodní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na středu a co zítra?
1: V noci se opět vyjasní a bude poměrně chladno, podobně jako dneska. Nejčastěji teploty mezi 16 až 12 stupňů Celsia. V údolích opět mohou klesnout až na hodnoty kolem 10 stupňů a vítr povane pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne už bude jasno nebo polojasno, ani zvětšenou oblačnost už neočekáváme. Teploty mezi 26 až 29 stupňů Celsia, na horách mezi 20 až 24 stupni a vítr povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Tolik informace o počasí nabídla je Eva Richtáriková. Děkujeme za to a přejeme pěkný den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: I dnes po 13. hodině bude ke slyšení pořad Alex a host. Koho si moderátorka Alex Minářová pozvala a na co se našeho hosta bude ptát?
1: Léto je tu a s ním i slunné dny a čas dovolených. Co dělat, aby vaše kůže přečkala nápor slunečních paprsků bez úhony? Poradí dermatovenerologka profesorka Monika Arenbergerová. Ptát se jí budu i na její plány na léto, i zda kovářova kobyla náhodou nechodí bosa. Tak si nás nalaďte, Alex a host začíná po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Radní Havířova odvolali jednatele městské realitní firmy Masaroviče obviněného z korupce. Organizace Cermat zveřejní výsledky druhých přijímaček na střední školy. Lichnov na Bruntálsku opraví střechu tamní mateřské školy. Dneska bude polojasno a teploty až 29 stupňů. Dobré úterní ráno přeje Lucie Kociánová. Bývalý politik hnutí ANO Robert Masarovič už není jednatelem městské realitní agentury v Havířově. Kvůli obvinění z korupce a ovlivňování veřejných zakázek na opravy městských bytů ho z funkce odvolala rada města. Radní taky rozhodli, že hospodaření v městské firmě prověří audit. Masarovič je v kauze údajné manipulace zakázek Havířova obviněný spolu s dalšími 19 lidmi. Hrozí jim až 12 let vězení. Masarovič už dřív jakoukoliv vinu odmítl. V Českém rozhlase a České televizi o půlnoci skončila jednodenní výstražná stávka. Jejich pracovníci protestovali proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků. Plánovaný převod pod státní rozpočet by podle nich omezil nezávislost a stabilitu médií. Do stávky se v rozhlase zapojilo skoro 1100 pracovníků z různých stanic, regionálních studií nebo třeba symfonický orchestr.
4: Tikající minutu ticha mohli posluchači spolu s odůvodněním stávky slyšet ve spojeném vysílání všech stanic Českého rozhlasu před hlavními zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Některé pořady pak byly zkrácené. Pracovníci taky demonstrovali před budovami obou médií. Už od dopoledne se na malém pódiu před Českým rozhlasem ve Vinohradské ulici v Praze střídali hudebníci, třeba první Aneta Langerová. Herci Národního nebo Dejvického divadla pak štefetově předčítali z kodexu Českého rozhlasu nebo ze světových literárních děl. Obdobně se zapojila i regionální studia. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Uchazeči přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek se dnes dozví, jestli se dostali na střední školu. Organizace Cermat zveřejní výsledky. Budou v elektronickém systému DIPSY nebo u škol. Nejvíc uchazečů se ve druhém kole hlásí na učiliště s výučním listem. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
5: Přijímací řízení pokračuje dál. 24. června budou školy zveřejňovat kritéria pro třetí a další kola. Ta již nejsou centrálně řízená, termíny si stanovují jednotlivé školy sami a přihláška se podává přímo na konkrétní školu v listinné podobě.
2: Mateřská škola v Lichnově na Bruntálsku dostane novou střechu. Zastupitelstvo schválilo opravu. Střecha je ve špatném stavu. Práce budou hotové do konce léta a neměly by mít vliv na chod školky, říká ředitel základní a mateřské školy Lichnov Ladislav Pleva.
6: Jeden důvod, že nám tam teda začalo přes tu střechu téct, už to bylo složité to opravovat. A druhá věc, obec má v plánu s námi dělat výběrové řízení na fotovoltaiku, takže je dobré pod tu fotovoltaiku, aby tam byla střecha, která nějakou dobu vydrží bez toho, aniž bychom museli dělat nějaké dodatečné opravy.
3: Počasí.
2: Dnes čekáme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až skoro jasno, jen přechodně přibude více oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 25 až 29 stupňů a na horách naměříme do 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Petřvaldu na Karvinsku počítejte se zdržením v ulici Závodní. Její povrch se opravuje a provoz je řízen kyvadlově.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Lucka Kociánová a Petr Soukup. Staráme se o dnešní ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava s datem 23. června. Přejeme vám samozřejmě dobrý poslech i pěkný den a teď budeme gratulovat všem zdeňkám, protože nositelky tohoto u nás velmi oblíbeného jména dnes slaví svůj svátek. Je to jméno, které má slovanský původ a dá se vyložit jako žena, která oslavuje své dílo. Tak, milé Zdeňky a Zdeničky, přejeme vám krásný svátek. Valdemar Matuška bude zpívat právě pro vás.

0: Fotbalové téma, které se týká našeho regionu. Příští sezona fotbalové šance ligy se bude hrát buď jako běžně v 16, anebo netradičně v 15 týmech. Záleží na rozhodnutí odvolací komise fotbalové asociace, která může potvrdit vyřazení Karviné z nejvyšší soutěže. Více informací k tomuto tématu krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen, paže volně podél trupu. S výdechem jdeme do předklonu, pánev tlačíme vzad. Pravá paže směřuje k levému kotníku a levá k pravému. Opět s výdechem stlačíme lopatky a přitáhneme k hrudníku. S výdechem se vrátíme do vzpřímeného postoje. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čeká nás a krásný vyloženě letní den, pojďme ale nejprve zhodnotit aktuální situaci v regionu, zastavme se na chvíli v Krnově, je tam jasno a slunečno, teplota vzduchu 14 stupňů Celsia, míříme i trochu východněji, konkrétně tedy do Mostu u Jablunkova, tam v tuto chvíli naměříte 12,5 stupně. No a prognóza na dnešek, ta říká, že bude hezky, většinou skoro jasno, jen přechodně může přibýt více mraků, ale rozhodně sníh nezaprší. Teploty až 29 stupňů Celsia, na horách, na hřebenech do 23.
2: Naším úterním dopoledním hostem bude Miloš Střelka z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a tématem budou rizika požáru elektrokoloběžek a dalších elektrozařízení, jak bezpečně nabíjet baterie koloběžky a na co si dávat pozor, odpovíme v poradně. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Byli jsme s Markem Ztraceným v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Je 6 hodin 21 minut. Fotbalová Karviná je nalosovaná do příštího ročníku šance ligy. Slezané se totiž odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Zatím jsou tedy právoplatnými účastníky příští sezóny mezi elitou. Může se ale také stát, že se nakonec bude hrát liga netradičním způsobem, jen v 15 týmech.
1: O tom, jestli bude Karviná hrát první ligu, definitivně rozhodne odvolací komise FAČR. Víc vysvětluje ředitel ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta.
2: Komplikace to samozřejmě je. Nebudeme předjímat nějaké výsledky odvolání, protože Karviná využila svého práva a odvolala se. A jakým způsobem bude postupovat odvolací komise, která patrně bude studovat nějaký čas spisy, vydá nějaké svoje rozhodnutí a nám nezbývá, než na to rozhodnutí čekat.
1: Klíčové ale je, jak dlouhé čekání to bude. V případě, že odvolací komise stvrdí verdikt té etické, tak Karvinou pošle o soutěž níž. Pokud rozhodne do startu ligy v sobotu 25. července, je ještě možné, že liga se bude hrát jako tradičně v 16 týmech.
2: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Silon Tábor. Po něm pak Artis Brno.
1: Říká Bárta, že před začátkem nejvyšší soutěže by případně dostal jako první nabídku druhý celek minulé sezóny šance Národní ligy z Táborska. Poté by postupně přišla řada na brněnský Artis, Ústí nad Labem a pražskou Duklu. Karviná by tedy hrála druhou ligu. Jestliže ale bude čekání na verdikt odvolací komise delší, rozehrají Slezané na konci července šance ligu. Pokud by pak byli vyřazeni v průběhu soutěže, pokračovat se bude jen z 15 mužstvy a odehrané duely Karviné budou anulovány.
2: Podle soutěžního řádu je klub vyloučený ze soutěže považován za prvního sestupujícího. To znamená, že v tomhle případě hypoteticky by to byla Karviná, když by nikdo přímo sportovně nesestupoval a 15. a 14. by hráli baráž.
1: Doplňuje Bárta, hypotetický scénář konce nadcházející sezóny šance ligy o 15 týmech. Karviná by ale v takovém případě nehrála druhou nejvyšší soutěž, ale dokonce třetí.
2: MFK Karviná B se přihlásila do Moravskoslezské ligy, nebo třetí ligy na Moravě, takže by jim zbyla třetí liga, ano.
1: Verdikt odvolací komise může taky ovlivnit české zastoupení v evropských pohárech. Karviná totiž coby vítěz Small Cupu pořád je mezi týmy pro čtvrté předkolo evropské ligy. Pokud by ale byla vyřazena z tuzemské nejvyšší ligy, není moc pravděpodobné, že by ji Evropská fotbalová unie UEFA do své soutěže pustila. Místo Slezanů by se mohl posunout do poháru Jablonec. Česko by ale taky mohlo o jedno místo bez náhrady přijít. Tadeáš Skalický, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Máme pro vás krátké zprávy. Lucka Kociánová u mikrofonu.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ministerstvo dopravy a státní úřady doporučují nakupovat dálniční známky na oficiálních stránkách, tedy na webu edálnice.cz nebo edálnice.gov.cz. Podle Františka Kotrby z České obchodní inspekce si totiž překupníci účtují přirážky. Inspekce taky varuje před podvodnými weby, kde lidé po zaplacení známku vůbec nedostanou. Zimní stadion v Karviné čeká rozsáhlá modernizace. Tamní zastupitelé schválili 5milionovou dotaci na zpracování odborné studie, která se bude týkat celého komplexu, včetně tenisové haly, skošových kurtů a posilovny. Na stadionu ze 70. let vznikne v budoucnu nová velká tribuna a zázemí pro další akce. Zpracovaná studie prověří konkrétní možnosti modernizace a přestavby, včetně nákladů. Svobodné Heřmanice opravili prostranství před tamním kostelem. Stará dlažba byla na některých místech nerovná nebo úplně propadlá. Obec tam kromě rekonstrukce rozbitého povrchu postavila i nový bezbariérový přístup. U historických arkád v centru Opavy je dokončený venkovní taneční parket. Úprava okolí navazuje na postupnou proměnu a rekonstrukci tohoto odpočinkového místa, kde se pořádají koncerty, výstavy, workshopy nebo taneční akce. Program v arkádách zajišťuje Opavská kulturní organizace. Soutěž podcast roku letos opět vyhráli Opravdové zločiny s 82 tisíci hlasů od posluchačů. První místo si drží čtvrtý rok po sobě. V celkovém pořadí ho následovaly podcasty Noční můry, pro které hlasovalo přes 52 tisíc lidí, a Chumelenice s více než 40 tisíci hlasy. Cenu odborné poroty potom získal v kategorii zpravodajství podcast Vinohradská 12 nebo podcast Kriminálka v kategorii Kriminální. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude polojasno až skoro jasno, jen přechodně se dočkáme větší oblačnosti. Teploty dnes naměříme mezi 26 a 29 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ostravě je v ulici Výstavní jednosměrná uzavírka před autosalonem AF Centrum. Počítejte tam i s možným zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Co budeme vysílat krátce po 9. hodině, tak to vám povím po písních Xyndla X a Věry Špinarové. Hezké ráno.

Zpívala nám Věra Špinarová, máme přesně 6 hodin 40 minut. Zámek v Jindřichově na Bruntálsku prochází částečnou rekonstrukcí. Ovšem v křídle, kterého se práce nedotýkají, vítá návštěvníky v jedinečné expozici hraček. Pokud tam nakouknete, tak si uděláte výlet i o více než 100 let zpátky. Na toto místo nás právě dnes v magazínu Křížem krajem vezme 10 minut po 9. hodině Petra Štrimplová.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům, zastihli jsme Evu Richtárikovou, přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme zhodnotit, jak to právě teď vypadá.
2: Tak v celém regionu máme málo oblačnosti, polojasno nebo skoro jasno. Teploty se pohybují od 16-17 stupňů až do 10 stupňů například ve Světlé hoře nebo v Rýmařově. A na horách jsou teploty mezi 10 až 13 stupňů Celsia a fouká pouze slabý proměnlivý vítr nebo je úplně klidno.
1: Je tady úterý 23. červen, jak bude?
2: Očekáváme jen přechodně během dnes většinou oblačnost, jinak bude polojasno nebo skoro jasno. Teploty dnes vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni a vítr se během dne jen mírně rozfouká na severní, severovýchodní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na středu a co zítra?
2: V noci se opět vyjasní a bude poměrně chladno, podobně jako dneska. Nejčastěji teploty mezi 16 až 12 stupňů Celsia. V údolích opět mohou klesnout až na hodnoty kolem 10 stupňů a vítr povane pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne už bude jasno nebo polojasno, ani zvětšenou oblačnost už neočekáváme. Teploty mezi 26 až 29 stupňů Celsia, na horách mezi 20 až 24 stupni a vítr povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí nabídla je Eva Richtáriková. Děkujeme za to a přejeme pěkný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krátce před sedmou vás pozveme na zajímavé akce. Dnešní mistrovství světa mužů a žen v hokejbale nabízí zápas českého týmu, a to od 18.15 v Ostravar aréně. Soupeřem jim bude tým Slovenska. Slezské zemské muzeum v Opavě láká na cestovatelsko-hudební pořad nazvaný Antarktika. O své zážitky se podělí polárník Petr Horký a na kytaru jej doprovodí Štěpán Rak. Začíná se v 18 hodin a na zcela jiné téma bude dnešní večírek v Českotěšínské Střelnici. Přednáška nazvaná Záhada jménem UFO, jsme ve vesmíru sami, tak ta tam začíná v 18 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Sněmovna znovu projedná přísnější tresty za neplacení výživného. Vysoká škola báňská otevře v Mostě nové studijní obory. Vážnou otravu nezletilé dívky kanabinoidy šetří zlínští kriminalisté. Dnes bude slunečný den, jen místy se objeví oblačnost a teploty vystoupají až na 29 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Poslanci by se dnes měli vrátit k debatě o přísnějších trestech za neplacení výživného. Lidem, kteří nejméně třetinu roku alimenty neposílají, by podle koaliční novely znovu hrozilo vězení. S úpravou nesouhlasí opozice. Podle Evy Dekroa z ODS návrh poškodí hlavně vyživované děti.
2: Ne všichni vězni pracují. Pokud pracují, tak jejich příjmy jsou omezeny nařízením vlády a rozhodně nejsou vysoké. A i kdybychom přijali, že někteří z nich pracují za ty nízké částky, tak zase prosím nezapomeňme, jaké náklady následně vězení musí ještě hradit právě třeba vězeňské službě. Co tam zůstává na to výživné?
0: Vládní poslanci ale argumentují tím, že strach z trestu přinutí lidi alimenty platit. Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě v Ústeckém kraji. Po několikaleté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, potvrdil mluvčí univerzity Jiří Šíma. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie.
3: Studenti se v něm naučí pracovat například s laserovým skenováním pomocí bezpilotních systémů, využít ho pro následné modelování krajiny či specifických objektů a vytvořit takzvané digitální dvojče. Absolventi tak budou žádaní zejména v oboru projektování liniových staveb nebo prostorového plánování.
0: Kriminalisté vyšetřují otravu nezletilé dívky, po které skončila na jednotce intenzivní péče ve zlínské nemocnici Tomáše Bati. Podle předběžné analýzy ji způsobil syntetický kanabinoid. Jde o psychoaktivní látku s velmi závažnými zdravotními dopady. Dívce jí dala kamarádka, ta ji měla z prodejny ve Vsetíně. Orlová od příštího roku pořídí vlastní detektor kovů pro kontroly dětských hřišť. Město k tomu přiměla letošní prověrka 12 hřišť, při které strážníci využili soukromý přístroj svého kolegy Martina Gabriela. Strážník je amatérským hledačem pokladů a přišel s nápadem na kontrolu dětských hřišť.
4: Nacházeli jsme víčka od piv, ale našli se tady ostré předměty, hřebík, starý dráty ostré, byly tady plechovka od piva, která byla roztržená, vlastně zahrabaná. Dítě, když si hraje, může se o to říznout. Tady je dobrý pocit z toho, že vlastně člověk něco najde a to dítě se o to nezraní.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až skoro jasno. Jen přechodně přibude více oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 25 až 29 stupňů a na horách naměříme do 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Fričovicích se u křižovatky ulice Fričovická u penzionu srazila dvě osobní auta. Projíždějte místem opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Petr Soukuba, Lucka Kociánová, staráme se o dnešní ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Úterní s datem 23. června, ale nejsme na to sami, už za chvíli tady bude i náš kolega Artur Kubica, ten do každého dobrého rána připravuje rubriku Dvakrát měř a jednou řeš. A dnes se zaměří na velmi příjemné letní téma, a sice grilování. Pár dobrých rad tady bude hned po písních od Pavla Bobka a Dalibora Jandy. Mějte pěkný den.

0: kluby, jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Ostrava, písně.

0: Hlas, který si nespletete, patří Daliboru Jandovi. 7 hodin 11 minut. 3 kilometry tramvajových kolejí, které v Ostravě vyvolávají vášně. Veřejné projednávání plánu na novou trať trvalo přes 7 hodin. Odpůrci nechtějí kácení stromů ani žít mezi protihlukovými stěnami. Dopravní podnik ale slibuje, že se s námitkami vypořádá. Podrobněji k tématu v reportáži už za 10 minut.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Grilování je právě teď nejzajímavějším odpočinkem na zahradě. Někdo se ale grilování bojí, že by tam třeba v mase mohly zůstat nepříjemné bakterie. Zásada je mít před začátkem pečení pořádně rozpálený gril. No a to trvá asi 30 minut. Nenechávejte syrové potraviny na slunci, ale přineste je z kuchyně, až začnete grilovat. Dříve ne. Důležité je mít také všechny potraviny pořádně rozmražené ještě předtím, než je dáte na gril. A hlavně neuspěchejte grilování. Chce to klid, pohodičku, postupovat pomalu. Dobrá rada také je uchovávat syrové a upravené potraviny zvlášť, tedy co je hotové v jedné nádobě a co teprve na gril dáte v nádobě druhé. Nikdy neschovávejte marinádu, která přišla do styku se syrovým masem. Vyhoďte a nádobu před dalším použitím důkladně umýte. No a bakterie dostanou nejspíš na frak. Zdraví vás, Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Ráno máme krásné jako vymalované a dobrou informací je, že hezké počasí vydrží v průběhu celého dne. Nejprve aktuální pohled do regionu. Podíváme se do Beskyd, na vrcholu Lysé hory teď svítí slunce, teploměr ukazuje 14,5 stupně Celsia, v Opavě je teď teplota na hodnotě 18,5 stupně. Předpověď pro dnešek říká, že ráz počasí bude v průběhu dne stejný, bude hezky, bude svítit slunce, odpoledne může přijít více mraků, ale rozhodně bez deště. Teploty až 29 stupňů, pokud vyrážíte na hory, připravte se na teploty na hřebenech okolo 23.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Luce Bílá a Český rozhlas Ostrava, přesný čas 7 hodin 22 minut. Ani více než 7-hodinové jednání s obyvateli Ostravy, Poruby a přilehlých čtvrtí nepřineslo shodu na stavbě nové tramvajové trati. Obyvatelé už proti záměru dopravního podniku podali tisíce připomínek a hodlají se bránit i nadále, a to i soudní cestou. Dopravní podnik Ostrava chce koleje začít budovat příští rok na podzim.
1: Zásadní otázka, kdo chce tu trať? Jedině stavaři.
2: Dotaz do sálu od Radka Nováka.
1: Ti, kteří mají auta, přibýde tramvaj, myslíte, že budou jezdit šalinama?
2: Odpovídají mu stovky lidí, kteří přišli s námitkami. Výjimkou je Lumír Cyrus.
3: Poruba vymírá a abychom tady udrželi mladé lidi, tak je musíme taky na něco přilákat. Alternativa je jednoznačně funkční a kvalitní městská hromadná doprava.
2: Petici proti tramvaji podepsalo 5 000 lidí a do řízení EIA poslali skoro 3 500 připomínek. Tramvaj nechce ani Jana Otrubová.
4: Ještě jsem nikdy vlastně s nikým nemluvila, kdo by s tím souhlasil. Protože ten kraval, kdo tu má v tom žít, když jsme si zvykli na tu pohodu.
2: Podle ředitele dopravního podniku Ostrava Daniela Morise bydlí v oblasti, kam chtějí zavést trať, přes 14 000 lidí závislých na autech nebo autobusech.
5: Každá taková připomínka nás může posunout, protože nám jde opravdu o to, abychom postavili kvalitní stavbu a lidi z toho měli radost. A zhotovitele můžeme mít někdy příští rok na podzim, tak se může začít stavět.
2: Ostrava chce na stavbu využít evropskou dotaci. Tramvaj by ale musela na koleje vyjet nejpozději za 3 roky. Markéta Vysloužilová ze spolku Prosíme, přemýšlejme, který trať kritizuje, nevěří, že je to možné stihnout.
6: Ta dokumentace je zoufale špatná a pokud v současné podobě dostane souhlasné závazné stanovisko, tak je to rozhodnutí politické, nikoli věcné, a my se proti němu budeme soudně bránit.
2: Po 10. hodině večer krajští úředníci jednání ukončili, přestože se někteří diskutující ještě hlásili. I proti tomu se odpůrci tramvaje chtějí ohradit. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kdo získá prestižní cenu? Libor Bouček uvádí přímý přenos 58. ročníku slavnostního gala večera Zlatá hokejka 2026. ČT2. Ze smrti a krve se zrodí legenda, která svede boj o duši Anglie. Příběh slavného zbojníka oživá v premiérovém seriálu Robin Hood. A ČT Art. Dvě poslední osudové ženy proslulého malíře. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
2: Nabídneme krátké zprávy. U mikrofonu Lucka Kociánová.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Organizace Cermat dnes zveřejní výsledky druhého kola přijímacího řízení na střední školy. Uchazeči je najdou v systému DIPSY i na webových stránkách jednotlivých škol. Do druhého kola se přihlásilo přes 12,5 tisíce zájemců. Ti, kteří neuspějí, se budou moct od 24. června hlásit do třetího a dalších kol přijímacího řízení. Město Opava odkoupí pozemky u tamního Stříbrného jezera. Od soukromého majitele získá za 16 milionů korun i prázdnou budovu restaurace a okolní plochu, včetně veřejné pláže. Rozhodli o tom opavští zastupitelé. Pozemky i budovu v roce 2024 poškodily záplavy. Podle radnice umožní získání těchto nemovitostí další rozvoj rekreační oblasti. Stížnosti na mateřské školy přibývá. Česká školní inspekce loni dostala 175 podnětů. Čtvrtina z nich se týká nevhodného chování vůči dětem. V 5 situacích jde dokonce o fyzické tresty, tahání za uši a vlasy nebo plácnutí přes ruku a zadek. Ostravská lékařská fakulta na podzim otevře další kurz o medicíně pro předškolák, pro středoškoláky. Zájemci se mohou hlásit už teď. Bezplatný kurz potrvá několik týdnů a maturanti se mohou vyzkoušet, jaké je to být medikem. Čeká je proto řada přednášek a vědomostních testů. Karolinka na Vsetínsku poprvé nabízí k prodeji pozemky v areálu bývalých skláren. Areál loni odkoupila za 52 milionů korun po souhlasu obyvatel v místním referendu. Teď ho chce postupně změnit v obchodní, výrobní, sociální a kulturní centrum. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude polojasno až skoro jasno, jen přechodně se dočkáme větší oblačnosti a teploty dnes naměříme mezi 26 a 29 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Třemešné na Bruntálsku je provoz na mostě v části Rudíkovy řízen semaforem a probíhá tam jeho oprava, tak s tím počítejte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 7:39 míříme v programu Českého rozhlasu Ostrava na Karvinsko. Vášnivý hledač pokladů z Orlové přispěl k bezpečnějším dětským hřištím. Strážník Martin Gabriel vyrazil se svým detektorem kovů do terénu a mezi prolézačkami a skluzavkami našel řadu ostrých a nebezpečných předmětů. Radnice proto chce pořídit vlastní detektor a zavést pravidelné kontroly dětských hřišť.
1: Tady přímo u toho sloupu, tady byl ten větší hřebík. Zrezavý hřebík, ale tak ostrý, že opravdu se zase zapíchli. Ten byl nebezpečný, ale jinak utržená plechovka taky ostrá, ta byla u té skluzavky tam.
2: Tady u té skluzavky?
1: Tady u té skluzavky tam byla vlastně kus té plechovky ostré, vlastně ta byla přímo na kraji ty skluzavky.
2: Popisuje mi orlovský strážník Martin Gabriel, který tohleto hřiště důkladně prohledal svým vlastním detektorem kovů.
1: Tak tady byl velký hřebík vlastně u tohohle, u té pavučiny z provazu.
2: Což tady vidíme, že ty děti kolem toho se pohybují, ano, tady jsou dopady pohybuje, úplně, to jde ještě vidět ty stopy.
1: Ano, tady je dobrý pocit z toho, že vlastně člověk něco najde a to dítě se o to nezraní.
2: Je to totiž zajímavý příběh, on sám je takovým amatérským hledačem pokladů a tak svému zaměstnavateli městské policii tento přístroj zapůjčil.
1: S manželkou jsme se rozhodli, že ty vycházky spojit s něčím. Chytlo nás to, takže chodíme vždycky nějaké lokality, kde si to vytipujeme. Vždycky se něco dejde, nějaká mince starší, mám už mince z roku 1817.
2: Vy si tak utužujete fyzičku, kterou potřebujete určitě pro práci strážníka.
1: Člověk nachodí nějaký kilometry i, jak se říká, něco nakope, protože když vykopu 10 dír, z toho je 10krát nějaký šrot nebo nějaký nepořádek, takže člověk se utuží i takhle.
2: Nápad se hodně líbí orlovské učitelce Petře Pavlíkové.
3: Určitě by to tu bezpečnost těch dětských hřištích potřebovalo nějak posilit, aby to bylo všechno v pořádku.
2: Opravdu hřebíky se našly a podobně.
3: No, určitě to bude úplně skvělé.
2: Takových hřišť, které by potřebovaly stabilní kontrolu pomocí detektoru kovů, má město 12. Z Orlové Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Meteorolog Petr Drobek teď bude hostem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o tom, jak to právě teď v regionu vypadá.
2: Tak v Moravskoslezském kraji máme jasnou oblohu a teploty od 18 do 22 stupňů, na horách od nějakých 12 stupňů na pradědu, 15 stupňů má Lysá hora a vítr fouká většinou slabý ze severních směrů s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Jaký ráz počasí dnes a v průběhu celého dne máme čekat?
2: Bude teplo a postupně bude přibývat částečně oblačnosti. Zpočátku bude jasno nebo skoro jasno, ale v průběhu dne přechodně i oblačno. A teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách na 19 až 23. Vítr povane slabý v odpoledních hodinách, ale i mírný severní až severovýchodní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí pak přijde v noci na středu a co zítra?
2: V noci bude převážně jasno a teploty budou klesat na 16 až 12 stupňů. Chladněji bude v údolí, tam až kolem 10 stupňů. No a povane slabý proměnlivý vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. A zítra bude malá oblačnost, jasno nebo polojasno a teploty o stupeň asi vyšší než dneska od 26 do 29 stupňů. Na horách od 20 do 24 a k tomu povane slabý proměnlivý nebo severní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Požádám vás i o tlak a vlhkost vzduchu, jak to vypadá?
2: Tlak přepočtený na hladinu moře 1022 hektopaskalů a relativní vlhkost ta se většinou pohybuje od 60 do 90%.
1: Informace o počasí nabídl Petr Drobek. Díky za to, hezký den.
2: Hezký den také, naslyšenou.
3: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
4: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Přátelé, pokud máte volno, možná přemýšlíte, jak strávit dnešní hezký letní den. U příležitosti svatojánské noci se dnes můžete vydat na Radhošť, kde bude nejprve v kapli svatého Cyrila a Metoděje sloužena od 8 večer mše a pak se zapálí svatojánský oheň. K tomu bude vyhrávat cymbálová muzika v Satsan. Ve venkovním areálu staré školy ve Štramberku se dnes uskuteční zahradní slavnost. Vystoupí na ní například pěvecký sbor Kantikoro či cymbálová muzika Štrunky. Začíná se ve 4 hodiny odpoledne. A Frýdecko-Místecká galerie FM dnes láká na vernisáž žákovských a studentských obrazů. Ty vznikly v rámci celoměstského plenéru Malujeme ve městě. Začátek je v 17 hodin.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Odboráři České televize a Českého rozhlasu se sešli s vládou, řešili změny financování. V Karviné se chystá přestavba zimního stadionu. Policisté z Olomouckého kraje využívají jako první v Česku hlukoměr, zaznamenali první přestupky. Dnes bude slunečný den, teploty až 29 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Odboráři médií veřejné služby se sešli s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a dalšími členy vlády. Řekli jim, že návrhy na změny financování médií považují za nepřijatelné. Kabinet plánuje převést Český rozhlas a Českou televizi pod státní rozpočet. Pracovníci médií to kritizují s tím, že by instituce mohly být závislé na politické moci. Zástupci vládní koalice to rozporují. Do obsahu zasahovat nechtějí. Média podle nich ale musí šetřit. Politici jsou zároveň ochotní s odboráři dál jednat, říká předseda SPD Tomio Okamura.
4: Ta debata bude trvat měsíce, protože první čtení, druhé čtení, třetí čtení bude v podstatě celý půl rok až do konce roku. My jsme té debatě maximálně otevření, protože se jedná o veřejnoprávní média. Určitě jsme se shodli na tom, že odboráři České televize i Českého rozhlasu mají kdykoliv dveře otevřené.
2: Zimní stadion v Karviné čeká rozsáhlá modernizace. Tamní zastupitelé schválili 5milionovou dotaci na zpracování odborné studie, která se bude týkat celého komplexu, včetně tenisové haly, skvošových kurtů a posilovny. Na stadionu ze 70. let vznikne v budoucnu nová velká tribuna a zázemí pro další akce. Dodává náměstek karvinského primátora ze SocDem Lukáš Rašik.
5: Dneska slouží stadion v podstatě jenom zimním sportům. My chceme udělat studii na to, aby jsme mohli ho komplexně využívat. To znamená, dneska házenkáři potřebují větší halu, takže aby třeba Evropská liga se tam mohla hrát. Bavíme se o boulderingu, to znamená, aby ten stadion měl daleko širší využití než jenom na ty zimní sporty.
2: Zpracovaná studie prověří konkrétní možnosti modernizace a přestavby včetně nákladů. Zhruba měsíc a půl měří policisté na silnici přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách hluk z výfuků motorek a aut pomocí hlukoměru. Využívají ho jako první v Česku. Zatím zaznamenali 9 přestupků. Podle vedoucího dopravního inspektorátu v Jeseníku Martina Šubrta se dopravní situace na hlavní spojce Šumperska a Jeseníka zlepšila.
6: V rámci Olomouckého kraje tato silnice dlouhodobě vykazovalo kdyby zvýšené riziko bezpečnosti, to znamená, že tady je velký výskyt motorkářů a bohužel i se smrtelnými zraněními následně. Se nám zdá, jakože ten efekt už to nějaký mělo. To znamená, že ti řidiči, že si dávají pozor, zejména o víkendech, jakože už nenajíždějí v takovým množství.
2: Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové policisté nyní vyhodnocují výsledky, pak rozhodnou, jestli hlukoměr nasadí i v dalších krajích. U historických arkád v centru Opavy je dokončený venkovní taneční parket. Úprava okolí navazuje na postupnou proměnu a rekonstrukci tohoto odpočinkového místa, kde se pořádají koncerty, výstavy, workshopy nebo taneční akce. Program v arkádách zajišťuje Opavská kulturní organizace.
3: Počasí.
2: Dnes čekáme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až skoro jasno, jen přechodně přibude více oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 25 až 29 stupňů, na horách naměříme do 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Třinci na silnici 474 u mateřské školy se srazila 3 osobní auta. Projíždějte místem opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jsme Český rozhlas Ostrava i dnes mezi 5. a 9. pro vás vysíláme pravidelnou ranní čtyřhodinovku nazvanou Dobré ráno. O tu dnešní 23. červnovou se starají Petr Soukup a Lucka Kociánová. Mějte společně s námi příjemný den. Nejbližší půl hodina v našem vysílání přinese informace okolo situace karvinského fotbalu. Ještě předtím tady bude Martin Písařík a jeho rubrika Co v učebnicích nebylo. Dnes nám objasní historickou záhadu zvanou Kounovské kamenné řady. No a z muziky vidím před sebou jména jako Petr Novák, Iva Frýlingová a nebo třeba zpěvačka Dusty Springfield. Pěkné ráno.

0: Jsme Český rozhlas Ostrava, 8 hodin 11 minut, hezké ráno. Příští sezóna fotbalové šance ligy se bude hrát buď jako běžně v 16, anebo netradičně v 15 týmech. Záleží totiž na rozhodnutí odvolací komise fotbalové asociace, která může potvrdit vyřazení Karviné z nejvyšší soutěže. Podrobněji k tématu krátce před půl devátou. Teď má slovo Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin 16 minut.
1: Počasí.
0: Počasí máme krásné a zůstane tomu tak po celý den. V regionu je v tuto chvíli jasno a slunečno. Co se týče teplot, už teď jsou relativně vysoko. V Karviné namíříte 21 stupňů Celsia, ve Frenštátě pod Radoštěm o 2 stupně méně. Prognoza od našich meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že bude hezky a letně, bude svítit slunce, jen odpoledne může přijít více mraků, ale pršet z nich nebude. Teploty až 29 stupňů v nížinách, na horách naměříte do 23.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pojďme do fotbalové Karviné, ta je nalosovaná do příštího ročníku šance ligy. Slezané se totiž odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže, a to kvůli účasti v korupční kauze. Zatím jsou tedy právoplatnými účastníky příští sezóny mezi elitou. Může se ale také stát, že se nakonec bude hrát liga netradičním způsobem, jen v 15 týmech.
1: O tom, jestli bude Karviná hrát první ligu, definitivně rozhodne odvolací komise FAČR. Víc vysvětluje ředitel ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta.
2: Komplikace to samozřejmě je. Nebudeme předjímat nějaké výsledky odvolání, protože Karviná využila svého práva a odvolala se. A jakým způsobem bude postupovat odvolací komise, která patrně bude studovat nějaký čas spisy, vydá nějaké svoje rozhodnutí a nám nezbývá, než na to rozhodnutí čekat.
1: Klíčové ale je, jak dlouhé čekání to bude. V případě, že odvolací komise stvrdí verdikt té etické, tak Karvinou pošle o soutěž níž. Pokud rozhodne do startu ligy v sobotu 25. července, je ještě možné, že liga se bude hrát jako tradičně v 16 týmech.
2: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Silon Táborsko, po něm pak Artis Brno.
1: Říká Bárta, že před začátkem nejvyšší soutěže by případně dostal jako první nabídku druhý celek minulé sezóny šance Národní ligy z Táborska. Poté by postupně přišla řada na brněnský Artis, Ústí nad Labem a pražskou Duklu. Karviná by tedy hrála druhou ligu. Jestliže ale bude čekání na verdikt odvolací komise delší, rozehrají Slezané na konci července šance ligu. Pokud by pak byli vyřazeni v průběhu soutěže, pokračovat se bude jen s 15 mužstvy a odehrané duely Karviné budou anulovány.
2: Podle soutěžního řádu je klub vyloučený ze soutěže považován za prvního sestupujícího. To znamená, že v tomhle případě hypoteticky by to byla Karviná, když by nikdo přímo sportovně nesestupoval a 15. a 14. by hráli baráž.
1: Doplňuje Bárta, hypotetický scénář konce nadcházející sezóny šance ligy o 15 týmech. Karviná by ale v takovém případě nehrála druhou nejvyšší soutěž, ale dokonce třetí.
2: MFK Karviná B se přihlásila do Moravskoslezské ligy, nebo třetí ligy na Moravě, takže by jim zbyla třetí liga. No.
1: Verdikt odvolací komise může taky ovlivnit české zastoupení v evropských pohárech. Karviná totiž coby vítěz MOL Cupu pořád je mezi týmy pro čtvrté předkolo evropské ligy. Pokud by ale byla vyřazena z tuzemské nejvyšší ligy, není moc pravděpodobné, že by ji Evropská fotbalová unie UEFA do své soutěže pustila. Místo Slezanů by se mohl posunout do poháru Jablonec. Česko by ale taky mohlo o jedno místo bez náhrady přijít. Tadeáš Skalický, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministerstvo dopravy a státní úřady doporučují nakupovat dálniční známky na oficiálních stránkách, tedy na webu e-dálnice.cz nebo e-dálnice.gov.cz. Podle Františka Kotrby z České obchodní inspekce si totiž překupníci účtují přirážky. Inspekce taky varuje před podvodnými weby, kde lidé po zaplacení známku vůbec nedostanou. Přibližně 200 zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu a jejich sympatizantů se v pondělí v Ostravě sešlo před budovami těchto médií. Zapojili se do výstražné stávky, protože mají obavy z ovládnutí veřejnoprávních médií a ztráty nezávislosti a nesouhlasí se zrušením koncesionářských poplatků. Tresty za neplacení výživného by mohly být přísnější, počítá s tím novela trestního zákoníku, ke které by se dnes měli vrátit poslanci. Do vězení by se znovu mohli dostat lidé, kteří alimenty neplatí třetinu roku. Návrh koaličních poslanců míří do druhého čtení. Podle opozice stačí současná úprava, která trestá jen ty, kteří neplacením alimentů vystaví dítě nebezpečí nouze. Nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji jsou stále ostravské Dolní Vítkovice. V loni je navštívil více než 1 000 000 návštěvníků. Druhé místo patří ostravské zoologické zahradě a třetí je výstaviště Černá louka. V první desítce nejoblíbenějších turistických cílů je také Dinopark, Stezka Valaška, Landek Park a nově také poutní kostel na Krnovském Cvilíně. Fotbalisty Karviné po odchodu trenéra Marka Jarolíma převezme Roman West. Slezský klub o tom informoval na svém webu. Délku smlouvy s 44-letým koučem nespecifikoval. West dosud v první lize vedl pouze Slovácko. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude polojasno až skoro jasno, jen přechodně se dočkáme větší oblačnosti a teploty dnes naměříme mezi 26 a 29 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku dejte pozor u sjezdu na Třinec a Žilinu. Na 64. kilometru řidiči hlásili větší výtluky v pravém pruhu. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: U mikrofonu teď byla Lucka Kociánová.
3: Zvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: nechte mě vzít vás teď do Jeseníků. Policisté měří na silnici přes Červenohorské sedlo hluk z výfuku motorek a i aut. Mobilní hlukoměr, který mají jako jediní v Česku, využívají na hlavní spojice Šumperska a Jesenicka kvůli dlouholetým stížnostem katařů a také lidí z nedalekých obcí.
1: Nastartujte normálně motorku.
2: Mobilní hlukoměr se při kontrole připojí k vozidlu a změří jeho hlučnost při různých otáčkách motoru.
3: Takže máme tady tři měření, které musí být plus minus stejné. Takže dáme první měření, vyšlo, teďka dáváme druhé měření, kolega to vytočí mezi těma stejnýma otáčkama a musí být všechny tři.
1: Ta motorka je 98 decibelů a povolených bylo 95, je tam 4 decibely tolerance.
2: Popisují členové dopravní hlídky. Důvodem nasazení mobilního hlukoměru byly mimo jiné také stížnosti místních obyvatel a samospráv, uvádí nezávislá starostka nedaleké Loučné nad Desnou Petra Hrazímová.
4: Spousta těch trvale žijících lidí říká, že tady už se jako nedá žít, že ta hlučnost je tak obrovská a ten hluk je tak zatěžující, že je to fakt jako extrémní.
2: Hlukoměr na Červenohorském sedle je v provozu zhruba měsíc a půl. Pokračuje mluvčí krajských policistů Jaroslav Herzán.
5: V květnu se jednalo o nižší desítky kontrol, přesně ty kontroly neevidujeme. Ale v souvislosti s měřením hluku byl zjištěn problém u celkem 9 kontrolovaných vozidel.
2: Mezi nejčastější přestupky patřila nelegální úprava výfuku, říká vedoucí dopravního inspektorátu v Jeseníku Martin Šubert.
6: Krajecí řidiči vlastně tvrdí, že daný motocykl takhle už zakoupili, nebo že to je od výrobce, nebo že to je po technické, že všechno splňuje, ale v momentě, jak my jsme schopni, jak kdyby změřit ten hluk, tak otáčí ho, začínají mluvit pravdu, takže vlastně do toho zasáhli, nebo že nějakou část mají nehomologovanou.
2: Podle motorkáře Luboše jsou kontroly hlučnosti potřeba.
7: Protože některé výfuky jsou fakt extrémně hluční, až to může být prostě hodně nepříjemný. A já, jelikož mám homologovaný výfuk, tak s tím zásadním problém nemám.
2: Podle Šuberta se díky zapojení hlukoměru situace na sedle sklidnila.
6: Ten efekt už to nějaký mělo, to znamená, že ti řidiči, že si dávají pozor, zejména o víkendech, jakože už nenajíždějí v takovým množství.
2: To potvrzuje i Petr, který vlastní chatu v Koutech nad Desnou.
8: No, ono, když člověk jede třeba na víkend nebo jede si tam jako odpočinout a chce mít jako chvíli klid, tak to bylo docela dost rušivé. No, já si myslím, že je to trochu lepší.
2: Jeseničtí policisté mají v plánu hlukoměr nasazovat i na jiných místech kraji, říká Herzán.
5: Zejména pak v rámci různých tuning srazů a obdobných akcí, nebo v případě problémů s hlukem vozidel v určité lokalitě, na kterou nás zase někdo upozorní.
2: Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové policisté nyní vyhodnocují výsledky. Teprve poté rozhodnou, zda hlukoměr nasadí i v dalších krajích. Z Červenohorského sedla Sabina Millerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alan Parsons Project, 8 hodin 45 minut.
1: Počasí.
0: Je krásně, v celém regionu Severní Moravy a Slezska je slunečno a relativně už dost teplo. Nový Jičín teď v tuto chvíli 20 stupňů Celsia. Ještě tepleji je v městě Albrechticích na Bruntálsku, bezmála 22 stupňů. Dnes rozhodně deštníky potřebovat nebudeme, spíše se budou hodit opalovací krémy, případně sluneční brýle. Čeká nás krásný letní den bez deště, jen odpoledne přijde více oblačnosti, ale nic z toho nebude. Teploty až 29 stupňů v nížinách, na horách, na hřebenech naměříte do 23.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Lucie v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Než se spolu ještě rozloučíme, tak vás pozvu ještě k našemu vysílání po 11. hodině, což je čas vymezený pro naši poradnu. V ní dnes budeme hovořit o požárech, tedy konkrétně požárech elektrických kol anebo elektrických koloběžek. Na co si dát pozor, proč nedávat třeba tato vozítka do nabíječky večer? I na tyto otázky odpoví náš host Miloš Střelka z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. To je vše, co jsem pro vás dnes měl. Ještě povím, že dobrým dopolednem už vás provede kolega Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se loučí Petr Soukup. Krásný letní den.
1: Zasmějte se s námi! A to se rozčuluje maminka na malého synáčka a povídá mu: koukej už spát! A ten malý fiškulín nad tím chvilku přemýšlí a potom se zeptá: a maminko, jak mám koukat, když mám spát?

0: A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Organizace Cermat zveřejní výsledky druhého kola přijímaček na střední školy. Opava odkoupí nefunkční restauraci a pozemky u Stříbrného jezera. Lichnov na Bruntálsku opraví střechu tamní mateřské školy. Dnes bude slunečný den, teploty až 29 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Uchazeči přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek se dnes dozví, jestli se dostali na střední školu. Organizace Cermat zveřejní výsledky. Budou v elektronickém systému DIPSY nebo u škol. Nejvíc uchazečů se ve druhém kole hlásí na učiliště s výučním listem. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
3: Přijímací řízení pokračuje dál. 24. června budou školy zveřejňovat kritéria pro třetí a další kola. Ta již nejsou centrálně řízená, termíny si stanovují jednotlivé školy sami a přihláška se podává přímo na konkrétní školu v listinné podobě.
2: Město Opava odkoupí pozemky u tamního Stříbrného jezera. Od soukromého majitele získá za 16 milionů korun i prázdnou budovu restaurace a okolní plochu, včetně veřejné pláže. Rozhodli o tom opavští zastupitelé. Pozemky i budovu v roce 2024 poškodily záplavy. Podle radnice umožní získání těchto nemovitostí další rozvoj rekreační oblasti. Ve Valašském Meziříčí budou platit přísnější pravidla pro používání pyrotechniky. Zastupitelé včera schválili novou vyhlášku, která zakazuje odpalování ohňostrojů na celém území města. Reagují tak na opakované stížnosti obyvatel na hluk a rušení veřejného pořádku, dodává mluvčí města Jakub Mikuš.
4: Výjimku má silvestrovská noc z 31. prosince na 1. ledna. Celoroční výjimka se pak bude týkat velkých ohňostrojů kategorie F4 nebo T2, prováděných profesionálními firmami, které však musí před samotným odpalováním získat prodanou akci a termín povolení od báňského úřadu.
2: Valašské Meziříčí se tím zařadilo po bok Rožnova pod Radhoštěm a Otrokovic, kde podobný zákaz přijali už dříve. Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě v Ústeckém kraji. Po několika leté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, potvrdil mluvčí univerzity Jiří Šíma. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie. Mateřská škola v Lichnově na Bruntálsku dostane novou střechu. Zastupitelstvo schválilo opravu. Střecha je ve špatném stavu. Práce budou hotové do konce léta a neměly by mít vliv na chod školky, říká ředitel základní a mateřské školy Lichnov Ladislav Pleva.
5: Jeden důvod, že nám tam teda začalo přes tu střechu téct, to už to bylo složité to opravovat. A druhá věc, obec má v plánu s námi dělat výběrové řízení na fotovoltaiku, takže je dobré pod tu fotovoltaiku, aby tam byla střecha, která nějakou dobu vydrží bez toho, aniž bychom museli dělat nějaké dodatečné opravy.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až skoro jasno, jen přechodně přibude více oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 25 a 29 stupni a na horách vystoupají až na 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 57 mezi Opavou a Holasovicemi se srazila dvě osobní auta. Projíždějte místem opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Slyšeli jste Lucii Kociánovou a první dopolední zprávy Českého rozhlasu Ostrava jsou 4 minuty po 9. hodině a Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. Tak tedy krásné, dobré úterní dopoledne s datem 23. června. I dnes začínáme magazínem Křížem krajem. Konec konců, jak jinak, není nad to začít dopoledne hezkým výletem. Na ten dnešní nás vezme Petra Štrimplová a vezme nás do Jindřichova na Bruntálsku. Mnoho vzpomínek u pamětníků a určitě nemalé nadšení u jejich vnoučat. Tam totiž vyvolá expozice historických hraček, kterou se pyšní Jindřichovský zámek. Nabízí opravdu velmi luxusní kousky, z nichž mnohé navíc nepocházejí z průmyslové výroby, ale z domácí dílny. Tak tohle je dnešní nabídka magazínu Křížem krajem. Začínáme za malou chvíli, ještě předtím ale trochu muziky. Tak si to tady hezky užijte. Tohle je Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je nejvyšší čas se začít bloudat a toulat po kraji. Tentokrát míříme na Bruntálsko.
1: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.
2: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: A míříme k říčce Osoblaze do Zlatohorské vrchoviny. Tam totiž leží Jindřichov v okrese Bruntál. Zámek v Jindřichově prochází částečnou rekonstrukcí. Ovšem v křídle, kterého se práce nedotýkají, vítá návštěvníky v jedinečné expozici hraček. Pokud nakouknete, uděláte si výlet i více než o století zpátky. Na Jindřichovském zámku natáčela Petra Štrimplová.
3: S nezávislým starostou Martinem Korduliakem stojíme v expozici, která je věnovaná hračkám na Jindřichovském zámku. Stojím vlastně v ráji. Kolik místností to je?
4: Tak máme tady 3 místnosti plné dobových hraček. Jedná se o hračky od roku 1905, vlastně za první republiky, až po ty novodobé hračky, kde můžeme vidět i Lego. Máme 3 plné místnosti, museli jsme je vlastně tady skrýt do azylu, protože východní a jižní křídlo, které budeme rekonstruovat, tam byly umístěny a oni se tam zase zpět vrátí samozřejmě.
3: Tak my začneme tady v takovém školním koutku u školních škamen, to je ale hodně historická lavice, ve které to dítko muselo sedávat.
4: Já si troufnu říct, že je to jedna z nejstarších vlastně lavic, které můžeme zhlédnout České republice, protože tyto hračky nám zapůjčili dlouhodobě pan a paní Pecháčkovi, kteří vystavují své expozice v Lednici, v Rychnově nad Kněžnou a my máme tu čest mít ty hračky od nich tady. Mm-hmm. Když se vrátím k té lavici, tak opravdu nedokážu si představit ani to, že by tam seděl můj dědeček. On se vlastně narodil někde kolem roku 1920. možná, že jo.
3: A je to teda vidět, že ta lavice něco zažila. To dřevo opravdu už, jak je krásně osezené, ohoblované, na těch psacích plochách se toho taky muselo odehrát. Kus vedle sedí plyšový medvěd. Já vím, že na exponáty se, pane starosto, nemá sahat, jo? Ale to tak jako vybízí, protože on má na patce provázek. Ten provázek vede ke zvonečku a já to teda nechám na vás, jestli zkusíme, můžeme pohnout medvědem.
4: Vy vidíte, že se nadechují a je to jedna z mála expozic, anebo hraček, na kterou se může sáhnout.
3: Může.
4: A je umístěna právě tady u té lavice školní, protože my mu říkáme školník, medvídek školník, takže klidně zazvoňte.
3: Mám já zvonit?
4: Ano.
3: Dobře, tak uděláme takový zvukový vstup a ten medvěd taky něco už pamatuje.
4: Už je to taky historický kousek, ale velmi, velmi pěkně zachovali teda.
3: No a my postupujeme dál. Koníky člověk vidívá, ale aby byli koníci ustájení přímo v takových opravdu stylizovaných boxech, no, aby bylo naaranžováno, tak to vidím poprvé. Tak to bylo vymyšleno kdysi?
4: Tak to kdysi bylo vymyšleno. Určitě tato hračka byla spíše majetnějších lidí, protože je opravdu dokonalá i s tím ustájením, i s tím krmivem, které tam mají. A můžete si všimnout i po stranách, že tam jsou nástroje, kterým mi vlastně to krmivo připravovali ti sedláci.
3: Takže to jsou takové vlastně jednak kosy i s tím sběračem té trávy. Koníci jsou osedlaní, no, a jsou na kolečkách, takže ten kluk, který si s tím hrál, možná i děvče, si ho pěkně tak jako vyparkoval z toho boxu, vyjel s ním. Nádhera.
0: Do hračkářské expozice na Jindřichovském zámku se pak zase vrátíme po písničce. Tentokrát tam vyzkoušíme i jednu interaktivní hru.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Je 9 hodin 21 minut a ladíte magazín Křížem krajem. Vracíme se zpátky do Jindřichova, respektive na Jindřichovický zámek. Školní pomůcky z doby Rakouska-Uherska, prvorepublikové podklady i hračky, které děti bavily třeba v poválečné době. Pestrá škála klučičích i holčičích historických hraček je k vidění na zámku v Jindřichově na Bruntálsku. S nezávislým starostou Martinem Korduliakem si je prohlédla Petra Štrimplová.
3: My letem světem proběhneme to dívčí království, to jsou různé ty pokojíčky se všemi detaily toho nábytku, nádobíčka a podobně. No a pak vozový park, čtyřkolky, trojkolky, šlapací autíčko. Tak my jsme v místnosti další a víte, kam já směřuju. Zaujal mě kolotoč, který je uprostřed takové vláčko dráhy, ale ten kolotoč tam asi původně nepatří, ten je tam jenom tak jako teď naaranžovaný.
4: Já si myslím, že patří. Mm-hmm. Správně jste šla tady k tomuto historickému kousku, protože je to rovněž jeden z nejstarších a cenných kousků. Tu dráhu vyrobil pan Josef Sitter z Prachatic a hračky byly vyrobeny v letech 1950 až 1955, vlastně v té poválečné době, kdy těch hraček nebylo, že jo?
3: Takže to byla vlastně vlastnoruční výroba, pečlivá práce, řemeslná, dal si na tom záležet. Ten kolotoč, tam to musíme popsat. Když si představíte takový ten klasický dětský kolotoč, který nabízí to posezení, kdy si dítě vybere buď autíčko, nebo bývají tam zvířata, ale tady je to koncipováno tak jako dopravně a jsou tam lavičky. Je autíčko, koloběžka, lavička, trojkolka, je to tak jako poskládané, proložené. Dítě si vlastně sedne na nějaký ten prostředek, takhle se to krásně točí dokola, tak tam sedali asi
4: rodiče.
3: Panenky třeba, rodiče na lavičku.
4: Ono je to důmyslný kolotoč, on se točí celý, ono to není o tom, že ty komponenty jsou zavěšené, Točí se celý.
3: Ano.
4: A tam ten dohled těch rodičů, kteří si sedli na tu lavičku, která je zatím, a rovněž se točili,
3: ano,
4: a hlídali své dítě vlastně v těch autíčkách nebo v té koloběžce předtím.
3: No a je to schopné chodu? Já koukám, že tam trčí nějaká ještě jako šňůra, která k tomu patřila. Ne? To je něco jiného, že?
4: Bylo to funkční a bylo
3: to... A to bylo na elektriku?
4: Uh-huh. Ano, ano.
3: Bylo to na elektriku?
4: I ten vláček byl plně funkční elektrický s pohonem, i ten kolotoč se točil k tomu.
3: Závidím vnoučatům pana Sittera z Prachatic, který to takto krásně jako dal dohromady. Tak nejen to...
4: Určitě by stálo za to zmínit posluchačům hrací koutek. Jsou tady dobovější hračky, a nejenom, že můžou navštívit muzeum hraček a expozice, ale můžou si i tady zahrát.
3: No, součástí hracího koutku pojďme ještě cinknout. Tu je nějaké zajímavé heblo. Vystřelovací.
4: Tak pozor, kolik bude? 200 nebo 100?
3: Starosta vystřelí kuličku a teď to má ty důlky, do kterých vy byste se měl trefit. A tady to má uprostřed instalovaný zvoneček, na který, když ta kulička padne, prokličkuje ty hřebíčky, tak by to mohlo cinknout a ono nám to cinklo.
4: Cinkne to jak ve sportci, je to nejvyšší výhra, 300.
3: Tak přijďte si zahrát. Z Jindřichova Petra Štrimplová, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: A magazín Křížem krajem tady bude zase zítra. Zítra se pojedeme podívat k Hlučínskému jezeru. Řekneme, jaké novinky letos v areálu na návštěvníky čekají a přiblížíme také trasu pro cyklisty, která spojuje dvě rekreační oblasti. Vede z Hlučína k polskému Balatonu. Zítra nás na výlet v magazínu Křížem krajem vezme Iva Havlíčková. Začínáme po 9. hodině.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
5: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.mujkraličák.cz. Dva večery.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 9 hodin a 34 minut a je také nejvyšší čas pro babské rady Jarky Vykoupilové. Už po generace pomáhají ženám s jejich typickými obtížemi bylinky. Které to jsou, tak to poradíme v dnešních babských radách za malou chvíli.

zavřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo ho ho.

má na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: Babské rady.
1: Bylinky provázejí ženy po mnoho generací. Mezi nejznámější patří kontryhel obecný, který bývá označován za ženskou bylinu. Tradičně se používá ve formě čaje a bývá součástí mnoha bylinkových směsí. Další oblíbenou bylinkou je maliník. Jeho listy se využívají k přípravě čajů a jsou známé právě především mezi ženami. Oblíbený je také měsíček lékařský, který se používá nejen v čajích, ale také v mastích a koupelích. Řebříček obecný je další tradiční bylinkou, která se objevuje v lidovém léčitelství. Kromě čajů bývá využíván do koupelí. Levandule potom pomáhá navodit pocit uvolnění a příjemné relaxace, což my ženy často potřebujeme. Zapomenout nemůžeme na jetel luční červený, který je jednou z nejsilnějších bylin plnou fitoestrogenů, což jsou přírodní látky, které připomínají ženské pohlavní hormony estrogeny. Pomáhá při návale horka a nevolnosti, což patří k častým projevům menopauzy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Pokud vás zajímá historie a archeologické výzkumy, tak si nenechte ujít archeologické léto. Jde o celorepublikový projekt Archeologického ústavu Akademie věd České republiky a v Ostravě na něm intenzivně spolupracuje Ostravské muzeum. Podrobnosti i s pozvánkou na letní výpravy připojíme v našem vysílání už za malou chvíli.

0: Village People v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava, 9 hodin a téměř 48 minut a my už míříme za tématem, které jsem slíbil. Odkrýváme příběhy minulosti, to je podtitul projektu Archeologické léto, na kterém se podílí i Ostravské muzeum v Ostravě. Od června do září mají zájemci možnost nakouknout na místa, která jsou spojena se zásadními archeologickými výzkumy a dozvědět se o nich vše do nejmenších podrobností. Více nám už k akcím řekne archeolog Ostravského muzea Zbyněk Moravec, kterého teď po telefonu zdravím a přeju dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
0: Pane Moravče, první akce pro veřejnost startuje už dnes ve 13 hodin a to před muzeem na Masarykáči. Tématem archeologické výpravy je historické jádro Moravské Ostravy. Co konkrétně účastníkům poodhalíte?
1: Já bych rád účastníky seznámil s výsledky archeologických výzkumů z posledních let. A to zejména z míst, která byla pro středověkou a vlastně i předindustriální Ostravu klíčová. Tedy povím něco o dnešním Masarykově náměstí, o kostelu svatého Václava, hřbitově a také o městských hradbách, které, jak možná někoho překvapí, se v krátkém úseku v Ostravě dochovaly dodnes a jsou stále patrné.
0: Teďka ještě tak jako otázka stranou, vlastně hodně poznatků vlastně vzniká z období, kdy se rekonstruovalo Masarykovo náměstí, stavěly se nové lauby, teď se staví Václav, takže budou tam i ty nejnovější poznatky?
1: Rád bych zahrnul všechny, které jsou nějakým způsobem zpracované nebo odborně publikované, protože třeba u toho Václava je to ještě rozpracované, třeba nerad bych před něco návštěvníku říkal, co ještě není jakoby ujednotěné.
0: Rozumím. Jakoby
1: jen u těch výzkumů, kde vím, kde jsou nějaké poznatky už jakoby publikované nebo už zpracované v nějaké zprávě.
0: Kromě toho dneška se komentovaná výprava se stejným tematickým zaměřením, tedy historické jádro Moravské Ostravy, bude konat ještě ve dvou letních termínech, na které je ale asi dobré se předem rezervovat. Známe ta data, kdy to bude?
1: Ano, je třeba se vlastně rezervovat přes portál Archeologického ústavu, teda Archeologické léto 2026, a bude to 14. července a 8. září opět ve 13 hodin před budovou muzea.
0: A pozveme i na další dvě výpravy, tentokrát 9. a 21. července, tam už ale bude

0: jiný cíl, to bude Landek. Co se lidé dozvědí na Landeku?
1: Landek vlastně představoval jen jako je známý jako prehistorické sídliště, ale ta výprava nebo ta vycházka bude na jinou část Landeku u Koblova, a to vlastně v místě, kde stálo hradisko slovanské a středověký hrad. Takže se vlastně budeme vyprávět a povídat o tom středověkém osídlení toho Landeka.
0: A na té landecké procházky bude sraz kdy a kde?
1: Bude u turistického přístřešku, vlastně z Koblova, tam vede turistická značka a tam vlastně sraz v 10 hodin.
0: Tak, tolik Zbyněk Moravec, archeolog Ostravského muzea o akci Archeologické léto. Ještě vás teda poprosím, ať víme, kde sehnat všechny souhrnné informace, jak byl ten web?
1: Je to archeologické léto, je to archeologickeleto.cz a měl by tam být jednak interaktivní mapa, kde se vlastně můžou návštěvníci zájemci podívat přímo, co všechno v té republice, České republice je možné shlédnout a v jakém termínu a zaregistrovat se přestojí.
0: Taky mu moc děkujeme za informace a přejeme krásné dopoledne. No a ať se vám ta dnešní vycházka vydaří.
1: Velmi vám děkuji, taky krásné dopoledne.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

Za 3 minuty bude 10 hodin, tohle byla Hana Zagorová. Vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za 3 minuty i zprávy. Dozvíte se například, že podcast roku vyhráli opět Opravdové zločiny, anebo že město Orlová pořizuje detektor kovů, kterým bude moci kontrolovat a hlídat dětská hřiště.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ústavní soud má kompetenční žalobu od prezidenta Pavla kvůli summitu v Ankaře. Hradní Havířova odvolali jednatele městské realitní firmy Masaroviče obviněného z korupce. Orlová pořídí detektor kovů pro kontroly dětských hřišť. Dnes bude slunečný den a teploty až 29 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Ústavní soud dostal prezidentovu kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Informoval o tom na webových stránkách. Soud si je vědom naléhavosti. O přednostním projednání rozhodne plénum. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel na summit nepojede. Už dříve avizoval, že v takovém případě zváží kompetenční žalobu. Summit v Ankaře bude za 2 týdny. Bývalý politik hnutí ANO Robert Masarovič už není jednatelem městské realitní agentury v Havířově. Kvůli obvinění z korupce a ovlivňování veřejných zakázek na opravy městských bytů ho z funkce odvolala rada města. Radní taky rozhodli, že hospodaření v městské firmě prověří audit. Masarovič je v kauze údajné manipulace zakázek Havířova obviněný spolu s dalšími 19 lidmi. Hrozí jim až 12 let vězení. Masarovič už dřív jakoukoliv vinu odmítl. Investigativní tým Českého rozhlasu zmapoval případy nevhodného chování učitelů v některých školkách. Některým dětem učitelé lepili samolepky, když zlobili, nebo je během adaptace nechávali brečet na samotce. Česká školní inspekce loni dostala 175 podnětů, to je nejvíc za poslední roky. Z toho ve 42 situacích šlo o nevhodné chování ze strany učitelů, například ponižování nebo chybné zvládání konfliktních situací.
2: Právnička Michaela Dobrovičová za poslední roky řešila s rodiči desítky takových případů, mezi nimi i situaci malého chlapce, kterému učitelka držela hlavu pod vodou.
3: Ty ostatní děti samozřejmě byly stejně traumatizované, protože to museli vidět.
2: Mluvčí České školní inspekce Anna Brzy Bohatá říká, že loni na zakázané fyzické trestání upozornilo 5 rodičů.
4: Šlo například o tahání za vlasy nebo za ucho, či plásnutí přes ruku nebo přes zadek.
2: Oslovené mateřské školy nevhodné zacházení odmítli. V jedné námi popsané situaci pak učitelka dostala za přísnější přístup výtku a rodičům chlapce se omluvila. Víc o tématu najdete na našem webu i rozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
0: Orlová od příštího roku pořídí vlastní detektor kovů pro kontroly dětských hřišť. Město k tomu přiměla letošní prověrka 12 hřišť, při které strážníci využili soukromý přístroj svého kolegy Martina Gabriela. Strážník je amatérským hledačem pokladů a přišel s nápadem na kontrolu dětských hřišť.
5: Nacházeli jsme víčka od piv, ale našli se tady ostré předměty, hřebík, starý dráty ostré, byly tady plechovka od piva, která byla roztržená, vlastně zahrabaná. Dítě, když si hraje, může se o to říznout. Dobrý pocit z toho, že vlastně člověk něco najde a to dítě se o to nezraní.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až skoro jasno, jen přechodně přibude více oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 25 až 29 stupňů, na horách naměříme do 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Heřmanicích se na silnici u chaty u Pána srazil traktor s osobním autem. Na místě probíhají vyprošťovací práce, počítejte tam se zdržením. A v Opavě se v ulici Vančurova taky bouralo, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Čtyři a čtvrt minuty po 10. hodině, to byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Dobré dopoledne, dnes s Vladimírem Šmehlíkem. I dnes mám pro vás připravenou jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. A v té dnešní otázce se podíváme na prvopočátky turistiky u nás v našem kraji. Lucie, kdy jsi naposledy podnikala nějakou turistiku?
0: Já si myslím, že každý týden nějaká mini mikroturistika je.
6: A myslíš, že když jdeš vyvenčit svého psa do Komenského sadu, že to už je turistika?
0: Já myslím, že ano.
6: A jdeš z domu do parku po žluté?
0: Po cestě.
6: Po cestě. Tak jo, tak uvidíme. O turistice bude totiž dnešní kvízová otázka a potom budou následovat i rozhlasové a kulturní tipy, takže kdybyste ještě neměli plány na dnešní den, tak my vám možná poradíme a třeba vás budeme inspirovat. No a taky v Ostravě začínají dny nové opery a na tenhle ten unikátní festival vás v našem vysílání pozveme taky. Teď ještě Jakub Smolík, Marie Rotrová a hned potom už si můžete zasoutěžit o výbornou audioknihu o dokudrama Karin Lednické Životice, obraz zapomenuté tragédie. Taková je totiž dnešní cena v rozhlasovém kvízu. Tak tedy hezké dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni,

kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, tady Mirka z Ostravy.
1: Mirko, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
1: Tak pokud budete šikovná a vyhrajete, tak byste mohla vyhrát úžasnou audioknihu dokumentární drama Karin Lednické Životice, obraz zapomenuté tragédie a taky nějaké drobné dárečky s logem ostravského rozhlasu. Tak jste připravena?
2: Ano. Ano.
1: Dobře, dobře. Tak jdeme na to. Tak dobře poslouchejte. V roce 1884 byl založen nejstarší český turistický spolek v Rakousku-Uhersku. Od roku 1886 systematicky budoval turistické chaty, útulny nebo rozhledny v okolí Frenštátu pod Radhoštěm. Tento spolek stál v počátcích turistiky na pustevnách, na Radhošti, Horečkách i Velkém Javorníku. Víte, jak se jmenoval nejstarší český turistický spolek v Rakousku-Uhersku? A máte možnosti? Nebo věděla byste to bez nápovědy?
2: Ne, bez nápovědy ne.
1: Dobře. Tak poslouchejte. Za A. Pohorská jednota Radegast. Za B. Pohorská jednota Frenštát. A za C. Pohorská jednota Radhošť.
2: Aha. Já bych řekla to Bčko.
1: Pohorská jednota Frenštát?
2: Ano.
1: Tak to jste netrefila, nevadí, ale určitě nevadí. To zkoušejte i příště. Děkuju za zavolání a dáme příležitost někomu dalšímu. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal?
3: Tady je Danuše.
1: Já vás zdravím. Tak mám vám zopakovat otázku?
3: Nemusíte. Já to zkusím. Já budu typovat.
1: No.
3: Zkusím Radhošť.
1: A máte naprostou pravdu, opravdu nejstarším turistickým spolkem, českým turistickým spolkem v celé monarchii byla Pohorská jednota Radhošť, založená v roce 1884. No a paní Danuše, vy vyhráváte audioknihu od Karin Lednické, Životice obraz zapomenuté tragédie. Tak moc blahopřeju a zůstaňte prosím ještě chvíli na telefonu.
3: No
1: a vy ostatní, kteří jste si dneska nedovolali, nevadí, zkoušejte to zase zítra, protože já pro vás vymýšlím otázku na každý všední den.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude Miloš Střelka z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a tématem budou rizika požáru elektrokoloběžek a dalších elektrozařízení. Jak bezpečně nabíjet baterie koloběžky a na co si dávat pozor, odpovíme v poradně. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Je za 10:55, ladíte Český rozhlas Ostrava, konkrétně dopolední vysílání. Pokud ještě nemáte program na dnešní den, tak máme pro vás připravených několik zajímavých tipů. Pozveme třeba do Štramberku, ale také na Radhošť nebo do Opavy.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Slezské zemské muzeum v Opavě dnes láká na cestovatelsko-hudební pořad zvaný Antarktida. O své zážitky se podělí polárník Petr Horký a na kytaru jej doprovodí Štěpán Rak. Začátek ve Slezském zemském muzeu v Opavě v 18 hodin. U příležitosti svatojanské noci se dnes můžete vydat na Radhošť, kde bude nejprve v kapli svatých Cyrila a Metoděje sloužena od 20 hodin mše a poté se zapálí svatojanský oheň. K tomu bude vyhrávat cymbálová muzika v Sacan. Tolik dneska v 8 večer na Radhošti v Cyrilometodějské kapli. Ve venkovním areálu staré školy ve Štramberku se dnes uskuteční zahradní slavnost. Vystoupí na ní například pěvecký sbor Canti Coro či cymbálová muzika Štrunky. Začátek ve staré škole na Štramberku v 16 hodin. Další rozhlasové pozvánky a tipy určitě najdete na našem webu, tak se na ně koukněte. Web je pořád stejný ostrava.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: 7 představení, 7 premiér. V Ostravě dnes začínají dny nové opery. Hrát se bude nejen v divadle, ale také v parku nebo na tenisových kurtech. Detaily v našem vysílání za malou chvíli.

0: V 10 hodin 36 minut ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Začínají dny nové opery Ostrava. Festival soudobé klasické hudby nabídne ode dneška až do soboty hned 7 premiér. Některá díla uslyší diváci dokonce v premiérách světových.
1: Opera číslo 61, David. Britský skladatel Richard Ayres přijíždí do Ostravy už po několikáté. Operu napsal přímo na objednávku festivalu, a to o svém otci, který trpí demencí a postupně ztrácí paměť. Opera pro bariton, ansámbl a elektroniku zazní právě dnes. Ještě předtím otevře program letošních dnů nové hudby Ostrava Opera Company mladé české skladatelky, bubenice a improvizátorky Kristýny Švihálkové. Inspirovala se Samuelem Becketem a vytvořila instrumentální komorní tvar pro bicí, elektroniku a hlasy. Sama se představí jako performerka. Režijně spolupracuje šéf Národního divadla Moravskoslezského Jiří Nekvasil.
2: Protože my chceme, aby ty premiéry, které tady zazní, byly buď světových nebo českých premiérách. Každá ta produkce vlastně svým způsobem vzniká tady. I když třeba někdy jsme koprodukovali s nějakým jiným divadlem, tak se to třeba adoptovalo pro tento prostor, fungoval třeba s jiným orchestrem. Tady je ten kus toho vzniku. Není to festival typu, že se přivezou ty produkce, ale že produkce tady vznikají, některé tady vznikají kompletně.
1: Na zkoušky je tak omezený čas, což je náročné, dodává perkusionista a profesor brněnské JAMU, který hraje ve dvou operách, Martin Opršál.
3: Tak samozřejmě člověk musí zapnout veškerou svou koncentraci, obzvlášť ještě když třeba těch skladeb, nebo v tomto případě oper hraje víc, to je teda i moje situace tady. Máme obrovskou výhodu, že tady je fantastický tým techniků a pomocníků, kteří nám chystají orchestr, chystají nám nástroje.
1: Demence, osamělost, filozofické pojetí nekonečna. I to jsou témata některých oper, které diváci v průběhu týdne uslyší. A hrát se nebude jen v klasickém divadle, ale třeba v bývalém prázdném hotelu Palace nebo pod širým nebem. Při poslechu Bílé smrti slovenského autora Miroslava Tota se totiž diváci vydají na cestu Komenskými sady na tenisové kurty. Program pak uzavře opera Klauni kanadské skladatelky Anny Sokolovič.
2: Je to zvláštní tvar, který vlastně vidí takový obraz lidského života od narození ke smrti nebo k takovému odchodu do smrti. Je to vlastně jakoby klaunský příběh, který má částečně nějaký humor. Zajímavé je, že on je napsáno v jazyce, který neexistuje. To jsou to slova z různých jazyků dohromady. A samozřejmě velice zajímavý je vůbec ten hudební rukopis Anny Sokolovič,
1: která podle režiséra opery a ředitele spolupořádajícího Národního divadla Moravskoslezského Jiřího Nekvasila nezapře ve své hudbě srbské kořeny. Z Ostravy Silvie Mikulcová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tohle je dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, 10 hodin 49 minut, blíží se 11. blíží se zprávy, ale ještě předtím dáme prostor Arturovi Kubicovi a jeho seriálu Dvakrát měř a jednou řeš, protože blíží se období prázdnin a všichni už milujeme grilování, vytahujeme grily na zahrady a my si tentokrát poradíme, jaké zásady by se při letním grilování měly dodržovat. Za malou chvíli.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Grilování je právě teď nejzajímavějším odpočinkem na zahradě. Někdo se ale grilování bojí, že by tam třeba v mase mohly zůstat nepříjemné bakterie. Zásada je mít před začátkem pečení pořádně rozpálený gril. No a to trvá asi 30 minut. Nenechávejte syrové potraviny na slunci, ale přineste je z kuchyně, až začnete grilovat. Dříve ne. Důležité je mít také všechny potraviny pořádně rozmražené ještě předtím, než je dáte na gril. A hlavně neuspěchejte grilování. Chce to klid, pohodičku, postupovat pomalu. Dobrá rada také je uchovávat syrové a upravené potraviny zvlášť, tedy co je hotové v jedné nádobě a co teprve na gril dáte v nádobě druhé. Nikdy neschovávejte marinádu, která přišla do styku se syrovým masem. Vyhoďte a nádobu před dalším použitím důkladně umýte. No a bakterie dostanou nejspíš na frak. Zdraví vás, Kutil, těle mi duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Prezident Petr Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Tolik budeme podrobnosti sdělovat ve zprávách. V Karviné se také chystá přestavba tamního zimního stadionu. A více informací Lucie Kociánová ve zprávách v 11 hodin.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Blíží se 11. hodina, do studia Českého rozhlasu Ostrava už přišla z newsroomu i Lucie Kociánová, a to s připravenými a nejčerstvějšími zprávami. Začínáme za okamžik.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Prezident Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. V Karviné se chystá přestavba zimního stadionu. Státní úřady varují před nákupem předražených dálničních známek u neoficiálních prodejců. Dnes bude slunečný den, teploty až 29 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Žádá ho, aby rozhodl, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO. Reprezentovat Česko je podle něj popis jeho práce, řekl to ve videu na sociálních sítích.
3: Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. Zastupování státu navenek je pravomocí prezidenta podle článku 63 Ústavy České republiky.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prezidentovo rozhodnutí respektuje. Podle něj ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. Pavel s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Zimní stadion v Karviné čeká rozsáhlá modernizace. Tamní zastupitelé schválili 5milionovou dotaci na zpracování odborné studie, která se bude týkat celého komplexu, včetně tenisové haly, skvošových kurtů a posilovny. Na stadionu ze 70. let vznikne v budoucnu nová velká tribuna a zázemí pro další akce, dodává náměstek karvinského primátora za socdem Lukáš Rašek.
4: Dneska slouží stadion v podstatě jenom zimním sportu. My chceme udělat studii na to, aby jsme mohli ho komplexně využívat. To znamená, dneska házenkáři potřebují větší halu, takže aby třeba Evropská liga se tam mohla hrát. Bavíme se o boulderingu. To znamená, aby ten stadion měl daleko širší využití než jenom na ty zimní sporty.
2: Zpracovaná studie prověří konkrétní možnosti modernizace a přestavby, včetně nákladů. Úřady doporučují kupovat dálniční známky na stránkách oficiálních prodejců. Těmi jsou weby edálnice.cz nebo taky edálnice.gov.cz, které spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury. Dálniční známky nabízí taky překupníci, kteří si účtují přirážku za zprostředkování, říká František Kotrba z České obchodní inspekce.
5: Spotřebitel musí být s jejich výší a celkovou prodejní cenou dopředu seznámen. Doporučujeme, aby si proto spotřebitelé ještě předtím, než nakoupí, zjistili z oficiálních zdrojů, jaká je skutečná cena známky, kterou si chtějí zakoupit, a měli na paměti, že kdokoliv ji bude nabízet za víc, účtuje si k tomu svou vlastní přirážku.
2: Dálniční známku je možné koupit taky na pobočkách České pošty nebo v sítích čerpacích stanic Eurooil nebo Robin Oil na území Česka. U historických arkád v centru Opavy je dokončený venkovní taneční parket. Úprava okolí navazuje na postupnou proměnu a rekonstrukci tohoto odpočinkového místa, kde se pořádají koncerty, výstavy, workshopy nebo taneční akce. Program v arkádách zajišťuje Opavská kulturní organizace.
0: Počasí.
2: Dnes čekáme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až skoro jasno, jen přechodně přibude více oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 25 až 29 stupňů, na horách naměříme do 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku dávejte pozor u sjezdu na Třinec a Žilinu. Na 64. kilometru řidiči hlásili větší výtluky v pravém pruhu. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Čtyři minuty po 11. hodině, to byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ty další vám Lucie nabídne v pravé poledne. No a pokud nás sledujete na online kamerách Českého rozhlasu Ostrava, tak už si teď můžete přepnout na Studio 2, protože přímo naproti mě v sousedním studiu už sedí má milá kolegyně Iva Havlíčková. Na pořadu dne je teď poradna Českého rozhlasu Ostrava. Začínáme za pár minut a tématem budou požáry elektrokoloběžek, takže na to máme i hosta. Přišel pan Miloš Střelka, náměstek krajského ředitele hasičů. Začínáme za malou chvíli, ještě předtím Lenka Filipová a taky Smoky. Tak tedy krásné dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezký den u poslechu poradny přeje Iva Havlíčková. V naší dnešní rozhlasové poradně se zaměříme na požáry, a to konkrétně elektrických kol a koloběžek. Na co si dát pozor, zeptáme se Miloše Střelky, náměstka pro prevenci z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, který je hostem dnešní poradny. Vítejte, pane Střelko, hezký den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: No, přibývá požáru elektrokoloběžek, vzpomenete třeba na nějaký varovný příklad z poslední doby?
2: Určitě těch případů požáru právě té elektrické mikromobility, jak my to nazýváme, kde můžeme zařadit elektrická kola, koloběžky, různé skútry, různé vozítka pro děti a tak dále, tak těch požárů přibývá. Třeba za rok 2023 jich bylo 79, v roce 2024 to bylo republikově už 98 a v roce 2025 už 109. To, co nás trápí, je to, kde ty požáry vznikají, protože statisticky, když se na to podíváme, tak většina těch požárů směřuje do budov pro bydlení a ubytování.
1: Čili nějaké panelové domy,
2: to znamená
1: a tak
2: bytové domy a třeba rodinné domy. U těch rodinných domů to jsou konkrétní prostory jako dílny a garáže, takže tam je to v pořádku, tam je to oddělené, ty prostory od těch obytných částí. Horší je to v těch bytových domech. Tam nejčastější prostor je obývací pokoj a právě ta centrální chodba toho samotného bytu.
1: Jak si to vysvětlujete, že si lidé v obývacím pokoji dobíjejí tu elektrokoloběžku třeba?
2: Ono to je strašně pohodlné, to zařízení něco stojí, takže všichni to chcou mít doma, bojí se to dávat do sklepu kvůli nějakým kriminálním živlům. A nejsnažší je to právě odložit v té předsíni, což je kámen úrazu, protože ta předsíň, to je vlastně nějaká centrální místnost často, z které se vychází ven z toho bytu a často se vchází do všech místností. To znamená, když tam dojde k nějaké negativní reakci té elektrické koloběžky, k nějakému tomu exotermnímu jevu, který je velmi rychlý z hlediska tvoření splodin hoření a její samotného hoření, tak vám odřízne jednoznačně tu cestu a vy nejste schopni ten byt opustit.
1: To vlastně si vzpomínám na jeden ten konkrétní příklad, kdy se toto stalo v některém bytovém domě v Ostravě a ta žena, myslím, unikala to nějak po hromosvodu, jestli si vzpomínám
2: dobře. To si pamatujete dobře. Byl to poměrně mediálně známý případ, bylo to z května loňského roku, kdy opravdu ta obyvatelka toho bytu seděla v obývacím pokoji, ta koloběžka byla právě na té předsíni a slyšela jenom nějaké praskání a během pár desítek vteřin došlo tak k explozivnímu hoření, že to dokonce vyrazilo některé okna, které byly v perimetru až 35 metrů od toho domu. Jí se v tu chvíli naštěstí nic nestalo, ale strašně jí to pálilo, nedalo se tam dýchat, tak ona měla tendenci jít blíže k oknu, pak to nevydržela, musela jít na ten parapet, no a naštěstí tam byl v blízkosti hromosvod, takže prokázala nějaké hrdinství a dokázala to, co by asi jiný nedokázal, slézt z toho osmého nadzemního podlaží dolů. Chtěl bych jenom podotknout, že my jsme tam byli kolem 6. minuty od ohlášení a samotný hasební zásah zase začínal kolem té 8. minuty a přesto ten byt byl v šíleném stavu. Tak jak po klasickém bytovém požáru. Opravdu ty bytové požáry, to je 10-20 minut a vy ztrácíte absolutně všechno v tom bytě.
1: Případ, který naštěstí dopadl dobře z hlediska toho zdraví té obyvatelky bytu, ale vy jste si to někde poznamenával ještě před vysíláním počty zraněných, že opravdu tedy to jsou závažné požáry, i co se týká teda ohrožení toho zdraví lidí.
2: Právě tím, že ty koloběžky, vlastně to zařízení elektrické mikromobility používají obyvatelé, právě často v těch bytových domech a tak dále, tak to souvisí s tím, že my tím ohrožujeme i větší počet osob, když to například v tom bytovém domě, když můžu říct, tak těch zachráněných a zraněných je opravdu, to jsou desítky. Řeknu náhodně rok 2025 zraněných bylo 46 osob, na 109 požárů a zachráněno 92 a evakuovaných přes 200 osob. To jsou obrovsky velká čísla a je potřeba to mít, je potřeba se mít na pozoru při používání právě těchto prostředků.
1: Říká Miloš Střelka, náměstek krajského ředitele moravskoslezských hasičů. Tématem dnešní poradny je nebezpečí požáru, zejména elektrokoloběžek.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A hostem poradny je Miloš Střelka z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Bavíme se o tom, jak důležitý je pravidelný servis, vlastně hlavně obezřetnost při používání a hlavně nabíjení elektrokoloběžek. A můžete nám volat, pokud vás k tomu tématu něco zajímá. Číslo je 59 611 22 66. No, pane Střelko, co bývá příčinou toho, že se elektrokoloběžky vznítí? Třeba nejčastější příčinou, nevím.
2: Je to dané chemickým složením té baterie, která je zpravidla litium-iontová nebo litium-polymerová, litium-titanová nebo články LiFePO. Tam vlastně, když se podíváme na strukturu toho článku, tak je tam nějaká
1: Ráda bych vám poradila, ale fyzika je mi vzdálená.
2: Kladná katoda a záporná anoda. Ta anoda se zpravidla skládá se nějakého grafitu, který je nějaký porovitý, když se podíváme do nějakého většího mikrosvěta. A ta kladná katoda, ta je většinou oxid litný, takže tady vidíme, že tam je litium a je tam nějaký kyslík, to znamená chemicky vázaný kyslík, takže to už dělá nějakou neplechu, že ta baterie je schopna hořet i bez přístupu vzduchu, klidně i pod vodou. No a mezi tím je nějaký elektrolyt, kde putují právě ty jonty. A ten elektrolyt je zpravidla nějaká litiová sůl s nějakým organickým rozpouštědlem. Toho organického rozpouštědla je tam obrovské množství, je to často přes 50%. No a když se tam stane nějaký zkrat, to znamená, v tom elektrolitu je nějaký separátor, nějaká vrstvička, která propouští jenom ty jonty, a v případě, že se poruší, tak dojde k nějakému zkratu. No a ten zkrat právě způsobí tu chemickou reakci, kdy ta baterie začne hořet. V běžném životě, kdy my tu baterii máme zabalenou a nevnímáme vlastně, co se v ní děje, tak my to můžeme snadno ovlivnit. A můžeme to ovlivnit tím, jak ji nabíjíme, jak se k ní chováme, to znamená, v jakém prostředí ona se vyskytuje, jestli ve vlhku, jestli ve zvýšených teplotách nebo v záporných teplotách. Třeba když tu koloběžku máme opřenou například dneska na slunci, je černé barvy, tak ona často dosahuje až přes 50 stupňů, to nedělá té baterce dobře. Naopak po zimě, když to vytáhneme z nějakých nulových, v případě záporných hodnot a snažíme se to nabíjet, tak vyloženě, pokud to není litium-titanová baterka, tak oni nesnášejí to nabíjení v záporných hodnotách. To je taky velmi častý případ. No a jeden z nejčastějších příčin vzniku požáru jsou právě kutilské úpravy. Snaha nabít tu koloběžku co nejrychleji použitím neadekvátního adaptéru nabíjejícího nebo posílení jejího výkonu nebo přidáním další baterie, kdy ten battery management není uspůsoben tomu, aby pěkně rozdělil to napětí mezi ty jednotlivé články, z kterého se ta baterie skládá. Takže, ale máme i případy požáru třeba nerozbalených koloběžek přímo v prodejnách.
1: Tak to asi člověk by si měl dávat pozor na to, kde si ty koloběžky kupuje.
2: Například za rok 2023 a 2024 těch nerozbalených, když to tak řekneme, koloběžek, těch požárů koloběžek bylo až myslím 6 nebo 7 kusů. Ale je to nesrovnatelně velké množství oproti těm kutilským úpravám, kdy to opravdu to dominuje. Také, co předcházelo, jako kdyby tomu požáru, to je taky dobré vnímat, tak často je to opravdu třeba ty vnější vlivy, jako je vlhkost a ta teplota.
1: Lidé na té koloběžce jezdí samozřejmě třeba i v dešti, že po různých kamenech.
2: Nabíjeno po delší odstávce, nebo často to bylo způsobené tím, že někdo dělal ten servis toho akumulátoru, že ta baterie se pomalu nabíjela nebo se nedokázala nabíjet vůbec a my to necháme třeba přes noc na té nabíječce. Ono vůbec i to časové období, kdy to vzniká, to bychom měli být taky na pozoru, protože přes 60% těch požárů vzniká právě v období, kdy máme omezenou bdělost a spíme. Takže opravdu
1: tak
2: je třeba...
1: Tak přes den koloběžku používáme, v noci si ji dáme nabít, že?
2: Opravdu je potřeba vnímat ten prostor, kde to ukládáme, a opravdu u toho nabíjení těch požárů bylo velké množství, tak být bdělý a mít to někde pod dohledem, když to nabíjím, tu elektrickou koloběžku.
1: Odpoledne, než jdu spát.
2: Určitě.
1: Ono tu vlastně baterku má řada zařízení, že? I notebooky, já nevím, nářadí a tak podobně. Že zrovna u těch elektrokoloběžek je to takový problém. Říkáte, že těmi kutilskými zásahy. A já si říkám možná i tím, že tu koloběžku opravdu používáme v tom terénu, může se poškodit, aniž o tom třeba víme, ta baterie.
2: Pojďme si udělat takový jednoduchý příměr. Vezmeme si notebook, který nám velmi málo hoří, jako prakticky ty požáry bych napočítal na prstech jedné ruky. A pojďme si vzít tu koloběžku. Takže vnější vlivy na notebook nepůsobí. My ho nepoužíváme za deště, my ho nepoužíváme v mrazech, my ho nepoužíváme na otevřeném slunci, kdežto koloběžku ano. Mechanické namáhání. No, maximálně ho nosíme v nějakém pouzdře a v tašce, takže nic tam netluče. To,
1: když
2: pojedu na té koloběžce a pojedu po nějakých kočičích hlavách nebo někde, nebo to odhodím, tak opravdu ty mechanické vlivy tam jsou zásadní. Korozivní látky. Možná se vám podařilo na notebook vylít někdy kávu nebo něco, tak jste to rychle utřela, kdežto ta koloběžka, ona musí projet nějakou kaluží, ona často vidíme i v zimním období, že jezdí ti lidé. Kutilské opravy, tak tam už ten notebook vám dovolí jenom opravdu instalovat nějaké zařízení přímo toho výrobce, protože nic jiného tam často nenapasujete, kdežto u té koloběžky tam jsou ty dveře otevřené a tam můžete dát téměř cokoliv. No a použití nekvalitních náhradních dílů je to taky omezené, do té koloběžky taky zase můžete dát cokoliv, ale do toho notebooku ne. Takže to je takové zajímavé přirovnání, že opravdu ty věci můžou souviset právě s těmi požáry té elektrické mikromobility.
1: Vysvětluje Miloš Střelka, náměstek pro prevenci moravskoslezských hasičů.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hostem ve studiu je Miloš Střelka z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Budeme se teď spolu bavit o zásadách, které dodržovat a na co si dávat pozor, ať eliminujeme riziko vznícení ke elektrokoloběžky nebo těch jiných elektrovozítek, řekněme. No a pokud se chcete připojit k tomuto tématu, volejte k nám do studia. Číslo je 59 611 22 66. Pane Střelko, jak by mělo vypadat místo, kde by člověk mohl bezpečně nabíjet elektrokoloběžku? Jak to upravit? Na co si dát pozor?
2: Tak z těch požárů, které jsme analyzovali od roku 2023 až 2025, vlastně vyplývá, že opravdu většina směřuje do těch bytových domů a rodinných domů. U těch rodinných domů snadno najdeme nějaký prostor, který je oddělený od té bytové části, takže to bych určitě doporučil. U těch bytových domů, tam pokud už to musím mít v tom bytě, což určitě my nedoporučujeme, tak dát to do nějakého slepého místa toho bytu, ať mi nebrání v úniku, pokud se něco stane. Určitě bych měl mít na paměti, že pokud tam budou děti, tak by neměly být samotné doma, kdyby se něco takového stalo. Ta koloběžka by měla být na nějakém vyhrazeném místě, kde by v okolí nemělo být nic hořlavého. A pokud bych měl doporučit nějaký prostor právě v bytovém domě, tak by to byla určitě nějaká kolárna. Teď budu velmi přísný, ale představoval bych si to a přál bych si, aby to byla místnost, která je oddělena od ostatních prostor požárním uzávěrem, to znamená požárními dveřmi s kouřotěsnou funkcí, aby to bylo neustále pod kamerovým systémem, pod nějakou detekcí, aby to bylo snadno odvětratelné, ta místnost. A nejlépe, aby měla vchod přímo zvenku a nikoli dovnitř té samé budovy.
1: Tak radí Miloš Střelka, my teď máme na telefonu posluchače nebo posluchačku, takže si poslechneme dotaz. Přejeme krásný den ze studia Českého rozhlasu Ostrava.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, to je posluchačka z Těšínska. Já bych se chtěla zeptat, používání elektrokoloběžek, je to omezeno věkem, třeba autem může od 18 let, ale tu u nás jezdí takový kluci, 13, 14 leti, mají ty elektrokoloběžky, to jede potichu, to není slyšet, jedou stovkou velkou rychlosti. To je nebezpečné, oni jezdí aj po těch hlavních silnicích, to by se přece mělo omezit nějak.
1: Děkujeme za dotaz, paní posluchačce. Z Těšínska možná je to výzva pro pana Střelku, poněvadž je to hasič. Možná toto je otázka spíš pro policistu. Nevím, pane Střelku, jestli máte informaci.
2: No, můžeme to zkusit. To omezení, ta omezení jsou daná právě u těchto zařízení elektrické mikromobility. Je to vlastně od toho, jakou rychlostí to může jet. Já to přesně neznám, to rozmezí, ale pravidlo je takové, že je to od nějaké hranice a už potřebujete nějaké řidičské oprávnění.
1: Já mám hlavě nějakých 25 km v hodině, ale taky si nejsem jistá.
2: Mám dojem, že to může být to, ale nechtěl bych tady něco říkat, co nemám ověřené a je to mimo můj ranek vědění. Takže.
1: Ale je pravda, když jste mluvil o těch kutilských zásazích do té baterky a do toho zařízení, tak asi možná i ta rychlost té elektrokoloběžky se dá ovlivnit právě těmi kutilskými úpravami a dá se zvýšit třeba nad tu možnost, kterou dává výrobce.
2: A ono to i nabádá právě ty děti jako si s tím hrát a být rychlejší a lepší a ono možná to i ty kutilské úpravy potom vedou k tomu, k takovým nešťastným příběhům, které jsou.
1: No vy jste mluvil o tom místě, jak vybrat to vhodné pro to nabíjení daleko od nějakých hořlavých materiálů a tak podobně. Když už nabíjím tu elektrokoloběžku, čeho si všímat? Jsou tam nějaké varovné signály při tom samotném nabíjení? Já nevím, jak to prská, nebo nějakého zvuku podezřelého si můžu všimnout, který by mě upozornil na to, že se blíží to nebezpečí možného
2: splanutí. Z těch analyzovaných požárů, my jsme analyzovali vlastně 127 požárů a tam jako nejčastější nežádoucí jev při nabíjení, tak byl právě zpozorován pokles výkonu toho nabíjení. To nabíjení bylo velmi pomalé, nebo to nešlo nabíjet, ta baterie, nebo šlo z toho nějaký mírný zápach, a nebo se to neobvykle zahřívalo, po případě se to nafukovalo, ta baterie. co se týká těch samotných příčin projevu už toho požáru, když víme, že se něco děje, že je něco špatně, tak to popisují jako nejčastější jev vývin kouře a plamené hoření a praskání a tupé nějaké rány. Ale ten jev je opravdu za pár desítek vteřin a v tom bytě nebo popřípadě v nějaké té místnosti už opravdu může být velký problém vůbec se vyskytovat. Takže v případě, že něco takového nastane, tak my samozřejmě jsou různé příběhy, kdy někdo zjistil, že se z té koloběžky například kouří, tak ji odložil smysluplně do vany. Naštěstí ta vana nebyla akrylátová, ale byla plechová a intenzivně ji sprchoval, tu koloběžku. Takže ty
1: zachránil
2: škody,
1: situaci.
2: Ty škody, a neustále ji napouštěl tu vanu, takže ty škody byly minimální. Ale není tady vlastně nic, co se dá doporučit, protože třeba ta koupelna často v těch bytových domech je součástí nějaké instalační šachty, která často není požárně utěsněná a může způsobit komplikace i v patrech výš. Jsou známé případy, kdy lidé to vyhazovali z okna. Tady taky nemůžu odhadnout dráhu té koloběžky a toho, kdo se tam vyskytuje, když bych udělal to bláznivinu, že bych to vyhodil z výše jak z druhého patra. Jo?
1: Taky není bezpečné řešení.
2: To mi přijde taky naprosto scestné. Někdo se snaží to dát na balkon, ale tam taky zase ohrožuju díky častému zvolení zateplení, jako je polystyren, tak můžu ovlivnit zase další patra. Takže opravdu nejlepší to mít na nějakém slepém místě. Když se s tím něco děje, zavolat okamžitě pomoc, linku 150. nebo 112, zavřít ty dveře a informovat ostatní, že se něco děje.
1: Radí Miloš Střelka, který zůstává se mnou ve studiu. Po písničce budeme s naším povídáním pokračovat.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A naposledy se hlásíme z dnešní poradny. Povídáme si o požárech elektrokoloběžek s Milošem Střelkou z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Co ještě poradit, pane Střelko, k těm elektrokoloběžkám, když už je někdo má? My jsme se tady před chvilkou bavili o tom místě, kde je bezpečně ji nabíjet, ale vy jste zmínil i to během písničky, že by tam měla být nějaká určitá teplota v té místnosti, kde tu elektrokoloběžku skladujeme.
2: No, ono všeobecně jakékoliv aku nářadí a i ta zařízení, které mají nějakou baterii, je vhodné skladovat nejlépe při nějakých 15 stupních. Doporučuje se, pokud to odložíme na nějakou delší dobu, ať není plně nabitá, ať je nabitá třeba jenom na 50%. Ono taky máme vyzkoušené díky zkouškám, které jsme dělali, že čím víc je ta baterie nabitá, tak tím způsobí větší neplechu a je více nebezpečnější. Ta explozivní reakce je potom razantnější a silnější.
1: Možná i vlastně rada pro ty majitele rodinných domků, ať tu elektrokoloběžku nedávají přes zimu někam do studené stodoly.
2: Ono zpravidla ta baterie jako nějakou studenou stodolu vydrží, ale nesmí se nabíjet, jo, ten. Ale pokud jsou to teploty hluboko pod nulou, tak ani bych je tam neskladoval. Jo? Já bych určitě bych nešel naproti tady tomu negativnímu působení na tu baterii.
1: Máte i k dispozici statistiku, kdy k těm požárům elektrokoloběžek nejčastěji dochází, co se týká denní doby?
2: No, to nám dělá taky poměrně starost, protože přes zase 60% těch požárů právě bývá v období spánku, to znamená, kdy je nějaká omezená bdělost toho dotyčného. A často je to i při tom nabíjení, jak jsme zmínili. Takže určitě bych nedoporučoval tu koloběžku nebo po případě elektrokolo nebo cokoliv jiného nabíjet právě mimo to smyslové vnímání. Jo, je potřeba to mít neustále pod dohledem a zase v nějakém temperovaném prostoru, nějakém odděleném od ohřlavých látek a nejlépe úplně mimo obytnou část toho, kde se vyskytují.
1: Platí ta stejná pravidla, ty zásady i pro třeba dobíjení akunářadí, zahradní techniky a tady těch zařízení?
2: Samozřejmě tam se ty požáry vyskytují také, protože jsem tam nějaký akušroubovák, případně nějaké akunářadí spadne a ty baterie jsou v těch pouzdrech trošku odolnější, jsou trošku přizpůsobené tomu razantnějšímu chování. Ale zase přikládám to k tomu, že každý řemeslník se stará o své nářadí, pečuje o něj a nevystavuje to takovým nepříznivým vlivu, tak jak jsme si to porovnávali například s tím notebookem.
1: A ještě elektrokola, elektrokoloběžky, je tam taky takový rozdíl, co se týká rizika požáru?
2: Co se týká požáru, tak opravdu vedou ty koloběžky.

0: Tím dnešní poradnu uzavřeme. Se mnou ve studiu byl Miloš Střelka, náměstek pro prevenci hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Já moc děkuji za ty rady a informace ohledně těch rizik používání a nabíjení elektrokoloběžek. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Hezký den.
0: No a samozřejmě ještě přidám pozvánku na příští poradnu. Bude se také týkat bezpečnosti. Hosté poradny budou policisté a téma se bude týkat toho, jak se zachovat v krizových situacích, například při útoku v budově. Teď už krásný den přeje Iva Havlíčková.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Končí pomalu jistě dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Taková byla dnešní poradna. Zítra o stejném čase, ve stejném čase, to už bude host Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli v poutávce prozradíme, kdo bude tím hostem. No a obyvatelé Poruby, Pustkovce, Plesné a Martinova spolek Prosíme, přemýšlejme, bojuje stále proti dostavbě nové tramvajové trati, která má vést na 8. obvod a přes Pustkovec. Jak tohle dopadne, budeme to sledovat. Každopádně podrobnosti přidáme i v našich zprávách, které pro vás připravuje Lucie Kociánová, a uslyšíte je v pravé poledne.

0: signál.
1: Naším středečním dopoledním hostem bude kapela Mořední. V jejím čele stojí zpěvák Marcin Hampel, kterého spolu s kytaristou Markem Sloninou vyspovídá Kateřina Hubarová.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Kvůli nesouhlasu s ministrem kultury České republiky rezignovali 4 členové komise cen Ministerstva kultury za kinematografii. Víme víc a prozradíme ve zprávách v pravé poledne.

0: je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Obyvatelé severní části Ostravy chtějí zabránit stavbě nové tramvajové trati soudní cestou. Kvůli nesouhlasu s klempířem rezignovali 4 členové komise cen za kinematografii. Svobodné Heřmanice na Bruntálsku dokončili obnovu prostranství před kostelem. Odpoledne bude slunečný den, teploty až 29 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Proti stavbě nové tramvajové trasy jsou obyvatelé ze severu Ostravy připraveni se bránit soudní cestou. Tamní dopravní podnik chce 3-kilometrovou trať vybudovat do 3 let. Obyvatelé ostravských čtvrtí Poruba, Pustkovec, Plesna a Martinov už podali bezmála 3,5 tisíce připomínek do řízení o vlivu stavby na životní prostředí. Podle Markéty Vysloužilové ze spolku Prosíme, přemýšlejme, obsahuje studie plánované trati řadu chyb.
2: Určitě budeme využívat všech zákonných možností, abychom se tomu záměru bránili. Ta dokumentace je zoufale špatná a pokud v současné podobě dostane souhlasné závazné stanovisko, tak je to rozhodnutí politické, nikoli věcné a my se proti němu budeme soudně bránit.
0: Město chce na tramvajovou trať získat evropskou dotaci ve výši přes 2 miliardy korun. Musí ale stihnout postavit do června roku 2029. Kvůli nesouhlasu s ministerstvem kultury rezignovali 4 členové komise cen ministerstva kultury za kinematografii. Oto Klempíř za motoristy podle nich podporuje vládní záměr zestátnění médií veřejné služby a ohrožuje nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Napsali to v prohlášení. Pod rezignaci se podepsali Kateřina Svatoňová, Michaela Pavlátová, Roman Vávra a Ondřej Kepka. Vláda rozhodla o zrušení dosavadního systému televizních a rozhlasových poplatků a chce ho nahradit financování ze státního rozpočtu. Zaměstnanci obou médií kvůli tomu včera vyhlásili 24-hodinovou výstražnou stávku. Opozice mluví o útoku vlády na média veřejné služby. Ve Valašském Meziříčí budou platit přísnější pravidla pro používání pyrotechniky. Zastupitelé včera schválili novou vyhlášku, která zakazuje odpalování ohňostrojů na celém území města. Reagují tak na opakované stížnosti obyvatel na hluk a rušení veřejného pořádku, dodává mluvčí města Jakub Mikuš.
3: Výjimku má silvestrovská noc z 31. prosince na 1. ledna. Celoroční výjimka se pak bude týkat velkých ohňostrojů kategorie F4 nebo T2, prováděných profesionálními firmami, které však musí před samotným odpalováním získat prodanou akci a termín povolení od báňského úřadu.
0: Valašské Meziříčí se zatím zařadilo po bok Rožnova pod Radhoštěm a Otrokovic, kde podobný zákaz přijali už dříve. Svobodné Heřmanice opravili prostranství před tamním kostelem. Stará dlažba byla na některých místech nerovná nebo úplně propadlá. Obec tam kromě rekonstrukce rozbitého povrchu postavila i nový bezbariérový přístup, říká nezávislý starosta Svobodných Heřmanic Jiří Novický.
4: Chtěl jsem, aby to vypadalo hezky, kvůli tomu, že ten kostel je starý. Bezbariérový přístup byl špatný, jsou tam schody a byly tam jenom takové vlastně hliníkové profily. Bylo to hodně prudké, tak jsem se rozhodl pro to udělat bezbariérový přístup, který je příjemnější pro ty starší lidi a vlastně rodiny s kočárky, kteří chcou jít třeba do kostela nebo na ten hřbitov.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou skoro jasno až polojasno, od severozápadu pak přechodně přibude oblačnost a ubývat začne k večeru. Nejvyšší dnešní teploty je 25 až 29 stupňů. V noci a zítra bude jasno až polojasno. Noční teploty klesnou na 15 až 12 stupňů, přes den vystoupají na 26 až 30 a na horách zítra naměříme okolo 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Svinově se na Rudné ve směru na Opavu srazila 3 osobní auta. Projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Půl dopoledními zprávami se dnes od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava loučí Lucie Kociánová. Další zprávy už vám nabídne František Tichý a nabídneme vám je ve 13 hodin. Téměř 5 minut popoledni, tak to už je nejvyšší čas, abychom odstartovali dnešní hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava s datem 23. června. Pokud znáte nějakou Zdeňku, tak ji nezapomeňte popřát, protože jsou to právě Zdeňky, které dnes mají svátek. Tak za malou chvíli tedy začíná pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám dovoláte na 596 11 22 66. Na vaše telefonáty se těší Vladimír Šmehlík. Mějte krásné poledne na Moravě i ve Slezsku.

0: S Helenou Vondráčkovou jsme se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava hezky proletěli a teď míříme zpátky na zem.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
0: První hudební přání dnešní hudební pošty bude mít Marek, který se nám dovolal z Ostravy. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre, děkuji vám za přivítání, zdravím vaše posluchače a děkuji také za výběr písničky. Chtěl bych prostřednictvím vašich vel poblahopřát k dnešnímu svátku Zdeňky paní Zdeňce Švidrnokové z Plesné. Chtěl bych popřát za sebe, za rodinu hodně štěstí, zdraví, ještě dlouhá léta, ať jí zdraví slouží a ať si poslechne písničku a jestli možno a jí zatancuje. Díky vám, příjemný den.
0: Tak jo, takže židle stranou, dělejte si prostor, protože s Moravankou si zatancujete určitě.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte Hudební poštu, tedy pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Za další písničkou už míříme pod Godulu, míříme do Komorní Lhotky, čeká nás tam paní Liduška. Hezký dobrý den do Beskyd.
1: Dobrý den, zdraví Český rozhlas Ostrava. Dnes slaví naše neteřinka Brigitka Hanzlová Komorní Lhotky své krásné 50. narozeniny. Tak i přejeme hodně štěstíčka, zdravíčka, do dalších let to jí přeje ze srdíčka, tetička Lidka s celou rodinou. A děkuji za vyhledání písničky a někdy zase naschledanou.
0: Rádo se stalo a do Ligotky blahopřejeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí písničku vybírala paní Liduška z Komorní Lhotky a my se teď z Těšínska přesuneme na Vítkovsko. Míříme do Leskovce, tam nás čeká paní Broňka. Hezký dobrý den.
3: Hezký dobrý den, děkuji za přivítání a všem posluchačům přeji hezký poslech. Po sobotu oslaví krásné narozeniny moje neter, paní Janička Pavelková z Hrtic, a v sobotu na příští týden oslaví své narozeniny také její tatínek, pan Ladislav Pavelek z Hrtic, půl kulatiny. Oběma přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radosti dětí a vnoučat a hodně božího požehnání vám za všechny přeje Broňka s rodinou a připojí se také ostatní příbuzní přátelé a známí. Děkuji za zahrátí, za hezké pořady a nasledanou.
2: Mějte se moc krásně, paní Broňko, zase se mi brzy ozvěte, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A před malou chvílí jsme byli v Leskovci, teď se podíváme do sousední vsi, míříme do Lesních Albrechtic, zůstáváme na Vítkovsku, čeká nás tam paní Líba. Hezký dobrý den.
2: Já vás zdravím, pane Vladimíre, a všechny posluchače. Dnes slaví svátek vzácné, hodné ženy Zdenička Výchova ze Žimrovic a Zdenička Výchova z Lesních Albrechtic. A taky máme dva jendy v našem klubu důchodců a zítra slaví pan Jenda Stošek a pan Jenda Urbánek. Milé Zdeničky a milí Jendové, vaše jména v kalendáři jako zlaté sluníčko zaří. Všem vám přejeme k vašemu svátku a dny vám běží jak po drátku. Ať jste zdraví, čilí, svěží, nic nedbejte, že čas tak rychle běží. Hodně síly, svižný krok, každý den a po celý rok. Boží požehnání, dlouhá léta chceme vám přát a vše krásné, co jen život může dát. To vše a ještě víc, Zdeničce ze Žimrovic přeje manžel Viktor, švagrova Blaža s rodinou a připojují se Jarka, Mařenka, Lidka a Liba a všem těm ostatním přeji jejich nejbližší, ti, co je znají a mají rádi a všichni členové klubu důchodců. Vám, pane Vladimíre, moc děkuji a zase někdy naslyšenou.
1: Budu se na vás těšit, mějte se hezky a pozdravujte v Albrechticích.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, je krátce po půl jedné a za další písničkou teď míříme do Poruby. V Ostravě Porubě nás čeká Jan. Dobrý den.
1: Dobrý den. Prosím vás, zahrajte mi k mým jmeninám. Zašuměli hory, zašuměli lesy.
0: Rádi zahrajeme, Jane, a přejeme dobrý krásný svátek. Hezky si to zítra užijte.
1: A ještě jsem chtěl, a písnička patří všem osmdesátníkům, kteří se letos dožijou, nebo se dožili 80 let. Děkuju pěkně, Jan z Poruby.
0: Rádo se stalo a přejeme hezký svátek, Jane.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v Hudební poště teď míříme do Slezských Beskyd, nebo jak my někdy říkáme, do Beskyd Těšínských, pod Čantory a pod Filipku. V Nitku nás čeká paní Irena. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače i vás v rozhlase. Dnešní písničkové blahopřání bych chtěla poslat panu Janu Kantorovi z Gutu k zítřejšímu svátku. Janku, z okazí tvých iměním řečen tobě štěstí, zdravě, důvě życě, milé chvíle, s rodinou spędzone mile. Nech ti v życiu dobře będzie, nech ti dobrý los obdarzy wszystkim, o czym twoje serce marzy. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin życzy Irena z Nitku. Dziękuję wam moc krát za wyhledanie písničky a przeji pohodowy zbytek dne.
1: Rado se stalo i my też życzymy wszystkiego najlepszego do Gutów.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A za dalším hudebním přáním a za další hezkou písničkou teď z Nýtku zamíříme do Místku ze Slezska, míříme na Moravu. Čeká nás tam paní Hana. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre. Srdečně zdravím vás a všechny posluchače, včetně posluchačů rozhlasové rodinky. Dnes prosím o hudební dárek pro paní Zdenku Ramíkovou z Frýdku a paní Zdeničku Lapišovou z Havířova, které dnes mají svátek. Milé oslavenkyně, přeji vám vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, hodně lásky a radosti od celé rodiny, rodinnou pohodu a dobré přátele. Dále vám přeji stálou vitalitu, co nejméně starostí, boží požehnání s ochranou Panny Marie. Ať vás nic nebolí a daří se vám a splní se vaše přání. Zároveň pozdravuji paní Maštovou do Havířova, Věrušku do Frýdku, Marušku do Koryčanských Pasek a klientky domova seniorů do Frýdlantu. Pane Vladimíre, děkuji za vyhledání písničky a trpělivost a přeji vám příjemný zbytek dne a šťastnou cestu domů.
1: Taky vám přeju krásný den, paní Hanko, mějte se hezky a zase se nám brzy ozvěte.

0: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A míříme za osmým hudebním přáním dnešní hudební pošty. Bude ho mít paní Maruška z Havířova. Hezký dobrý den do Havířova.
3: Ještě jednou dobrý den, pane redaktore, a všichni posluchači krásného pořadu Ostrava. Dnes bychom chtěli poslat písničku naší sestře, švagrové, manželce, mamince a babičce paní Zdence Kavalové z města Odrechtic k jejímu dnešnímu svátku. Milá Zdeničko, máme velké přáníčko, abys hlavně zdrava byla a ničím se netrapila. Všichni, co tě rádi máme, spleničku si na tvé zdraví dáme. To a ještě mnohem víc ti za všechny sourozence, švagry, švagrové, manžela Milana, děti a vnoučata a všichni, co tě mají rádi, celého srdce přeje sestra Maruš s rodinou. Vám, pane Vladimíre, moc děkuji za vyhledání písničky, krásný hlas, který máte v rádiu, a taky vám přeji hodně zdraví. Děkuji a někdy naslyšenou.
2: Moc krát děkuji, paní Maruško, to bylo velmi milé, přeju hezký den a mějte se fajn v Havířově. Naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Míříme za posledním hudebním přáním za sedmero kopci, za sedmero řekami. Míříme na Valašsko do Nového Hrozenkova. Tam nás čeká paní Vlasta. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den, já vás srdečně zdravím, pane Vladimíre, a všechny posluchači a všechny zaměstnanci rádia. Dneska je svátek Zdeničky, tak bych poslala písničku paní Zdeničce Lapičové do Havířova, paní Zdence Kořenkové do Nového Hrozenkova, tak paní Zdence s Ludvíkem, z Hornianska určitě se najde, a paní Zdenka Poňaříková, moja spolužačka z Karolínky. A potom jsou Janíkové. Tak bych chtěla poslat písničku, se nám nahromadili v rodině nějaký Jankové, takže to je dědy Jan Urban, jeho vnuk Jenda Kristiník a jeho syneček, jako náš pravnouček Jeníček. Tak všem bych chtěla. A potom pan Jenda Pěchovič z Bohumína, a pak pan Jan z Poruby, který si nechal sám zahrát, takže ode mě aj ta písnička, aj pro něho. A já všechny zdravím, které jsem nevyjmenovala, určitě se nebudu zlobit, ale je to pro všechny. A potom bude Petra Pavla v pondělí, tak jeho náš bráčka Pavlík Kalus, Velký Karlovic, má svátek meniny. Takže Pavlíku, od nás celé rodiny, od Cířek Cegl, všecko dobré a ať se z jarku máte rádi a hlavně zdravíčko. A vám, pane Vladimíre, moc děkuji a zase někdy naslyšenou.
0: Rádo se stalo, mějte se krásně, paní Vlasto, naslyšenou a hezký den do Hrozenku.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A 5 minut před 13. hodinou skončila dnešní hudební pošta s datem 23. června. Zítra tady ale v pravé poledne bude hudební pošta znova, takže už můžete vymýšlet své playlisty a hudební přání. Za malou chvíli do studia Českého rozhlasu v Ostravě přijde František Tichý, nabídneme vám aktuální zprávy. Dozvíte se například, že v Ostravě se odehraje 7 premiér, které nabídnou dny nové opery, a také, že prezident podává kompetenční žalobu kvůli své neúčasti na summitu NATO. No a hnedka po zprávách už prostor Alex a host a tradiční rozhovor. Ode mě pro tuto chvíli a pro dnešní den všechno. Krásný den na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.
0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Prezident podává kompetenční žalobu kvůli své neúčasti na summitu NATO. Po dvou kolech je na střední školu přijatých asi 98% deváťáků. Sedm premiér nabídnou letošní dny nové opery Ostrava. Začínají právě dnes. Zítra bude slunečno s teplotami kolem 30 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Dobré odpoledne. Spor mezi vládou a prezidentem o účasti na červencovém summitu NATO bude řešit ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu. Požaduje, aby soud určil, kdo může o účasti na summitech rozhodovat. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že podání žaloby respektuje, nejde ale podle něj o dobrý krok. Naopak opozice rozhodnutí prezidenta chápe. Řekl to třeba předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
2: Já si myslím, že je nutné, aby v otázkách těch základních principů fungování demokracie bylo jasno. Takže krok prezidenta republiky naprosto chápu, ale byl bych samozřejmě raději, kdyby různí ministři i neministři Babišovy vlády dokázali skrotit svá uražená ega a spor s prezidentem tímhle způsobem nevyhrotili.
1: Pavel s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Doteď se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Uchazeči, kteří se hlásili do druhého kola přijímaček, už znají výsledky. Do čtyřletých a kratších oborů v něm uspělo 82% žáků. Ministerstvo školství to uvádí na svém webu. Do druhého kola se celkem přihlásilo víc než 13 000 uchazečů, tedy o zhruba 700 méně než loni. Po dvou kolech je tak na střední školu přijatých asi 98% deváťáků. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY, zveřejnili je i školy. Začínají dny nové opery Ostrava. Festival ode dneška do soboty nabídne 7 děl. Světové premiéry mají dnes 2 uváděné opery. Kompany Kristýny Švihálkové na motivy novely Samuela Becketa a opery 61 David anglického skladatele Richarda Ayerse, která pojednává o demenci jeho otce a kterou složil právě na objednávku Ostravského festivalu. Jak dodává režisér a ředitel spolupořádajícího Národního divadla Moravskoslezského Jiří Nekvasil, řada děl se dotváří bezprostředně při zkouškách, na které mají interpreti zhruba týden.
3: Protože my chceme, aby ty premiéry, které tady zazní, byly buď ve světových nebo českých premiérách. Každá ta produkce vlastně svým způsobem vzniká tady. I když třeba někdy jsme koprodukovali s nějakým jiným divadlem, tak se to třeba adoptovalo pro tento prostor, fungoval třeba s jiným orchestrem. Tady je ten kus toho vzniku. Není to festival typu, že se přivezou ty produkce, ale že produkce tady vznikají, některé tady vznikají kompletně.
0: Počasí.
1: V noci bude převážně jasno s teplotami od 15 do 12 stupňů. Zítra přes den čekejte v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 30, na horách 20 až 24 stupně Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na nehodu pozor v Ostravě v Lidické ulici. Provoz tam komplikuje srážka dvou osobních aut a dodávky. Na místě zasahují záchranáři. Počítejte s možným zdržením. A pokud víte o jiných komplikacích na cestách, dejte o nich vědět na bezplatnou linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Začalo léto, čas dovolených, cestování i opalování a s ním spojená rizika. Pobyt u moře ale zase naopak může prospět. Vše probereme s naším dnešním hostem, profesorkou Monikou Arenbergerovou, dermatovenerologkou a držitelkou prestižního ocenění Lékař roku 2025. Gratuluji vám a vítám vás tady. Dobrý den.
5: Já moc děkuji za pozvání a všem přeji krásné odpoledne.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Už v neděli ovšem začalo léto, nejen kalendářně, ale i typickými vysokými teplotami. Naším hostem je profesorka Arenbergerová, Monika Arenbergerová, která je tím správným člověkem na svém místě, který nám teď připomene, jak zacházet se sluníčkem. Je to vitamin D, to znamená to pozitivní na slunci, a nebo riziko kůže, co převažuje? Jaká pozitiva převažují?
1: No tak od dermatologa se asi čeká, že převažují ta negativa, protože my jsme ti, kteří varují před nadbytečným opalováním, ale určitě je fér zmínit i to, že slunce má pozitivní vliv na náš organismus, ať už to zmiňované vitamin D, to znamená syntéza, novotvorba vitamínu D, a pak samozřejmě i ta dobrá nálada, která plyne z endorfínu. My víme, že vlivem ultrafialového záření nebo vlivem slunečního záření obecně se více uvolňují endorfiny, tedy hormony štěstí, takže automaticky máme dobrou náladu, ale jsou lidé, kteří to se sluníčkem přehánějí, nedrží se takzvaných pravidel bezpečného chování na slunci a můžou si právě díky slunečnímu záření přivodit i nějaký kožní problém. Z těch lehčích jsou to takové ty změny, které zajímají nás ženy, vrásky, hyperpigmentace nebo povadlá kůže. Z těch závažnějších jsou to i kožní nádory, které se bohužel nevyhýbají ani české populaci.
0: Tak já se přiznám, já jsem byla teď na dovolené v Turecku, myslela jsem na vás, protože jsem si říkala, tak a zrovna přijdu do práce první den a budu tam mít paní profesorku a budu opálená.
1: Já vás chválím, Alex, vy máte úplně zdravou, přirozenou barvu, tak jak to má být po dovolené. Žádnou spáleninu nevidím, žádnou pihu navíc, ani jsem si nevšimla žádného rizikového mateřského znaménka, takže takhle by se měl vracet z Turecka každý Čech.
0: Skvěle, tak to se mě hnedka ulevilo na začátek. Používala jsem 30 SPF-ko a někdy jsem od dětí sáhla i po 50. A mezi 11. a 14. 15. jsem nebyla na přímém slunci. Ani děti, je to v pořádku.
1: To jste řekla úplně, já už tady nemusím ani nic dalšího dodávat, řekla jste to správně, přes poledne nechodit na sluníčku zhruba od 11. až teda do té 15. hodiny, dát si dobrý oběd, siestu, být na pokoji, anebo eventuálně pod slunečníkem nebo v restauraci, a v ten ostatní čas bychom se měli chránit před sluníčkem. Vy jste zmiňovala, že tam byly i vaše děti. Já se u dětí přimlouvám za spíše textilní ochranu. Já mám ráda taková ta UV trička, která jsou opatřena UPF, to znamená faktorem, který chrání dětskou pokožku před slunečním zářením, a místa, kde nemůžete je přikrýt nebo chránit tričkem, tak by se měla dotřít ochranným faktorem, tedy krémem s SPF. Vy už jste zmiňovala, že jste měla 30 nebo 50, to jsou vlastně ta čísla, která jsou uvedena na takovém krému, a za ten nejnižší účinný faktor je považována 15, ta je vhodná třeba pro Prahu, pro kávičku někde v Praze na ulici. Pokud ale vyjedu opravdu někam směrem k rovníku, tak bych měla chránit naší kůži před SPM nejvyšším, to znamená 30 anebo 50.
0: Tak ještě jsem zapomněla doplnit, že děti měly oblečky.
1: Vynikající, takže to jste dělala úplně všechno správně. Vidět, že už jsem tady někdy byla.
0: Ano, párkrát se tu už byla. Děti měly oblečky, ale já jsem obleček neměla. Přeci jenom nevypadá to úplně nejlépe.
1: Já klobouk nosím, opravdu, tam se snažím opravdu, aby ta ochrana, zejména obličeje, byla maximální. Takže tam kombinuju nějakou pokrývku hlavy ještě s SPF-kem, ale není to nutnost.
0: Tak a když teď nám začaly ty horké dny, tak stačí teď se začít o pokožku starat, nebo už jsme ji měli začít připravovat před pár měsíci?
1: To je velmi dobrý dotaz, protože já myslím, že jedna z největších chyb, kterou děláme v České republice, je, že podceňujeme jarní slunce, dubnové, květnové sluníčko, které je relativně vysoké, má relativně vysoký obsah ultrafialového záření typu B. A když se mě zeptáte, jak to poznat, protože normální smrtelník to určitě neměří nějakým dozimetrem nebo jiným přístrojem, tak je dobré se podívat na to klasické meteorologické zpravodajství, kde kromě toho, jaká bude teplota a jestli budou bouřky, tak také najdete hladinu takzvaného UV indexu. A to je vlastně veličina, která vám říká to, jak intenzivní bude ultrafialové záření v ten konkrétní den. Nespoléhejte na to, že v červenci bude UV index vyšší než v dubnu, protože někdy je to přesně naopak, a nedostatek ozonu právě v dubnu a v květnu může vést k tomu, že ten index, UV index je relativně vysoký. Proto bych se na to vždycky po ránu koukla, já to také dělám, vím, že dneska UV index je 6, tedy vysoký, a proto sáhnu po vysokém SPF faktoru. Já často slýchám i to, zejména ta informace zaznívá na sociálních sítích, že bychom se měli chránit celoročně. Já myslím, že tohle pravidlo pramení zejména třeba z USA nebo z Kalifornie, kde je těch slunečních dnů přes rok opravdu hodně a tam to jistě platí, ale my tady v České republice jsme na tom trošku jinak, takže když v prosinci sněží a já jsem v Praze a jdu do práce, tak si taky SPF-ko nedám. Takže já myslím, že ta poučka chránit se právě podle hladiny UV indexu je daleko přesnější. UV index 2 a vyšší znamená chráním se před sluncem.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala dermatovenerologka Monika Arnbergerová. Paní profesorko, říká se kovářová kobyla, chodí bosa, ale vy spálila jste se někdy třeba i jako dítě?
1: Spálila jsem se, určitě. Já jsem se spálila ještě na medicíně, když jsem nevěděla, že budu chtít být dermatolog a byla jsem taková ta slečna, která prostě chtěla nosit sukni a mít opálené nohy, protože jsem velmi světlý fototyp a musím se dobře chránit. Tak jako hodina na Slapské přehradě pro mě znamenala spálenou kůži, takže jsem se spálila opakovaně a teď toho hodně lituju.
0: Nešla jste potom na zkoušky?
1: Nešla jsem na zkoušku z dermatologie, ale myslím si, že to určitě nebylo správné rozhodnutí, už bych to nikdy neudělala, protože hovoří se o tom, že kůže má paměť, že ty naše chyby se střádají a právě tyhle ty spálení do toho 21. roku, kdy se ještě stále bavíme o dětské populaci, mohou být naprosto fatální.
0: Takže kůže do 21. roku věku je pořád brána jako dětská kůže?
1: Jsou jakoby na to různé poučky, ale myslím si, že třeba když se bavíme o tom, jaká je incidence, jak často se vyskytují kožní nádory, tak to zhruba do toho 20. 21. roku jsou to pořád rarity. Těch dětských pacientů s melanomem máme opravdu velmi málo, i přesto, že jsme obrovské centrum. Od 21. roku do 30. věku se ale ta incidence vysoce zvyšuje, zejména u ženské populace, což jsou souvisí s tím, co jsem dělala taky já, že ženy chodí do solárií, že se opalují a to z důvodu toho, aby si připadaly atraktivnější, hubenější, prostě více v uvozovkách sexy a podceňují to riziko. To znamená, že my máme například u melanomu, máme dva píky, vlastně dvě populační skupiny, které jsou postiženy nejvíce a to jsou mladé ženy, zhruba od 20. do 30. roku a u mužské populace jsou to muži nad 50 let, kde zase došlo k tomu, že ta kumulativní dávka, ta dávka toho ultrafialového záření, kterou nazbírali, je velmi vysoká a muži jsou tak trošku lajdáci, co se týká preventivních prohlídek, chránění se před sluníčkem a to na ně dolehne právě kolem té padesátky.
0: Když jste říkala, že máte časté pacientky ženy od 20. do 30. roku věku, tak si říkám, že následek toho opalování tedy se ukáže velmi rychle. Mm-hmm. Kdy se dívky začnou opalovat? 15, 16 let?
1: Já si myslím, že to začíná poměrně brzo, tak jako oni začínají používat skincare a jak vyspějí. Dneska jsou to dívky, kterým je kolem 13 let. Takže oni s tím začnou hodně brzo. A právě to spálení do puchýřů v dětství, což považujeme třeba ten 13. rok, může být opravdu fatální a může až zdvojnásobit vlastně tu incidenci neboli pravděpodobnost vzniku melanomu v dospělosti. Takže tohle to opravdu velmi brzké, velmi rané opalování může být pro tuhletu populační skupinu nebezpečné, stejně jako solária.
0: Tak, ale když se opalují a opalují se zdravě, v uvozovkách zdravě, ale tak všechna ta opatření dodržují, o kterých jsme tady mluvili v tom předchozím vstupu, tak i tak je tam vysoké riziko?
1: Ne, já si myslím, že ne, že pokud jsme opravdu opatrní a nespálíme se a chodíme na pravidelné prohlídky vlastně ke kožnímu lékaři, tak to riziko, že bych onemocněla melanomiem, je relativně nízké. Stále je to nádor, který je zhruba 7. až 8. nejčastější v populaci, čili určitě nepatří k těm, které by se v populaci vyskytovaly tak často, ale my kromě melanomu máme ještě nemelanomové kožní nádory, kam patří třeba bazaliom a spinaliom a ty jsou dokonce nejčastějším onkologickým onemocněním v populaci. Ty mají naštěstí daleko lepší prognózu, protože pokud se správně odstraní, správně vyříznou, tak vlastně je po riziku.
0: A pokud se spálí, já nevím, 15-letá slečna a 35-letá žena, tak více ohrožená nádorem, melanomem je ta mladá žena?
1: Myslím si, že z těch statistik vyplývá opravdu, že čím je ranější ten věk, čím ta žena je mladší, nebo pokud se jedná opravdu jenom o dítě, tak tím vyšší je to riziko. A to z toho důvodu, že ta dětská kůže ještě nevyzrála, není tak tlustá, je podstatně tenčí, nemá ještě tak vyspělý ten pigmentotvorný systém, takže z toho vyplývají vlastně ta rizika u té dětské populace.
0: Říká Monika Arnbergerová, náš dnešní host.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s dermatovenerologkou Monikou Arenbergerovou, teď tedy především o slunění, o tom, jak se správně chránit. Vy jste měli už v květnu, tuším, pravidelný a tradiční stan proti melanomu. Tak co vám řekl, co vám prozradil?
1: Tento rok byl opravdu výjimečný, protože to byl 20. ročník stanu proti melanomu, kdy po 20. opravdu jsme otevřeli stany na Václavském náměstí v Ostravě a také v Brně. Řekl nám to, že si myslím, že to je smysluplná činnost, protože jsme objevili zase zhruba asi 150 kožních nádorů, což je taková klasika, ale bavili jsme se před chvilinkou o tom, že jsem z toho měla fakt dobrý pocit. Ne z tohohle záchytu, ale z toho, že mám pocit, že lidé přišli opravdu v těch časnějších stádiích. To znamená, že ty tlusté, ošklivé, pokročilé nádory jsme letos prakticky neviděli, až na výjimky. A většina lidí přišla se měnící sem znaménkem, se skvrnou, která vlastně vykazovala známky nějaké změny, ať už barvy, nebo velikosti. Takže se nám většina těch melanomů podařila zachytit opravdu včas a z toho mám velkou radost.
0: Tak a 150 záchytů, z kolika lidí? Kolik lidí se přišlo nechat zkontrolovat?
1: Je to zhruba 4000 lidí, je to asi 1000 lidí denně, které jsme schopni vyšetřit, zhruba v šestici dermatologů, takže to relativně odsýpá, ale já myslím, že ten záchyt je samozřejmě nadprůměrně vysoký, když se to srovná s těmi běžnými prohlídkami, ale to je také díky tomu, že naší ambicí není vyšetřit celou populaci, která zrovna je na Václavském náměstí, ale že se snažíme opravdu selektivně oslovit populaci, která by měla na vyšetření přijít. A to jsou lidé se světlou kůží, s více než 50 znaménky na trupu, lidé, kteří vědí, že se třeba v dětství spálili nebo byli na nějaké rizikové dovolené, a všichni ti, kteří mají nějakou genetickou zátěž. To znamená, že vědí, že v pokrevním příbuzenstvu mají už někoho, kdo kožní rakovinu prodělal.
0: Jak se to potom sděluje, ta diagnóza, nebo to, že to znamínko není v pořádku? Vy v tu chvíli nevíte úplně stoprocentně, že to bude melanom, nebo už ano?
1: No, já, protože používám dermatoskop, tak přesnost mého vyšetření se pohybuje mezi 80 až 90%. Takže už jsem, si myslím, velmi exaktní v té diagnóze, kterou tam stanovím. Ale tak to má být, že jo? Proto tam ty lidé přicházejí. A není to nikdy jednoduché, jako vyřknout to slovo kožní rakovina, říct s pacientovi, že má melanom, není vůbec jednoduché, ale já samozřejmě to poslední slovo v téhle diagnóze má histopatolog, můj kolega, který se podívá pod mikroskop a řekne, opravdu tohle to je melanom. Takže vždycky říkám, je tady podezření na vyříznutí, musíte přijít, ale o tom, o jaký nádor se jedná, se pobavíme za 14 dní, když se to znaménko vyřízne.
0: Jdou všichni potom, myslím, když jim sdělíte tu nepříjemnou zprávu nebo podezření, tak řeší, stalo se vám, že prostě se na to v úzovkách někdo vykašlal, třeba i ze strachu?
1: Stalo. Zejména v těch ročnících asi před 10 až 20 lety, tak mám pocit, že v Čechách byl hodně rozšířený mýtus, že na znaménko, které se mění, by se nemělo vůbec sahat. To znamená, nemělo by se chirurgicky vyřezávat, neměla by se z něj dělat biopsie a podobně, že znají třeba někoho, sousedku, který si nechal vyříznout znaménko a pak na to zemřel. A to byl takový mýtus, který jsme tady snažili se opravdu intenzivně vyvracet a myslím, že se nám to podařilo. Takže dneska bych řekla, že třeba jeden, dva lidé nedorazí, a to z toho důvodu, že prostě nemůžou najít nemocnici, kam měli přijít, ale přijdou ke svému spádovému dermatologovi, ale stále jsou lidé, kteří prostě se zaleknou té diagnózy a řeknou si, ale teď ona, ta doktorka, se možná zmýlila a já s tím ještě počkám. I takové případy se stávají.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi dnes dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Před námi jsou prázdniny, budeme cestovat mimo jiné i letecky. Kdo je takovým adeptem na to se na cestu letadlem předpřipravit a nejenom přijít včas a sednout do letadla?
1: To je dobrá otázka, protože tady se pravděpodobně vy narážíte na téma žilní nedostatečnosti, což je v populaci velmi časté téma. Žilní nedostatečnosti až ať o té úplně, dejme tomu toho počátečního stádia, kdy máme drobné žilky na nohou, až po to, že nás opravdu trápí třeba otoky nohou, tak takovými problémy trpí až 80% populace. U žen je to častější, 60% z téhle populace jsou ženy, což pravděpodobně souvisí s estrogeny a vůbec s hormony. A já myslím, že je hodně důležité si právě říci, že bychom se na cestu letadlem, ale třeba i na dlouhou cestu autem měli připravit, tak aby tom neodnesly naše kotníky, naše žíly a vůbec naše nohy. A měli bychom ideálně dodržovat nějaká pravidla, ke kterým patří například nošení kompresivních podkolenek. Ty kompresní podkolenky samozřejmě, že jsou ještě lepší punčochy nebo punčocháči, ale já myslím, že to je hodně nepraktické, protože je v nich poměrně teplo, ale kompresní podkolenky to jsou vlastně takové stahovací podkolenky, které můžeme mít na tu cestu, nadat si je ráno a vlastně přežít s nimi úspěšně ten let. Pak to ještě můžeme doplnit dalšími pravidly, to znamená hodně pít, vyhýbat se raději alkoholu a nebo také kofeinu, nápojům s kofeinem, které vlastně odvodňují a můžou zase vlastně negativně ovlivnit ten žilní systém. A také si třeba dělat nějakou žilní gymnastiku. Já jsem na to nikdy nevěřila. Nevěřila jsem, že pár kroužků v posteli večer před spaním může tak krásně vlastně odlehčit ty dolní končetiny.
0: Už jsem začala kroužit. Dolní končetinou, jen to říkáte. Ale teď jste možná některé zklamala, protože někteří si zkracují cestu alkoholem, aby jim to rychleji uteklo. Ale toto, jak ta předpříprava, se nemusí týkat všech. Je to u lidí, kteří, řekněme, mají nějaké problémy, žilní nedostatečnost, metličkové žilky, tak se tomu říká. Nebo by to měl absolvovat každý?
1: Já myslím, že třeba u žen 40+, by to měla dodržovat prakticky každá žena, protože dejme tomu ten žilní systém už je načatý. Nechci tím strašit, ale z mé zkušenosti, když se pak podívám, třeba operuju ženy a podívám se na jejich nohy, tak ty známky žilní insuficience, žilní nedostatečnosti vidím opravdu, dejme tomu, u 8 z 10 žen. Ať už se jedná o drobné metličkové varixy, nebo tam vidím třeba otoky, začervenalou pokožku. Někdy si to ženy ani vlastně nespojí s tou žilní insuficiencí. A pak to může také souviset s takzvanými křečáky, křečovými varixy vlastně, které vidíme na těch dolních končetinách, až právě po tu extrémní formu, která se týká toho, že ty nohy jsou oteklé nejenom večer, ale jsou třeba oteklé až přes den, až po to úplně fatální nebo to nejhorší stádium, kdy vznikne vlastně bercový vřed. A je to civilizační choroba, která samozřejmě souvisí s tím, že máme nějakou genetickou zátěž, ale souvisí i s naším špatným životním stylem. To, že dlouho posedáváme, že si vlastně nedáváme nohy nahoru tak, jak bychom měli, že nenosíme kompresní podkolenky, že se tomu žilnímu systému nevěnujeme tak, jak bychom měli a pak to třeba zbytečně musí skončit operací. Takže ta prevence je tady stejně důležitá, jako u ostatních oblastí v medicíně.
0: Je jedno, jakou délku letu absolvujeme, nebo od nějaké hodiny, od nějakých hodin?
1: Já si myslím, že tady je ta zátěž zhruba o 2 hodin výše, že pokud absolvujeme opravdu krátký let, tak je to na úrovni toho, že sedíme prostě někde na židli, takže já si myslím, že ten let třeba hodina, hodina a půl rizikový není. Ale pokud letím na větší vzdálenost, tak by ty kompresní podkolenky si opatřila. Dneska nemusí být jenom na lékařský předpis, můžeme si je koupit ve zdravotnických potřebách, třeba i nějaké, dejme tomu, více sexy, než jenom takové ty, které nosila naše babička, mají různé barvy, mají i květinkové, mají růžové, bílé, takže to může být docela hezký doplněk na naší cestu.
0: Tak a jenom když jsi zmínila metličkové žilky, dají se odstranit jinak než třeba laserem, nějakým zákrokem? Existují nějaké zázračné krémy?
1: Tady vás zklamu, bohužel ne. Tady opravdu vlastně ani žádná prevence těch metličkových varixů neexistuje, krom toho, co jsem říkala, protože většinou je to věc, která je geneticky podmíněná. A ty metličkové drobné varixy mohou mít ženy už velmi mladé, třeba kolem 20. roku. Tady bych na první místo postavila už zmiňovaný cévní laser, pak se dají použít různé injekce, kterými se takzvaně obstřikují, ale vždycky ta cesta k odstranění těchto metličkových varixů je vlastně invazivní.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítala dermatovenerologka Monika Arenbergová. Paní profesorka je takovou reklamou na krásnou zdravou pleť.
1: No moc děkuji,
0: vás
1: to jste mě potěšila.
0: Nevidí, ale ano. Ano, je to tak, tak možná, když prozradíte našim posluchačům, nebo spíš posluchačkám, co používat, tedy nebudeme jmenovat značku, ale co dát na pleť, aby jsme ji zbytečně třeba nezatěžovali a naopak ji prospěli. Dneska toho je tolik.
1: Určitě. Já bych říkala, že ta skin care, vlastně ta kosmetika, která se dneska používá, že to je taková malá džungle, kterou nám internet nabízí, že je velmi těžké se v tom zorientovat. Takže vždycky doporučuji se poradit třeba s lékařem, ať už je to dermatolog, ale můžete se samozřejmě poradit i v lékárně o tom, které krémy doporučují. A já jsem spíš příznivec minimalismu, protože moje pleť je velmi citlivá, musím opravdu velmi dobře vybírat, co si na kůži dám. A myslím si, že ten skincare by se měl opírat o 3 kroky, to znamená čištění pleti, které by mělo být ráno i večer, nějakým jemným cleanserem nebo nějakou micelární vodou, a to i v případě, kdy nepoužiji make-up nebo pudr. A to z toho důvodu, že ta kůže je zanesená potem, mazem, mohou tam být různé nečistoty, zejména pokud žijeme třeba ve městě. Tím druhým krokem by měla být hydratace a ta by měla být přizpůsobena tomu, jaký typ pleti mám. Pokud mám suchou pokožku a snesu nějaký mastnější krém, tak klidně po něm sáhnu. Pokud naopak mám pocit, že moje pleť je mastná, tak bych sáhla po něčím hydratačním velmi lehkém. A tím třetím krokem, když se bavíme o létě, tak by mělo být SPF, to znamená krém s SPF, a ten jde vždycky jako poslední třetí vrstva. A když se bavíme o té hydrataci, zejména třeba večer, tak tam už to můžeme doplnit o nějaké chytré molekuly. To znamená, že pokud nás trápí hyperpigmentace, tak bych zvolila třeba niacinamid anebo retinol. Pokud máme kůži, která je, dejme tomu, trošku mdlá, nemá ten lesk, nemá to glow, tak bych třeba sáhla po nějakém krému s vitaminem C a vždycky bych tam přidala nějakou molekulu, která by mohla ještě vylepšit ten náš vzhled.
0: Tak a teď ruku na srdce, když přijdete třeba z nějakého večírku, z nějaké společenské akce, chce se vám vždy perfektně odlíčit, aby pleť byla čistá na noc?
1: Tak to udělám vždycky. Jako opravdu bez toho bych nešla do postele, to mám prostě zažité, že jako čištění pleti je alfa omega. Já myslím, že bych ani neusnula, kdybych na sobě měla nějakou vrstvu make-upu, takže čištění to je opravdu základ. Jako samozřejmě, že pokud přijdu někdy opravdu velmi pozdě, tak si to možná rozmyslím, ale určitě ten spánek není tak kvalitní, jako kdybych byla neodlíčena.
0: A bylo, nebo experimentovala jste někdy s kosmetikou? Sáhla jste třeba vedle?
1: Určitě. Já tím, že jsem dermatolog, tak mám k dispozici řadu krémů na zkoušení a také se pohybuji na sociálních sítích a tam si opravdu dávám záležet na tom, abych doporučovala jenom krémy, které mám sama osobně vyzkoušené, anebo je mám vyzkoušené na svých dcerách. Takže tady opravdu jako strašně snažím o to, aby to byla i moje osobní zkušenost a nejenom cena, anebo to, co se veřejně doporučuje. A takže jsem musela vyzkoušet řadu prostředků a už jsem si taky vyrobila takzvanou periorální dermatitidu, což je vlastně ekzém na obličeji, který vzniká z toho, že překombinuje ta různé preparáty. Protože jsem ten večer toho na sebe navrstvila, dejme tomu 10 vrstev různých od retinolu, vitamínu C až po nějakou exfoliaci a negativně se to právě odrazilo na stavu mé pokožky. Takže pokud dámy začínáte s nějakou novou molekulou, o kterých jsem tady hovořila, tak to dělejte pomalu. Přijdete si jednu molekulu, pak tam můžete navrstvit ještě druhou a třetí, ale tím základním principem je, že se musíte v té pokožce cítit dobře. A to si může každá pokožka dopřát jinak. Někdo snese vlastně jenom hydratační krém s nějakou kyselinou hyaluronovou, někdo snese třeba klidně 5 vrstev sér. Takže to si musíte vždycky nakombinovat a vyzkoušet na svojí pokožce, tak abyste se v ní cítili dobře.
0: Takže vy jste se doslova obětovala pro to, abyste mohla dobře poradit.
1: To jste řekla krásně a doteďka toho lituju a od té doby si dávám pozor.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Kůže a správná péče o ní v době, kdy na ní dopadají silné sluneční paprsky, to je hlavní téma, které dnes v Alex a host probírám s naším dnešním hostem a tím je dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Když už se špatně staráme o kůži a spálíme se, funguje tvaroh, jogurt, nebo je to mýtus?
1: No, pokud nemáme nic lepšího, tak bych klidně dala zavděk i tvarohu anebo nějakému bulharskému jogurtu, který je bohatý na probiotika. Proč ne? Oni mají hezké chladivé, vlastně ty efekty, jak už jsem říkala, obsahují probiotika, různé takové ty flóry, které by nám teoreticky mohly pomoci zlepšit naší imunitu kůže. Ale pokud mám třeba doma pantenol, pantenolovou pěnu, pokud mám doma nějakou chladivou emulzi, která je bohatá na antioxidanty, kterou mám v ledničce, tak je to naprosto ideální. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že se většinou lidé spálí na takzvaných slunečních terasách, kam patří třeba nos nebo ramena nebo zátylek, ale v poslední době se velmi často setkáváme s tím, že mají třeba ženy spálenou pěšinku. To nečekají, protože mají husté vlasy, ale i přesto, protože se pohybují hodně na sluníčku, jedou na kole, hrají golf nebo hrají tenis a nemají pokrývku hlavy, tak si můžou třeba spálit pěšinku, což může být zase rizikové z pohledu kožních nádorů. Právě ve kštici, ať už je to bazaliom nebo melanom, proto byla dneska vyvinuta i speciální vlasová séra, která mají pečující vliv vlastně na pokožku hlavy, ale mají také zároveň SPF-ko.
0: Takže se budeme mazat úplně celý.
1: No tak těch lahviček bychom pak na tu dovolenou museli vozit opravdu hodně, ale pokud vím, že jsem se jednou spálila pěšinku, tak doporučuji, abychom nad tím přemýšleli a koupili si něco takového, protože dneska těch ochranných krémů je opravdu celá řada. Pokud máte doma děti, tak si koupíte něco z těch dětské řady. Pokud máte někoho, kdo se třeba často spálí pod očima nebo leze někde po horách, tak jsou dobré takzvané tyčinky s SPF-kem, které vypadají vlastně jako rtěnka nebo jako tuhý deodorant a mají velmi dobré krycí vlastnosti. Pokud doma máte malé dítě, které vám stále utíká předtím, když ho mažete, tak jsou dobré třeba UV mlhy.

0: které obsahují SPF-ko v té mlze. Takže já myslím, že dneska se vlastně nikdo nemůže vymlouvat na to, že si nenašel ten optimální SPF faktor.
1: Takže na dovolenou jeden kufr navíc.
0: No tak já, my ženy víme, o čem mluvíme.
1: Bez pochyby. Čili ten tvaroh či jogurt není tedy mýtus, pomůže. Slyšela jste nebo zaznamenala jste nějaký mýtus, který vás třeba i pobavil?
0: Já si myslím, že jsou různé babské recepty, které mě třeba pobaví. Vím, že hodně česká populace trpí na to, že si myslí, že třeba kožní nádor může odstranit vlaštovičníkem nebo různými bylinami, jak dobrý je heřmánek, měsíčková mast, ale z mého pohledu, jako z pohledu dermatologa, heřmánek patří těm nejčastějším alergenům na kůži. Já ani nemusím měsíčkovou mast, protože i měsíček může být potenciálním alergenem. Takže já se tak trošičku téhleté bylinné říši vyhýbám, nedoporučuji a myslím si, že skalpel určitě nenahradí vlaštovičník, takže vždycky je lepší konzultace u dermatologa, než si najdu nějakou zaručenou babskou radu na internetu.
1: Byl ten vlaštovičník dobrý na bradavice, nebo to je také mýtus?
0: Ano, ono je to takové leptadlo, které se i moje babička ho používala, já si pamatuju, že ho vždycky na zahradě intenzivně hledala, tak aby si tím vyléčila třeba bradavici, ale dejme tomu jako na nějakou ranou fázi bradavice může pomoci, ale já si myslím, že na nějakou pokročilou bradavici je určitě lepší vzít tekutý dusík.
1: Takže návštěva u vás se, návštěvy u vás se nevyhneme.
0: Tedy. Je to tak.
1: Vlaštovičník nás nespasí. Máme posledních pár vteřin našeho povídání. Prozraďte, kam se chystáte na dovolenou. Budete někde pod slunečníkem nebo do chladu?
0: Bude to určitě k moři. Já se moři nevyhýbám, protože vím, jak se bezpečně chránit. Takže a miluju vodu. Můj manžel strašně rád plave. V podstatě je těžké hosté z toho bazénu nebo z toho moře. Určitě ano, má obleček, je to tak, má obleček, tak ho všichni poznáte. Já obleček nenosím, já se raději věnuji svému klobouku a nějakému vysokému SPF-ku, čili bude to někde u moře. My jsme se ještě nestanovili, kde to místo bude té dovolené, ale věřím, že tam nepodcením pravidla bezpečného chování na slunci a můžeme to vidět pak na sociálních sítích, například na mém Instagramu.
1: Krásnou dovolenou přeju a děkuji, že jste našla čas na Alex a host Monika Arenbergerová.
0: Já přeju všem krásné a bezpečné léto.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Prezident Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Orlová chce zvýšit bezpečnost na dětských hřištích pomocí detektoru kovů. Karlovarský festival přivítá herce Dustina Hoffmana. Zítra bude slunečno s teplotami do 30 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré odpoledne. Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Pavel má za to, že zastupování státu navenek je ústavní pravomocí prezidenta. Vláda ale včera oznámila, že z jeho účastí nepočítá. Misi povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Účastnit se budou i ministři obrany Jaromír Zuna za SPD a zahraničních věcí Petr Macinka z motoristů. Návrh přišel soudu do datové schránky včera večer, potvrdila jeho mluvčí Miroslava Číhalíková Sedláčková.
5: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vinou naléhavosti této věci. Do doby, než se sejde plénum ústavního soudu, to je do zítřejšího dne, nebudeme poskytovat žádné další informace.
4: Karolinka na Vsetínsku poprvé nabízí k prodeji pozemky v areálu bývalých skláren. Areál loni koupila za 52 miliony korun po souhlasu obyvatel v místním referendu. Teď ho chce postupně změnit v obchodní, výrobní, sociální a kulturní centrum. Orlová chce zvýšit bezpečnost na dětských hřištích pomocí detektoru kovů. Strážníci letos zkontrolovali 12 hřišť a našli na nich hřebíky, ostré kusy plechu a další nebezpečné předměty. Využili k tomu soukromý přístroj kolegy, který je amatérským hledačem pokladů. Radnice proto plánuje pořízení vlastního detektoru už v příštím roce a zavedení pravidelných kontrol, potvrzuje mluvčí městského úřadu Andrea Vargová.
6: Kontrolu vyhodnotila městská policie jako smysluplnou a na to konto vlastně zařadila požadavek na pořízení kvalitního přístroje, kvalitního detektoru kovů do rozpočtu na příští rok a předpokládáme, že tomu požadavku bude vyhověno, protože město samozřejmě tuto aktivitu podporuje.
4: Na Karlovarský festival přijede Dustin Hoffman. Oscarový herec uvede na 60. ročníku přehlídky snímek Absolvent. Do Karlových Varů dorazí také herečka Juliette Binochová, která si zahrála například ve filmu Anglický pacient nebo snímku Čokoláda. Ocenění od pořadatelů dostane také Jeffrey Wright, kterého si diváci můžou pamatovat třeba jako agenta CIA z Bondovek nebo v seriálu Westworld. Karlovarská přehlídka začne 3. července.
3: Počasí.
4: V noci bude převážně jasno s teplotami od 15 do 12 stupňů. Zítra přes den čekejte v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 30 na horách kolem 22 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V Petřevaldu na Karvinsku počítejte se zdržením v ulici Závodní, její povrch se opravuje a provoz je řízen kyvadlově. Provoz na moravskoslezských silnicích je momentálně bez hlášených vážnějších nehod. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přejeme klidné úterní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 14. hodině. Za okamžik se podíváme do Havířova, protože tam mění poměry při správě a přidělování městských bytů. Radní města totiž odvolali jednatele Roberta Masaroviče, obviněného ve 2 korupčních kauzách. A do městské realitní agentury posílají forenzní audit. Známe detaily, tak si na ně, pokud můžete, počkejte. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a také písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Spletité kauzy machinací se zakázkami na opravy a přidělování městských bytů mají aktuální dohru. Radní Havířova odvolali obviněného jednatele městské realitní agentury Roberta Masaroviče a do městské společnosti posílají forenzní audit. Detaily má reportérka Marta Pilařová, je živě ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak ještě před dvěma týdny vedení Havířova správce městských bytů hájilo a teď ho odvolalo. Co se změnilo?
1: Radní Havířova hlasovali o odvolání jednatele Roberta Masaroviče na pondělním mimořádném zasedání. Probylo 8 přítomných, rada má celkem 11 členů. Podle primátorky Ivety Kočí-Palkovské z hnutí ANO nechtěli jednat unáhleně a tento krok plánovali dopředu. V minulém týdnu zasedla valná hromada městské realitní společnosti, kde Robert Masarovič nabídl rezignaci z funkce. To by ale znamenalo, že bude jednatelem další 2 měsíce a právě proto rada teď rozhodla, že ho z funkce odvolá, aby mohli spustit očistu městské společnosti.
2: Abychom chránili městské finance, abychom chránili městskou společnost, samozřejmě i ty zaměstnance. Nechtěli jsme dělat unáhlená rozhodnutí, takže rozhodli jsme se v rámci rady města s tím, že jsme zadali forenzní audit a z tohoto důvodu jsme se rozhodli udělat i další opatření, a to odvolání jednatele a zastavení mimořádné odměny.
1: Připomenu, že Masarovič teď už je obviněný ve 2 větvích kauzy městské realitní agentury. V září padlo první obvinění v kauze přidělování městských bytů a to stálo funkci tehdejšího primátora Havířova za ANO Ondřeje Baránka, který je taky mezi obviněnými. Baránek i Masarovič taky přestali být členy hnutí ANO, to jim pozastavilo členství. Na konci letošního května policie obvinila 20 lidí z machinací se zakázkami na opravy městských bytů, mezi nimi i Roberta Masaroviče. Při první možné příležitosti na to ale rada města nezareagovala. Neoslyšela ani návrh opozice na odvolání Masaroviče na posledním zastupitelstvu. Ten čas zkrátka přišel teď a primátorka Iveta Kočí-Palkovská z ANO vysvětluje, co je k tomu vedlo.
2: Je to městská společnost, která tady má dlouhou tradici a my bychom byli rádi, kdyby ta důvěra těch lidí a těch občanů samozřejmě byla maximální zase zpátky, protože už se to táhne dlouho kolem této městské společnosti a odvádějí ti zaměstnanci velmi dobrou práci, takže zaslouží si, aby mohli fungovat zase v klidu.
0: A Marti, jaký teď bude postup vedení Havířova?
1: Do funkce nastoupí náměstek primátorky Jakub Chlopecký z hnutí ANO. Jde tam s úkolem dohlédnout na hladký průběh auditu.
3: Podmínky jsou velice jasné, budu tam jednatel bez nároku na odměnu, to je potřeba říct. Budu plně součinný s auditem tak, aby byl nezávislý, aby byl transparentní, aby ten audit prostě mohl v pohodě pracovat.
1: Výsledky důkladného auditu chtějí radní znát na konci prázdnin. Připouštějí, že možná auditoři zjistí, že všechno je nastavené správně. Pokud ale zjistí nějaké nedostatky v procesech zadávání zakázek nebo přidělování bytů, jsou podle svých slov připravení to nastavit lépe. Městská realitní agentura spravuje víc než 7,5 tisíce bytů v majetku Havířova. Je to tedy významná realitní společnost s velkým rozpočtem a současné vedení Havířova dává najevo, že chce, aby obyvatelé města této společnosti mohli důvěřovat.
0: A zastává Robert Masarovič ještě nějaké další veřejné funkce?
1: Robert Masarovič je nadále krajským zastupitelem, zvolen byl za ANO a nyní je nestraník. Je taky předsedou finančního výboru Moravskoslezského kraje. Krajské zastupitelstvo to na svém posledním zasedání minulé pondělí neřešilo. Odvolání Masaroviče z této funkce nenavrhla ani krajská opozice. Vedení kraje na otázky Českého rozhlasu, jestli bude předsedou finančního výboru dál a jestli vidí důvody pro jeho odvolání, dnes odpovědělo velmi lakonicky. Cituji mluvčí kraje Nikolu Birklenovou, k této záležitosti nemáme žádné nové informace. Příště bude zastupitelstvo kraje zasedat v polovině září. O reakci jsem požádala i Roberta Masaroviče, telefon nezvedl, neuvedl, na zprávu neodpověděl. Když na konci května padlo obvinění, tak napsal, a já to ocituji, absolutně se necítím být vinen a podnikám všechny kroky k očištění svého jména.
0: Radní města Havířov odvolali jednatele Roberta Masaroviče obviněného ve dvou korupčních kauzách a do městské realitní agentury posílají forenzní audit. Detaily k tématu přinesla reportérka Marta Pilařová. Děkujeme, Marti, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Písnička Karla Kryla v podání Daniela Landy, vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme se podívat na to, jak fungoval milíř a co obnášela uhlířina. Kdysi to bývalo v podhůří Jeseníku běžné řemeslo. Uhlíři uměli pálit dřevěné uhlí díky bohatým zásobám dřeva v okolních lesích. Jak takový milíř vypadal a fungoval, ukazuje třeba muzeum v Kosárně v Karlovicích. Se správcem objektu Martinem Žadkou tam natáčela redaktorka Petra Štrimplová.
1: Model? Nevím, jestli to návštěvníci uhádnou, ti starší určitě, mladší, možná to slovo ani neznají. Milíře.
2: Ne všichni, i ti starší tu uhodnou, ti mladší absolutně ne, samozřejmě. Ale je to model milíře, většinou se lidi odkazují na pohádku o Pyšné princezně, kde tohle viděli. Bohužel vím, že spousta už z té mladší generace tyhle pohádky vůbec nezná, takže tam je to nula. Nicméně, my tady máme model milíře na řezu, abychom se mohli podívat, jak vlastně fungovala ta výroba dřevěného uhlí, které tady bylo stěžejní pro ty provozy Huti a Hamru. V podstatě ten systém je zdánlivě jednoduchý, kdy se kolem takového základního kůlu, kterému se říkalo král, nastaví ve třech řadách metrovky dříví dokola, zatěsní se to vlastně buď hlínou, nějakou mokrou nebo drny, a ve finále ten uhlíř vytáhne ten středový kůl toho krále, který slouží jako ten prostor jako komín. No a potom to na několika místech zapálí, ale musí to zapálit tak...
1: Zapálí to po bocích, jo?
2: Tak... Ne. Tady to, co tady je opřeno o bocích, to je vlastně jenom utěsnění toho, aby mu ta hlína nesjela. Zapaluje se to v nějakých tunílkách, které on tam má. Nicméně ta frajeřina na tom je, že to nesmí hořet.
1: Musí to jenom doutnat.
2: Nesmí to zhasnout a nesmí to hořet. A to je vlastně to gro tady toho milíře, že ten uhlíř dokázal z toho dřeva nějakým způsobem odstranit těkavé látky, aby tam zůstal potom vlastně ten uhlík, který byl třikrát výhřevnější teda než to dříví a navíc ještě třikrát lehčí.
1: Tak každý uhlíř byl tak trochu alchymista.
2: Určitě. Každý měl to svoje know-how a asi ne každý to uměl.
1: No, byla uhlířina běžným řemeslem tady v podhůří jesenickém?
2: Byla do té doby, než se tady ve velkém začalo vozit z Ostravska kamenné uhlí, tak to tady fungovalo opravdu ve velkém. Jenom nad Karlovicem a v okolí obce Karlovice lze najít desítku milířiště ještě dnes údajně.
1: Tak a my víme ten technologický postup, při jaké teplotě to tam pracovalo pod těmi drny nebo hlínou?
2: Další kunš právě toho uhlíře bylo, že ta původní teplota byla kolem 230 stupňů a on během toho procesu ji dokázal zvýšit až na nějakých 400. Celý ten proces trval kolem 10 dní, takže za 10 dní on měl vlastně z toho dřeva vypálené to uhlí, on potom rozvaloval ten milíř a zjišťoval vlastně kvalitu toho uhlí.
1: No a my víme, když byly takhle po metrech vyskládány tři řady na objem nebo na množství, kolik toho uhlí on z toho pak potáhl, netušíme.
2: To netuším.
1: Záleželo asi na velikosti samozřejmě.
2: Jasně,
1: toho milíře.
2: Ale jako v podstatě asi furt se můžeme držet těch třetin objemu.
1: Tak byla to asi výnosná činnost.
2: Za mě to byla velmi významná činnost. Otázka je, jestli opravdu ten uhlíř byl takovej ten chudák, jako je v Pyšné princezně, anebo si ho ti majitele těch Hutí a Hamru trošku cenili jinak.
1: Dokud nezačala Ostrava vozit černé uhlí, tak určitě to bylo ceněné, ceněná surovina, protože pak by ty Hamry nefungovaly.
2: Ale zase na druhou stranu on to byl pořád jakože poddaný, že do určité doby.
1: No přijďte prostudovat záležitost v jedné vitrínce s popisem na přilehlé tabuli, ať víte, jak to teda bylo, nejen v Pyšné princezně. Správce a vlastně průvodce kosárnou Martin Žadka z Karlovic, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

Je 5:30, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Co pro vás připravujeme? Třeba tip na sobotní podvečer v kulturním centru ve Frýdlantu nad Ostravicí se sejdou zpěváci z různých sborů, kteří celý den budou pracovat pod vedením profesionálních dirigentů. A večer pozvou na koncert. My k tomu přidáme detaily, to bude už za chvíli, ale po 15. hodině nás čeká třeba návštěva Slezsko-Ostravského hradu a tvorby malíře Viléma Vinšeho, který maloval obrázky z hornického prostředí. Také představíme nadační fond Smilovice pomáhají. Letos už po čtvrté pořádá charitativní běh. Komu konkrétně běh pomůže, o tom se také zmíníme po 15. hodině. A po hodině 16. nevynecháme pravidelnou humoriádu. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadů herec, daber a moderátor Jiří Ptáčník. A pozdraví vás spolu s moderátorem Patrikem Rozehnalem. Ten kratičký sen.

0: Naším středečním dopoledním hostem bude kapela Mořední. V jejím čele stojí zpěvák Marcin Hampel, kterého spolu s kytaristou Markem Sloninou vyspovídá Kateřina Hubarová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. No a co nás čeká za chvíli? Také zprávy v 15 hodin. Mimo jiné uslyšíte i to, že nejvyšší povolená prodejní cena benzínu zítra mírně vzroste, u nafty pak cena klesne. A za chvíli se podíváme k jednomu tipu na sobotní podvečer.

0: Je 3:15, pojďme do Frýdlantu nad Ostravicí, kde se už v sobotu uskuteční sborové dílny. Ti, kdo mají rádi společné zpívání, tak už pár měsíců zkoušejí na různých místech zadané skladby, aby je pak pod vedením profesionálních dirigentů vypilovali k závěrečnému koncertu dílen. Na jednu ze zkoušek pořádajícího pěveckého spolku Janáček šla také redaktorka Romana Kubicová.
1: Dagmar Veselková, starostka pěveckého spolku Janáček.
2: Právě pěvecký spolek Janáček je vlastně hostitelem, pořadatelem, organizátorem úplně nové akce, která tady ještě ve Frýdlantu nikdy nebyla, a to jsou sborové dílny. Tak kde se vzal ten nápad?
1: Nápad se vzal u pana dirigenta Lubomíra Ivánka, který vlastně s tím přišel v minulém roce jako s projektem do našeho sboru. No a sboru se to líbilo, je to nová akce, takže jsme si říkali, že sborový ateliér, tak jsme to teda nazvali, se může líbit nejenom veřejnosti, ale i samozřejmě zpěvákům z různých sborů, i třeba těm, kteří nespívali nějakou dobu a chtěli by to znova zkusit.
2: A přihlásili se takoví?
1: Přihlásili, ale abych řekla pravdu, tak já v podstatě doteďka nevím úplně konečný počet těch lidí, protože přihlásil se nám třeba dirigent, který napsal počet lidí, kteří přijdou, ale vlastně zkouší se na různých místech, takže já v podstatě ten konečný počet těch lidí nevím a jsem na to zvědavá, ale myslím si, že teď, já si to tipuju, že to bude tak kolem těch 50 lidí.
2: Účelem tohoto sborového ateliéru je vyzkoušet si to společné zpívání, ale pod vedením i profesionálních různých dirigentů, tak kdo přijal pozvání a ukáže se tady v sobotu.
1: My jsme velice rádi, že tady můžeme přivítat paní sbormistryni Opery Národního divadla z Brna, Kláru Složilovou Roztočilovou, dále sbormistra Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostravy Jakuba Kubise a skladatele a sbormistra Jana Nováka. Hlavou projektu je pan dirigent Lubomír Ivánek. Celé to zaštítilo a zasponzorovalo město Frýdlant nad Ostravicí, takže vlastně akce je bezplatná pro všechny účastníky a velice samozřejmě nám pomohlo i kulturní centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí, které nám poskytlo prostory.
2: Intenzivně zkoušíte třeba i právě tady s Janáčkem ve Frýdlantu už, já bych řekla, tak 2 měsíce a všecko vyvrcholí v sobotu, kdy se sejdete ráno a pod vedením jednotlivých jmenovaných dirigentů se bude ještě dopilovávat ten repertoár. Tak z vašeho pohledu zpěvačky, je těžký nebo snadný?
1: Je to úplně něco jiného. Já bych neřekla, jestli těžký nebo snadný. Je to úplně něco jiného, protože právě ty skladby konkrétní si vybírali ti konkrétní sbormistři. Já třeba jsem zvyklá na vedení pana Lubomíra Ivánka a na jeho

0: 27.6. a v 19 hodin předvedeme mši Missa Festiva od Johna Levita, dále hebrejské kánony Tomáše Novotného, no a třeba autorské skladby Jana Nováka, ale i spoustu dalších skladeb.
1: Dodává Dagmar Veselková, starostka pěveckého spolku Janáček. Z Frýdlantu nad Ostravicí Romana Kubicová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Město Karviná upravilo podmínky a pravidla pro investory. Nejvyšší povolená prodejní cena benzínu zítra mírně vzroste, u nafty klesne. Středa bude slunečná s teplotami do 30 stupňů. Jsou tady zprávy a František Tichý, vítejte. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Hrad o tom píše na svém webu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit Pavel považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Zároveň žádá soud, aby prohlásil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Pavel s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje podání kompetenční žaloby, není to podle něj ale dobře. Premiér to napsal na síti X. Dodal, že o tom, kdo pojede na červencový summit NATO, rozhodli pragmaticky a hlavně prakticky. Karviné platí nová pravidla pro investory, ať už jde o stavbu rodinných domů nebo podnikatelských areálů. Karvinští zastupitelé schválili úpravy, které se týkají například převodů vybudovaných cest a inženýrských sítí do majetku města. Jak potvrdil náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem, cílem je předejít situacím, kdy město nemůže převzít například nekvalitně postavenou komunikaci.
4: A následně neřešíme jako v poslední době problémy, že lidé měli slíbenou nějakou cestu od města, ona to nebyla pravda, takže chceme nastavit nějaké rovné pravidla s těmi investory, tak ať dopředu máme nějaké podmínky, za kterých ty cesty potom následně my přebíráme a staráme se o ně. Naražili jsme na to v minulosti, chceme tomu předejít, mají to i některé města, takže se tím inspirujeme.
2: Maximální cena nafty zítra klesne, benzín nepatrně podraží, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí maximálně 36 korun a 36 haléřů, to je o 18 haléřů míň než dnes. Benzín bude stát na nejvýš 40 korun a 55 haléřů za litr, což je o 5 haléřů víc než dnes. Vláda plánuje ceny paliv regulovat zatím do konce června. Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě v Ústeckém kraji. Po několika leté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, potvrdil mluvčí univerzity Jiří Šíma. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie.
5: Studenti se v něm naučí pracovat například s laserovým skenováním pomocí bezpilotních systémů, využít ho pro následné modelování krajiny či specifických objektů a vytvořit takzvané digitální dvojče. Absolventi tak budou žádaní zejména v oboru projektování liniových staveb nebo prostorového plánování.
3: Počasí.
2: V noci bude převážně jasno s teplotami od 15 do 12 stupňů. Zítra přes den čekejte v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 30, na horách 20 až 24 stupně Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: S komplikacemi počítejte ve Frýdlantě nad Ostravicí. V Harcovské ulici se srazilo osobní auto s motorkou, na místě zasahovali záchranáři. Se zdržením pak počítejte v Ostravě. V Českobratrské ulici je tam porouchané vozidlo, které komplikuje provoz. A pokud víte o dalších potížích na cestách, volejte bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přejeme hezké odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Až do konce srpna představuje Slezsko-Ostravský hrad tvorbu malíře Viléma Vinšeho. Maloval obrázky z hornického prostředí, které důvěrně znal. Na výstavu můžete klidně přijít i s dětmi, protože má svou dětskou část. Co nabízí, to přesně řekneme už za malou chvíli, hned po písničkách, které nestárnou. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Rádi byste věděli, jak přiblížit historii našeho kraje spojenou s hornictvím třeba dětem? Tak zkusili to na Slezsko-ostravském hradě pomocí pohádek, her a kreslení. Na hradě totiž aktuálně vystavují tvorbu šenovského malíře Viléma Vinšeho, který zdokumentoval celý pracovní cyklus šachty. A dětská část pomáhá malým návštěvníkům do tohoto světa nahlédnout. S historikem Lukášem Čopikem si tuto výstavu prohlédla i redaktorka Iva Havlíčková.
1: Výstava ze života horníkova na Slezsko-ostravském hradě má i svoji dětskou část, určenou tedy pro ty malé návštěvníky, a to už ten vstup tady na tu dětskou část výstavy předurčuje.
2: Ano, výstava má část, která je věnovaná dětem, protože Vilém Vinče maloval i ilustrace do dětských knih, do pohádek. A proto jsme se rozhodli vzít ty ilustrace a vytvořit z nich takovou dětskou sekci. Moc bychom teď chtěli poděkovat za to rodině Vinčově, že nám povolila použít ilustrace na tuto část výstavy, a tohle s tou částí jsme se snažili přiblížit té mladší, té nové generaci, tu historii toho našeho kraje. Jsou tady ilustrace z dětské knihy s názvem Hornická pohádka od Zdeňka Bára, kterou ilustroval právě že Vilém Vinče. A jsou to krásné obrázky, jsou na nich skřítci, jsou na nich koníci, a jsou na nich zobrazení horníci, štoly a celá pracovní činnost. A aby ty ilustrace nebyly jenom takové obrázky pověšené, tak jsme se rozhodli i vytvořit pohádku s názvem O skřítkových, který chtěl být namalován, která pohádkově, ale i edukačně bude malé návštěvníky informovat nebo jim sdělí, proč se těžilo, proč to bylo důležité, a o tom hornickém životě. A zajímavostí je, že ten skřítek jednoho dne dole potká člověka, který není horník, ale je malíř, který maluje tam dole, a pro něj je to strašně zvláštní, protože ten skřítek, ten důlní skřítek si myslí, že tma se namalovat nedá, ale ten malíř ho nakonec přesvědčí o opaku.
1: Pohádka může prozradit z vaší hlavy.
2: Ano.
1: A jinak Vilém Vinče, vlastně on se vracel do toho dolu, přestože tam strávil ten začátek toho svého pracovního života. Čili to prostředí důvěrně poznal, ale on, pokud se nemýlím, fáral i v pozdějších letech.
2: Fáral i v pozdějších letech, měl to dovoleno, mohl svárat. Samozřejmě on si tam dolů nebral plátno, barvy a všechny další maličké potřeby. Jezdíval tam jenom se skicákem, kdy si rychle zaznamenal ty pohyby, to prostředí, a pak samozřejmě to dodělával nahoře ve svém rodném domě v Šenově.
1: Pozor na hlavu při vstupu do dětské expozice pro ty vyšší návštěvníky.
2: Ano, jelikož je to dětská výstava pro ty nejmenší, tak jsme se ji rozhodli uspůsobit i návštěvníkově výšce, takže dospěláky upozorňuji, ať si dávají pozor na hlavu, je to tady trošku snížený strop, ale nemusí se bát, protože tady jsou připravené i helmy, které si můžou nasadit na hlavu a být tak chráněni před tady těmi dřevěnými stojkami.
1: U stolečku si mohou děti vymalovat obrázky s tematikou hornického prostředí a je tady i taková zvuková kulisa.
2: Celou výstavu doprovázejí zvuky, zvuková smyčka, samozřejmě s hornictvím, takže ta smyčka obsahuje například sjíždění klece, kopání uhlí, zvuk vody, která byla běžně v dole přístupná. Dokonce jsme objevili i zvuk tlumeného výbuchu, který tady také zazní, ale návštěvníci musí být hodně potichu, aby ho uslyšeli, je velmi tlumený, ale stávalo se to, že občas dole došlo k nějaké explozi, a všechny zvuky, které tady od vrtání, kopání po důlní lokomotivu, jak jsem říkal, vás mají vtáhnout do celé té výstavy. Takže všechny vjemy jsou tady zapojeny, i čich, protože když budete procházet kolem těch fáraček, tak oni přece jenom mají specifickou vůni.
1: Dodává Lukáš Čopík z Ostravy, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: byla písnička Vojty Šňupárka, který se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Tento známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé solové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů i některé z novinkových skladeb. Koncert je právě dnes 23. června o 7:30 ve studiu S1. Na vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici na rozhlasové recepci. Tolik tedy zmínka k Vojtovi Šňupárkovi a teď je aktuální situace a aktuální akce, o které chceme hovořit, protože i na malých vesnicích se mohou dít velké věci. Důkazem jsou Smilovice na Frýdeckém Místecku, kde se letos po čtvrté uskuteční sportovně charitativní den. Přípravy jsou v plném proudu a tak pokud byste se chtěli zapojit a pomoci rodině Malé Teji z Českého Těšína, aby lépe zvládla náročnou léčbu, vyhraďte si v kalendáři 25. července. Proč? Tak to prozradí starosta Smilovic a také jeden ze zakladatelů nadačního fondu Smilovice Pomáhají, Martin Eschner. Jsme v telefonickém spojení a přejeme dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady Martin Eschner, já vás zdravím.
0: Tak pane starosto, co se u vás bude ve zmíněný den, tedy 25. července, dít?
1: 25. července u nás pořádáme vlastně už čtvrtý ročník nadačního běhu, ze kterého bude celý výtěžek startovného věnován na léčbu právě Malé Teji. Je to vlastně už čtvrtý ročník, první ročník byl pro Lukáška, druhý pro Elišku, třetí pro Klárku a v letošním roce běžíme pro Teju.
0: Tak my jsme zmínili, že letos pořádáte tento charitativní den po čtvrté, už jste pomohli třem dětem. Jak jste řekl, můžeme alespoň říct, s čím bude potřeba Teji pomoci a jejím rodičům?
1: Teja se narodila s genetickou odchylkou a s nějakou svalovou dysfunkcí a k tomu se nabalují další zdravotní komplikace, takže veškeré finance, které vyberem, jsou určeny právě na léčbu této holčičky.
0: No a pokud by se někdo chtěl zapojit, přijít si zaběhat, projít se nebo jen tak pobít, ale hlavně pomoci, tak co může v tuto chvíli udělat?
1: Ideálně v tuto chvíli se zaregistrovat právě na stránkách nadačního fondu www.smilovicepomáhají.cz. Tam jsou veškeré instrukce a stačí, když přijdou na start, nemusí ani běžet, můžou si tu trasu projít, nebo jenom třeba povzbudit běžce a rodinu s malou Tejou na místě.
0: Smilovice Pomáhají je nadační fond, který letos po čtvrté pořádá charitativní běh a výtěžek poputuje na léčbu Malé Teji z Českého Těšína. A hovořil o tom starosta Smilovice, také jeden ze zakladatelů nadačního fondu Smilovice Pomáhají, Martin Eschner. Děkujeme za informace a přejeme, ať se vše vydaří. Naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdeckomístecku.

Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava, teď je minuta po půl čtvrté, co nás čeká za okamžik, tak pravidelná rubrika, co v učebnicích nebylo. Uslyšeli jste už někdy o kounovských kamenných řadách? Jde o historickou záhadu, kterou nám poodhalí v dnešním vydání zmíněné rubriky Martin Písařík. Ale nevynecháme ani pochoutkový rok, protože za chvíli vás naučíme péct sladké miletínské modlitbičky, spojené ořechovo ostruženovou náplní. Tuto perničkovou specialitu vylepšil po svém michelinský šéfkuchař Roman Paulus. Jde totiž o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. My se k těmto tématům dostaneme už za malou chvíli.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: je 10 minut před 16. hodinou a v neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl podle posluchačů vůbec nejlepší recept roku 2022. Šlo o miletínské modlitbičky, perníčky s mandlemi, ořechy a ostružinovou marmeládou. Původně od Lenky Hagerové z Klecan. Naučíme se je teď dělat s šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně recepty nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Roman Paulus. No a první změnu, kterou udělal, když nemohl najít kartové vykrajovátko, že vybral železniční vagónek.
1: A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
2: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
1: Přesně tak, do té náplně.
2: Co máme tedy mít doma připraveno?
1: Jsou to v podstatě perníčky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů lučkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla, a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perníčky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostružinovou marmeládu. A poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
3: Pochoutkový rok.
2: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě.
1: A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama. Těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
2: Scházíme se po 24 hodinách.
1: Těsto je vyspinkané do růžova a vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše, máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
2: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
1: Jo, tak.
2: To jsou naše miletínské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedlal co, bílek?
1: Rozkvedlal jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle.
2: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle, podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
1: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
2: Jdeme na náplň.
1: Já tady mám tedy ty namleté mandle. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
2: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký. Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
1: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
2: Setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
1: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
2: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
1: Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Moc dobrá záležitost.

0: rozhodně ne jenom vánoční.
1: No a tyto sladké perníkové sendviče, tedy miletínské modlitbičky, si můžete upéct kdykoliv jako dobrou svačinku. A vylepšený recept podle Romana Pauluse najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Lenky Hagerové z Klecan. No a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2022 ocitl na třetím místě, a to díky rozhodnutí poroty. Půjde o likérové řezy s krémem a šlehačkou, které po svém upeče cukrář Josef Maršálek. Nezapomeňte poslouchat.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Prezident podal kvůli své neúčasti na summitu NATO kompetenční žalobu. Poslanci budou moct jednat do noci, kvůli očekávaným obstrukcím opozice to prosadila vládní koalice. Moravskoslezský kraj podpoří rozvoj turistiky 21 miliony korun. Zítra bude slunečno s teplotami až 30 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv vám přeje František Tichý. Prezident se podáním kompetenční žaloby rozhodl jít podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů konfrontační cestou. Na ústavní soud se Petr Pavel obrátil poté, co vláda rozhodla, že nebude součástí delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Prezident ve svém vyjádření mluvil o tom, že se snažil s vládou domluvit. Šéf diplomacie Macinka to tak ale nevidí.
2: Zmiňuji dopis, který poslal premiérovi na začátku dubna, ve kterém ani nenaznačoval možnost nějaké dohody. On mu oznamoval, že prostě se rozhodl, že bude v čele delegace a že uvítá, když ho tam doprovodí. Tak já si nemyslím, že tak to má vypadat pokus o nějakou dohodu.
0: Prezident Petr Pavel zároveň řekl, že na své dopisy nedostal žádnou odpověď. Za celou dobu prý vláda ani nepřišla s žádným kompromisním řešením. Sněmovna dnes bude moct jednat až do noci. Na návrh hnutí ANO to prosadila vládní koalice kvůli očekávaným obstrukcím opozice. Ta už avizovala, že chce jednání blokovat. Hlavně kvůli tomu, aby zabránila změně financování veřejnoprávních médií, kterou vláda chystá. Poslanci dnes mají jednat i o zpřísnění trestů za neplacení výživného nebo o změně pravidel pro výběr kandidátů do orgánů státních podniků. Ostravská lékařská fakulta na podzim otevře další kurz o medicíně pro středoškoláky. Zájemci se mohou hlásit už teď. Bezplatný kurz potrvá několik týdnů a maturanti si mohou vyzkoušet, jaké to je být medikem. Čeká je proto řada přednášek a vědomostních testů, dodává mluvčí fakulty Hana Hanke.
3: Praktická cvičení nabídnou například ukázky fyziologických vyšetření, nácvik základního fyzikálního vyšetření nebo práci s ultrazvukem. Středoškoláci si také vyzkouší základy chirurgického šití nebo zhotovování zubních otisků.
0: Moravskoslezský kraj podpoří rozvoj turistiky. Na projekty má připraveno 21 milionů korun. Program je rozdělený na dva dotační tituly. Jeden je zaměřený na budování turistické infrastruktury, druhý na její obnovu. Novinářům to dnes sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová. O dotaci mohou žádat firmy i podnikatelé. Získat mohou až 55% nákladů. Výše dotace je 50 tisíc korun až 2 miliony podle typu projektu.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně jasno s teplotami od 15 do 12 stupňů, a to i na horách. Zítra přes den čekejte v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na horách teplota vystoupí na 20 až 24 stupně. Povane slabý proměnlivý nebo severní až severovýchodní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor dejte u obce Bílov na Novojičínsku na silnici 647 je havarované osobní auto. Nehoda se tam obešla bez zranění, projíždějte opatrně. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Známá znělka, snad i známé hlasy. Jeden patří Patriku Rozehnalovi, dobrý den. Ten druhý Jirkovi Ptáčníkovi, i tobě hezký den.
5: Dobrý den, ahoj.
4: To bylo také stručné, jasné. Chceš mi dát prostor, protože kolem tebe se bude točit i soutěžní otázka.
5: No výborně, ale já ještě předtím bych chtěl říct jednu takovou věc, protože já se musím podělit jako s tou záležitostí. Já od včerejška žiju v takovém jako tápu, jestli toto se mi stalo, tak jestli to je opravdu.
4: A co se ti stalo?
5: Já jsem si byl vyzvednout občanský průkaz. A když jsem odcházel...
4: Už ti ho dali.
5: Už mi ho dali, no. Ale pozor, když jsem odcházel, tak jsem nějak se nepodíval, dokdy platí, až když jsem vyšel ven, tak jsem se na obrtlíku vrátil zpátky a žádal jsem věc Makropulos, protože bude platit do roku 2061, kdyby buňně boudá dojou na 113 let.
4: Ať ješ.
1: Humoriáda.

0: po uši.
1: Začínáme s Humoriádou a s Jiřím Ptáčníkem jako dnešním hostem výběrčím.
2: Ano, výborně. Mám tu čest pozvat k mikrofonu Lubomíra Lipského a humoriádnici Uršulu Klukovou. Pořad se jmenuje Než se stáhne opona a je v rozhlase.
1: Pamlsky našich lesů. Scénka, jsem zvědav, dobře.
3: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská...
4: Ano, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmarja, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci? Odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka. Tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si tuhle ukázku, kdy naposledy jsi byl v lese.
2: Počkej, to není tak dávno, když tam dojdu. Já mám rád procházky, ale teďka jsem měl trošku problém s pohybovým ústrojím, takže jsem se tomu lesu malinko vyhnul, protože jsem musel jít tam, kde se dá sednout. To znamená do hospody. Ale trošku jsem šmrncnul ten les.
1: Jo, bylo to s výhledem na les.
2: Tak.
1: Asi houbář nebo sběratel nějakých
2: vůbec? Vůbec ne. Přede mnou se houby schovávají, já je mám moc rád je jim. No a tak, abych to vyřešil, tak do svého jídelníčku nebo vůbec do jídelníčku jsem zakomponoval hlívu ústřičnou, kterou mám hrozně rád a tím řeším houby, protože já je nenajdu vůbec.
1: Máš ji jako čerstvou nebo v pilulkách?
2: Čerstvou. Já se snažím i vitamíny jako konzumovat čerstvý v ovoci, v zelenině a tak. Samozřejmě, že ještě jsem tu nějakou takovou tabletku taky zvrznu, když je nedostatek určitých vitaminů.
1: Takže do lesa jenom
2: železo,
1: na železo,
2: že to bych těžko mohl kousat, tak to musím dát v tabletce.
1: Můžeš olizovat.
2: No to bych dostal žloutenku spíš.
1: No, tak očkování, no. No. Ať můžeš olezovat železo. A do lesa teda jenom čistě na procházku, to nic jiného
2: no,
1: tam neláká?
2: Na procházku. V Orlických horách velice rád, protože tam je to krásný, to je tak jako ještě nepolíbený civilizací, tam je to vyloženě. Já to tam miluju, protože tam je pořád respektovaná civilizace, která tam byla a je celou dobu. Tam se staví v tom stylu, v jakým to tam vyrostlo předtím, nejsou tam žádný luxfery a takovýhle věci, pokud náhodou narazíš na nějaký chaloupky, takže tě to vždycky potěší, já nechci se rozčilovat.
1: Musel jsi někdy navštívit chaloupku úplně cizího člověka, že si třeba si musel odskočit, nebo si měl takovou žízeň, že si se zastavil, nemáte prostě trochu vody, no, mám takový hlad, že bych tu přespal.
2: To by mi řekli, že nejsou hospoda, že jo? A pokud jsem si potřeboval odskočit, no, tak to tak, se dá vyřešit.
1: Takže jenom, nemusel si nikde zůstat na přespání jsem, třeba, nebo tak, že bylo daleko do civilizace? Nebo
2: ne, to ne, já jsem byl vždycky u někoho na návštěvě.
1: Pozvaný dopředu.
2: No, blahé paměti jsme jezdili ke Květě Fialové a k Pavlovi Hášovi, to bylo vždycky krásných 10 dnů.
1: A vždycky ohlášeně?
2: Ohlášeně, no. Je. To nebylo tak, jako, že jsme tak, že to muselo být půl roku dopředu, to ne, ale že jsme si řekli, když jsme hráli poslední představení, hele, přijeďte, a my jsme řekli tolikátýho přijedeme a pobyli jsme tam.
1: Já jsem teď zrovna nedávno narazil na nějakou fotografii.
2: Kde z Chřipský?
1: No, ty, no? Květa Chřipská u ano. stolu na zahrádce. Ano. Vařila Květa nebo Pavel?
2: No jo, ale jak? Jo. Ona byla úžasná kuchařka. Já jsem jí obdivoval v jedné věci. My jsme se najedli, Květa sklidila nádobí, pomohli jsme ho umýt, protože ta myčka nebyla, utřít a tak a uklidit. A říká, tak se převlíkněte a za chvilku jdeme na procházku. A než my jsme se převlíkli, tak ona ještě upekla nějaký koláč. Ona
1: říká, vy se dlouho převlíkáte.
2: No to, jo takhle, to z toho vyplývá, ale to ne, to je o květině hbitosti, jo, ne o naší pomalosti.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si Lubomíra Lipského s Uršilou Klukovou ve scénce Pamlsky našich lesů. Můžeme s tím pokračovat, anebo přijměte pozvání třeba taky do éteru. Miroslav Donutil může být s Bolkem Polívkou vyprávění jejich. Koho si vyberete? 731 800 900, volejte už teď, anebo pište SMSky a posílejte s heslem Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Jenom vy v tuhle chvíli rozhodujete, co budeme vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: S humoriádou pokračujeme a je třeba uzavřít první souboj. Nabídce je Uršula Kluková s Lubomírem Lipským proti Miroslav Donutil a vy se vyjadřujete na telefonu 731 800 900. Koho byste rádi slyšeli? Dobrý den, přejeme s Jiřím Ptáčníkem.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Eva z Krnova, já bych chtěla Ačko a vzkazuju, že mám občanku také do roku takového, že bych se měla dožít 113 let. Přesně.
3: Tak jo, tak to oslavíme společně.
2: Ať vám to vydrží.
4: Přesně jsem to chtěla říct, že to oslavíme spolu.
2: Dobře, děkujeme.
4: Tak jo, děkuji.
2: My taky.
3: Naschledanou.
2: K další, kdo volá, vybírá si tedy z nabídky dnešní, je kdo?
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, František z Lipcha.
2: Ano,
3: ano, zdravíme.
5: Taky mám občanku do roku 2058 a to ještě 33 let, tak já se to dožiju asi.
2: Tak musíte.
3: To bude mejdan jak blázen.
5: To teda jo, to mě bude 110 let.
2: No.
5: A tak já vám něco řeknu, my si dáme taky to Bčko.
3: Dobře.
5: Jsem tady s Jardou a Jarda říkal, dáme si Donutila, ne?
2: Dobře, jo? Pozdravujte Jardu, děkujeme.
3: Díky, nashledanou.
2: Kdo se ozve teď?
3: Dobrý den.
6: Já vás zdravím, tady je Pepík z Podkrkonoší a já bych prosil Donutila.
2: Dobře, děkujeme za to.
6: Přeji hezký den.
3: Zdravíme
2: taky do Podkrkonoší.
3: Podkrkonoší, jak
2: rozhodnu
3: říká
2: to.
3: Pavlínka Filipovská do Prdkokonoší.
2: Kdo myslí, že to vyhrál?
3: Já bych řekl, že asi pan Donutil.
2: Jo, je to tak. První dnešní souboj právě a povídání o prvním kontaktu a tchýni. Nebude tam sám, přizvukuje i Bolek Polívka.
7: A teď takový ty první kontakty s tchýní, s tchánem,
8: no, prosím
7: se sestřenicí tchýně.
8: Já teda musím to uvést tím, že moje tchýně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchyně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani neexistuje. A ona...
7: Dokonce si myslí, že jejich babička je Heger.
8: Oni nevěděli ještě, kdo to je. Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckýho vyklouzla, když potřebovala. Já si vzpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědí? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla i vteřinu, říká, Martinku, film Medvědí se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchýni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tam přijel a říkal...
7: Já jsem tam jel, se podíval na bývalou.
8: Tak jsem tam přijel, říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? Takový obyčejný vstup. Provedeš něco, aby si tě hned z počátku zapamatovali, že jo? No, tak jsem si říkal, Plutek, krásný, přeskočím ho, ne? Já jsem nevěděl, že on je takový už chatrnější, ten Plutek. A jakkoliv tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý, ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava. Ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím tehdy svojí oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal. Tak jsem se lehce opřel o ten Plutek, naskočil jsem, dopadl jsem, Plutek mezi mýma nohama, moje nohy 20 cm nad zemí beznadějně se komíhají. Tchán s tchýní stáli na zápraží.
9: Zrnašky byla sounožka.
8: Tchán s tchýní stáli na zápraží a dívali se, že jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou. Pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala? Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý tchán, jo, takže věděl to taky, mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi, jo. Ale ten Plutek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání zanedlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já už jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozběhli, skočili jsme to, opravdu se nám to povedlo. Měli jsme velkou radost, že se ty kluci tak na nás obdivně dívají. A on, tohle to všechno bylo, to říkám, tak před 15 lety. A nedávno mě ten kamarád napsal blahopřání k narozeninám, říká, ať se ti všechno daří, hodně zdraví, ale přes Plutek už si asi neskočíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tedy na vaše přání, ano, Mirek Donutil, Bolek Polívka, jejich vzpomínání na tchýni. Vzpomínáš na tchýni v dobré?
3: Tak jako na různé tchýně, ano, vzpomínám, ale že bych na vlastní tchýni.
2: A bývá tchýně námětem vyprávění, když si takhle povídáte s kolegy herci a tak? Jako?
3: No, mluví se o tom, ale jsou to většinou, teda musím říct, že to jsou docela jako úsměvné historky, až jako bych
2: takže
3: spíš jako
2: laskavé. Takže se zakládají napravdě nebo ne?
3: No já mám pocit percentuálně, že ne. Víc těch pozitivních jako reakcí a vzpomínek.
2: Kde to tak vzniklo, že ty tchyně chodinky takhle...
3: No možná některý jsou. Jako...
2: V té speciální kategorii ve vtipech hledáš prostě o doktorech, ano, o policajtech, ano, o na odchyních.
3: Ano, ano,
2: a je to
3: ano.
2: Takhle prostě...
3: S... Tak neměl jsem tu čest, že bych se setkal s nějakou... Vůbec já jsem měl, jako v celém svém životě jsem měl štěstí na všechny dámy, které jsem potkal, tak to byla laskavost sama, ale všecky, opravdu všecky, všecky, všecky. A v podstatě jim vděčím za to, že jsem měl docela, si myslím, hezký život. No.
2: Já teď přešel tu trochu, než vyhlásíme souboj. Co ty a krtci? Bojujete s krtky třeba na svých pozemcích?
3: Tak já naštěstí.
2: Já se ptám, protože následuje pak písnička Krtek, víš?
3: Aha, dobře. Tak já neměl jsem tu čest, nebo nemám tu čest, protože...
2: Jsi nikdy nezahradničil a nebojoval s krtky?
3: Ne. Kdysi dávno, a to ještě nebyly takhle rozmnožený, ještě, já nevím, co dělá, jestli by
2: to sloužili nějakou... kopou, tunelujou, zahrady, staví metro, jak zpíval, kdysi třeba taky.
3: Já jsem slyšel, že lze něco, nebo že se už řeší komáři, že ty samičky dostanou nějaký...
2: Co?
3: Nějakou krev ze zvířat a ta je v podstatě oslabí, takže neplodějí další. Takže by to chtělo možná s těma krtkama něco podobného. A nebo jestli ochrana nějaká pro krtky, aby ty krti, jak si, jak je ženský rod? Krtka, krtek a ona je krtice? Krtice?
2: To já si myslím, že je to krtčí samička.
3: Krtčí samička. Tak třeba nám někdo,
2: poradí,
3: ano. Já vím, že krtice se říká tomu, když máš nějaký takovej nepříjemný útvar na obličeji.
2: Tak dostaneme se k té písni, Krtek od Buty, a vy během ní můžete vybírat mezi Mirkem Donutilem, koho bys dal proti nasadil.
3: Tak já bych zkusil pana Horníčka. Aha, a jeho setkání
2: Mirek
3: s Verichem
2: proti Mirkovi
3: ve Vídni.
2: Dobře, takže Mirek Donutil nebo Mirek Horníček, vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. A tohle už jsou první tóny od Buty a jejich skladba Krtek. Máte čas na přemýšlení a hlasování.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ještě si s námi můžete zavysílat, jak se taky dá říct, jsme v polovině dnešní humoriády. Je tu druhý souboj, Miroslav Donutil a Miroslav Horníček stojí proti sobě. Vás přijímáme na telefonním čísle 731 800 900 do vysílání. Tak kdo tam je? Přejeme hezký den, Jiří.
2: Dobrý den.
3: Tady dvě takové strašilky ze Dvora Králové nad Labem, Eskář.
1: A pro co hlasujete?
3: Vás oba experty na humor a hlasuju Ačko.
1: Dobře,
2: my vás
1: děkujeme moc.
2: Teď zdravíme, všechno dobré.
1: A komu přejeme teď? Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla pana Horníčka, Bčko.
1: Píšeme mu bod, děkujeme,
2: díky,
1: pozdrav do Prahy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den, srdečně vás zdravím do studia u telefonu Mirka a já bych chtěla dát hlas panu Horníčkovi.
1: Ano, píšeme mu bod a děkujeme za zavolání, ať se daří, mějte se hezky.
5: Taky.
2: Naschledanou.
1: Dobrý den, další volající hlasující.
2: Dobrý den.
6: No, dobrý den, tady u telefonu Franta. Já bych si dal Ačko pana Donutila.
1: To se nám to střídá, moc děkujeme. Ať se daří, hezký poslech, samozřejmě dopředu taky přejeme. No a kdo v této chvíli promluví?
2: Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka Majka ze Zlína. Já vás zdravím a ráda bych prosila pana Donutila.
1: Ano, dobrá, píšeme mu bod. My taky děkujeme, naslyšenou, třeba u dalšího souboje. A tady zastavujeme, tady vyhrál. Po druhé Miroslav Donutil, jeho vzpomínky na rodiče a ochotničení společně s Bulkem Polívkou.
8: Moje rodiče byli taky ochotnice, jako pechoví rodiče, jako
9: moji rodiče. Ano, bylo to tak. U nás ochotnicí byla maminka především, v Třebíči naší rodné, a tatínek se kolem motal, víš, takhle oni se zasedali dohromady, jo. Maminka začínala už malinká, ona když hráli Lucernu v Třebíči, tak ona jako družička v 5 letech tam nastoupila a nesla paní kněžně kytici a pan farář stál v portálu a říkal jí, podej kytku. A ona nevěděla furt, jako podej kytku. A to byly její první slova na jevišti, paní řekla, podej kytku. Takže ona se už jako v 5 letech se prosadila teda krásně, ale tam z Třebiče pochází celá řada vynikajících herců, protože Třebič byla rodiště herců, že jo, což pochází spousta našich kolegů.
8: Jiří Pecha.
9: No tak Jiří Pecha samozřejmě, že jo, a to není z Třebiče.
8: Holda Navrátil.
9: Je z Boroviny, že jo.
8: No tak to je součást Třebiče.
9: Je to, na no, samozřejmě.
8: Holda Navrátil.
9: Holda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschweiger, prostě spousta lidí, kteří se v Třebiči narodili. A,
8: já mám takovou teorii na to, proč jste tam šikovný na divadlo.
9: Já to
8: tam byla taková, totiž hospoda Umlína tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že potom pro nějaký obchodní cestující nebo někdo, oni řekl, můžete bydlet u nás tady na Mlíně. Odvezli ho tam a tam ho zabili a nadělili z něho klobásy, jitrnice a sežralo ho celá Třebíč, ho sežral. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš.
9: My v Třebiči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením, rozumíš to?
8: Ale počkej, ale řekni, možná jste nesežrali.
9: Nedošínskou.
8: Možná ne, možná jenom nějakého neznámého režiséra.
9: Ale není to pravda.
8: Není to
9: samozřejmě, že tam nikdo nikoho nežere. Tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou.
8: Lidi je žerou. Takhle.
9: Rozumíš, ale ne, že by je sežrali.
8: A to mě Peca říkal.
9: Mimochodem, teda ta Nedošínská. Teď mě to jenom tak napadlo, ona když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se, tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo, víte, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marvan, no, už kráčí, a těma prostředníma dveřma teď vcházím já.
0: Humoriáda.
1: Povídání mimo jiné o ochotničení. Ty jsi ochotničil, Jirko, někdy?
2: No, kdysi dávno. Na Vidouli, to už dneska je součást Prahy, ale tenkrát to byly, jak s nadsázkou říkali všichni, hory Vidoulské, to je v podstatě nad Motolem. A tam to bylo nádherný, tam když napad sníh, tak to bylo jako na horách. No nic, pryč od toho, ale ve Stodulkách byl takový jako soubor ochotníků a já jsem dostal roli měl jsem měnout a čepici jsem měl na hlavě a mi říkal, ty máš pod čepicí vrabce. A já jsem měl říct ne a sundat tu čepici. A já jsem si to chtěl nějak asi protáhnout.
1: Vyšperkovat,
2: tak jsem říkal, no co? Říkají, hele, ale příště musíš normálně text, který jsme si domluvili. Ne, to stačí. No, takže jsem příště byl stručnější.
1: Takže to byl tvůj nástup na divadelní prkna, takhle.
2: Nezapomenutelné.
1: Osvědčil ses a pak ti dali něco většího?
2: Ne, to už jsme se potom odstěhovali. Jo. My jsme se museli vystěhovat kvůli mým úspěchům.
1: Takže pak až Kolín, nebo co?
2: Pak až, no ještě mezi tím, ale to nebylo ochotnický vystupování, to bylo normálně v posledním ročníku, když jsem byl na Damu, tak jsem hostoval v divadle tenkrát SK Neumana, nyní divadlo pod Palmovkou, ano, tak ve hře Edvarda Elbího Všechno je v zahradě. A hrál jsem syna Jany Štěpánkové a Vaška Mareše. No dávno již tomu.
1: No, nepůjdeme tolik hluboko do historie, spíš se možná dotkneme ještě ryzí současnosti, když vyhlásím teď další kolo naší soutěže. Máme červen a bojujeme o knížky z řady humoriádnické. Otázka se vždy točí kolem hosta. Vy se zatím připravte k telefonům, ten je vypnutý, ale jenom ať víte všichni číslo 731 800 900, až ho uvolním, tak první, kdo se dovolá, dostane otázku na Jiřího Ptáčníka, když správně odpoví, může si vybrat jednu z těch pěti knížek. Jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky na Nikonova Linkové a Děkovačky Libuše Švormové, ta vůbec poslední. Tak uvolníme linku, mám už, Jirko, co myslíš?
2: No tak já myslím, že ano.
1: Dobře, tak teď jsem ji uvolnil.
2: Jsem zvědavý, na co se budeš ptát.
1: Rychle to bude.
2: Kompromitující otázka.
1: To je určitě
2: otázka.
1: I ten, kdo se dovolá zvědavý. Kdo pak to je? Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Dobrý den, Pavel.
1: Pavel odkud? Z cesty asi teda, ale normálně.
10: Pavel teď z Prahy, ale jinak z Vysočiny.
1: Dobře. Aha. Pavle, jaký pořad už dlouhá léta namlouvá Jiří Ptáčník, dělá tomu hlas? Za A objektiv, za B modrá krev?
10: No, tak to bude špatný.
1: Bude to velký špatný, ne? Myslíte, že modrá krev?
10: Velký špatný. No, a jo. To je špatný. Ale modrá krev.
1: Já jsem zatím ještě nezmáč počítač, že nám řekne správnou odpověď, takže můžete to změnit, můžete zůstat u toho, je to na vás. Tak, poslední slovo.
10: Modrá krev, řekl jsem modrou krev, tak modrá krev.
2: To je hezký, že jste mi přisoudil modrou krev, ale nemám.
1: Modrá krev, jestli se nepletu, tam je Miroslav Ecler.
2: Miroslav jako Ecler,
1: hlas,
2: ano.
1: Jako
2: ano.
1: Hlas, kromě toho, ano. Že provází František Kinský, který u nás...
2: Renka Slováčková a ještě někdo.
1: Ještě někdo. A ty děláš objektiv.
2: Já dělám objektiv, ano.
1: Ano. Jak dlouho už?
2: 30 let.
1: 30 let.
2: 30 let.
1: A nestačilo to, aby Pavel vyhrál. Sakryš.
10: To je ostuda.
2: Není, ježišmarja, tak se na vás valej pořady, to je jasný.
1: Tak, hlavně z toho smutku šťastný dojezd, tedy asi jsme vás někde na cestě zastihli a dál poslouchejte humoriádu, třeba to příště vyjde, Pavle. Mějte se moc pěkně, ať se daří.
10: Ano.
2: Naschledanou.
1: Taková jsou pravidla, když někdo odpoví špatně, žádná další šance není. Knížky nám zůstávají v kompletní řadě pěti, opět zítra z nich můžete vybírat a na konci týdne i tentokrát těch výherců, kteří uspějí v tomto čase a v tomto týdnu, tak někdo ještě dostane, bude odměněn, vylosován digitální rádio. Taková jsou pravidla. Více na stránkách humoriada.cz, kde si můžete případně, když takhle knížku nevyhrajete, klidně třeba taky pořídit a objednat. Vydali Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A my pouštíme další písničku a pak bude Jiří Ptáčník vybírat další ukázku. Humoriada pokračuje, jedeme dál, nezastavujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Vydejme se zpátky do archivu zábavy a vybereme v Humoriádě další ukázku. Poprosím o to, aby z toho seznamu připraveného bohatého vybral Jirka Ptáček.
3: Dobře, vykonám. Ačkoliv je krásné horko a v podstatě už léto, tak my si dopřejeme novoroční projev, prezidentský projev z pořadu Všechno párty a uslyšíme Petra Jablonského.
2: A vlastně Miloše Zemana tehdy.
4: Novoroční projev prezidenta České republiky.
5: Vážení spoluobčané, právě končí rok 2013. Pojďme se za ním ohlédnout. Rok 2013. Rok Miroslava Kalouska. Rok Kalouska, který měl být údajně nejlepším ministrem financí ve střední Evropě. Ale já si naopak myslím, že pan bývalý ministr financí byl odborníkem maximálně tak ve sledování filmů pro dospělé, které si prý údajně pouštěl pospátku, protože se mu líbilo, jak ty prostitutky vracely peníze. Byl to ale také rok volební. Rok voleb, kdy voliči zelených pochopili, že jediné místo, kam můžu vhodit svůj volební lístek, je kontejner na tříděný odpad. Voleb, kdy Klausovo hlavu vzhůru volilo 21 tisíc lidí, to znamená, že pouze lidé, kterým dal amnestii, a také rok, kdy jsme zažili aféru s pančovaným alkoholem. A tady se dostávám k druhým volbám, tentokrát k těm prezidentským. A nechci se, vážení občané, chlubit, ale právě díky mé osobě došlo k výraznému úbytku pančovaného alkoholu. Nikdo totiž nechce mít na krku prezidenta, že? Přátelé, pojďme si do roku 2014 popřát hodně štěstí. Právě mladá generace, myslím, že by měla být strůjcem tohoto štěstí. Proto jsem se ptal své dcery Kačenky, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. 50% mladých lidí má světlou představu o své budoucnosti a 50% mladých lidí na drogy nemá. A na závěr velmi úsměvnou a nejkratší anekdotu, kterou jsem slyšel a nemohl jsem se dlouho přestat smát. Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk.
3: Hezký nový rok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak vaše přání ještě bude, přijde na řadu, až nabídnu proti něco novoročnímu projevu. Teď se chci zeptat, Jirko, v dobách hlasatelských, Jak se dělaly ty novoroční projevy? Přetáčely se?
3: Přetáčely a vysílaly se ze všech měst najednou. Mm-hmm. Jako to, já nevím, jak je to teď, ale za to táč to bylo tak, že to vysílalo Praha a jistilo to Brno, Ostrava.
2: Jistili, jako kdyby něco vypadlo, aby prostě to...
3: Ano, aby naskočilo okamžitě. V tu hodinu to prostě běželo ve všech městech. Hlavních nebo velkých městech. No.
2: Ta služba tehdy novoroční...
3: No jo, no tak to bylo...
2: Bylo to hlídané, tenkrát... sváteční, mohl tam jenom někdo?
3: Já si myslím, že to hlídané bylo a jako protože tenkrát byla taková jako vládní hlasatelka Zdenka Vařechová, tak ta většinou
2: to
3: dopoledne, ano, novoroční dopoledne měla, takže na Silvestra se nemohla veselit.
2: Byly zálohy, že jste třeba byli takzvaně na značkách, kdyby někomu se něco stalo, někdo z kolegů onemocněl, aby byla jistota, že jste dosažitelní a někdo může nás zastoupit přijet? Nebo se to nedělalo, prostě pak se volalo první, kdo je na řadě a nejblíž, tak přijede?
3: Dosažitelní jsme museli být. Jenom se v podstatě inzerovalo to, kdy jdeš na dovolenou a tak, a to se muselo nahlásit, ale jinak se musel být
2: svěsitelný.
3: Ano.
2: Ad hoc, dobře. Vážení, vybírejte. Petr Martinák, další novoroční projev, když už jsme u těch projevů, může nastat, anebo Petr Novotný promluví.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Musíme to uzavřít něčím novoročním projevem, tentokrát od Petra Martináka, anebo povídáním od Petra Novotného. Ptám se vás, co voláte, komu byste dali bod? Dobrý den, přejeme si Jiřím Ptáčíkem.
2: Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ptáčníku, dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
2: Ano, zdravím.
1: Dobře, to znamená hlas tedy pro novoroční projev tentokrát od Petra Martináka. Ano, zapisuju, děkuju.
2: Zdravíme do Karviné.
1: Ještě někdo, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo z Dokavy, zdravím Patrika i pana Ptáčníka a hlasuji pro pana Martináka.
1: Dobře, děkujeme.
2: Ano, my vás zdravíme.
1: Rozhodnuto, takže ještě jeden novoroční projev, nebo aspoň jeho část, v podání imitátora Petra Martináka.
5: Naše demokracie mě již 18letá a stojí na prahu své dospělosti, což mi připomíná jednu takovou historku, ale to bych tady raději nezmiňoval, ono se to moc nehodí. Tedy 18letá, važme si toho, važme si možností, které nám nabízí něco tak mladého, ale zároveň ne nedospělého, zralého, ale přitom ještě s nesetřeným pelem. Přestaň slintat. Promiňte, to mi tady napsala zřejmě, ano, Lívie. Važme si svobodných voleb, o kterých rozhoduji jen a jen já, a svobodné soutěže politických stran, kde se po každé najde někdo, kdo mi ještě do toho občas to, či ono promluví, nevím. Zdůrazněme úctu k rodině, především k té mé. Zdůrazněme úctu k mládí, zdravím Letušku. Zdůrazněme úctu k stáří, Lívie, i tebe, zdravím. V tom má každý z vás téměř neomezený prostor k projevení své vděčnosti. Je to opravdu, ale opravdu jen a jen na vás. Nechme také stranou mesi.

0: mesiášské a spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit nového člověka. Ten už přece vytvořený je. Sedí tu před vámi a právě dočítá jeden ze svých nejlepších novoročních projevů. Učme se rozlišovat mezi oprávněnou a neoprávněnou kritikou. Ta oprávněná kritika je vždy ta, která směřuje ode mne k vám. Ode mne k vám. Važte si všeho, co jsem v životě dokázal. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak a třeba i lépe. I když... Nevím. Od mnou dosazených a vámi demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2009 chtějme odvahu k neřešení problémů, tah na branku, spoustu gólů, bodů, sekund, byrokratický přístup a hlavně nevědomí odpovědnosti a spoustu arogance při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. Dívejme se do roku 2009 s optimismem, bude ještě hůře. Vlastní rukou váš profesor, docent, prezident, adresa Pražský hrad, 1.1.2009.
1: Humoriáda.
2: Zase nám to tak rychle uteklo, no už jenom pár minut další.
3: Hele, vejde se tam ještě jeden vtip.
2: Rychle.
3: Dobře, takže prostitutka stopuje, zastaví auto, vykloní se řidič a říká, nazdár, co uděláš za 5 000? A ona říká, všecko, úplně všecko, říká. Nástup budeme betonovat.
2: Tak tímto se loučíme s Jiřím Ptáčníkem. My s vámi z vysílání dnešní humoriády i zítra boj o další knížky a další hosta. To bude Pepa Fousek. Jirko, měj se krásně.
3: Taky se mějte krásně všichni. Naschledanou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Prezident Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Novou tramvajovou trať v Porubě chce dopravní podnik Ostrava začít stavět příští rok na podzim. Kvůli nesouhlasu s klempířem rezignovali 4 členové komise cen za kinematografii. Středa bude slunečná s teplotami až 30 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Žádá ho, aby rozhodl, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO. Reprezentovat Česko je podle něj popis jeho práce. Řekl to ve videu na sociálních sítích.
3: Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. Zastupování státu navenek je pravomocí prezidenta podle článku 63 Ústavy České republiky.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prezidentovo rozhodnutí respektuje. Podle něj ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. Pavel s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Vysoké teploty v Česku trvají. Český hydrometeorologický ústav varuje před nebezpečím přehřátí nebo dehydratací. Lidem doporučuje dodržovat pitný režim a omezit venkovní aktivity v odpoledních hodinách. Podle meteorologů navíc teploty ještě stoupnou. Na konci týdne mají dosáhnout až 37 stupňů Celsia, v nížinách i 39 stupňů. Kvůli suchu a vedru na Moravě platí už od středy výstraha před požáry. Dopravní podnik Ostrava je podle ředitele Daniela Morise připraven se vypořádat se všemi námitkami proti stavbě nové tramvajové trati v Porubě a přilehlých čtvrtích. Odpůrci tramvaje podali v řízení o vlivu stavby na životní prostředí bezmála 3,5 tisíce písemných připomínek. Na pondělním veřejném projednání doplnili desítky dalších. Podle Daniela Morise 3-kilometrová trať zpřístupní jinak než autem nebo autobusem část města s více než 14 tisíci obyvateli.
4: My samozřejmě chápeme ty emoce a obavy a každá taková jako připomínka nás může posunout, protože nám jde opravdu o to, abychom postavili kvalitní stavbu, která zmodernizuje velkou část našeho města a tu infrastrukturu zkvalitníme. Já jsem přesvědčený, že dojde naopak ke snížení hluku i automobilové dopravy.
1: Kvůli nesouhlasu s ministrem kultury rezignovali 4 členové komise cen Ministerstva kultury za kinematografii. Oto Klempíř za motoristy podle nich podporuje vládní záměr zestátnění médií veřejné služby a ohrožuje nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Napsali to v prohlášení. Pod rezignaci se podepsali Kateřina Svatoňová, Michaela Pavlátová, Roman Vávra a Ondřej Kepka. Vláda rozhodla o zrušení dosavadního systému televizních a rozhlasových poplatků a chce ho nahradit financováním ze státního rozpočtu. Zaměstnanci obou médií kvůli tomu včera vyhlásili 24-hodinovou výstražnou stávku. Opozice mluví o útoku vlády na média veřejné služby.
2: Počasí.
1: V noci bude převážně jasno s teplotami od 15 do 12 stupňů. Zítra přes den čekejte v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 30, na horách kolem 22 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní až severovýchodní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Opatrně v Těšínské ulici v Ostravě. Srazila se tam 2 osobní auta, tak tam dejte pozor. Jiné nehody nebo mimořádné události z moravskoslezských silnic nemáme hlášeny. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět na bezplatné lince Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Jsou 4 minuty po 17. hodině, nabízíme pravidelný zpravodajský přehled Českého rozhlasu Ostrava. Havířov mění poměry při správě a přidělování městských bytů. Radní města odvolali jednatele Roberta Masaroviče, obviněného ze 2 korupčních kauz. Další podrobnosti nabídneme za chvíli. Příští sezóna fotbalové šance ligy se bude hrát buď jako běžně v 16 nebo netradičně v 15 týmech. Záleží na rozhodnutí odvolací komise fotbalové asociace. I k tomuto tématu se dostaneme. Policisté z Olomouckého kraje využívají jako první v Česku mobilní hlukoměr. Na silnici přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách kontrolují, jestli hluk z výfuků motorek a aut nepřesahuje povolené limity. No a také 7 představení a 7 premiér. V Ostravě začínají dny nové opery. Hrát se bude nejen v divadle, ale také v parku nebo na tenisových kurtech. A přidáme i předpověď počasí v telefonátu s meteorologem. Takový bude den v kraji. Hezký poslech.
2: Český rozhlas Ostrava. Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Podvoláním jednatele obviněného z korupce a důkladným forenzním auditem chce vedení Havířova napravit poměry v městské realitní agentuře. Rozhodla o tom rada na mimořádném zasedání. Tématu se budeme podrobně věnovat v našem vysílání už za pár minut. Proti stavbě nové tramvajové trasy jsou obyvatelé ze severu Ostravy připraveni se bránit soudní cestou. Tamní dopravní podnik chce 3-kilometrovou trať vybudovat do 3 let. Obyvatelé ostravských čtvrtí Poruba, Pustkovec, Plesná a Martinov už podali bezmála 3,5 tisíce připomínek do řízení o vlivu stavby na životní prostředí. Orlová chce zvýšit bezpečnost na dětských hřištích pomocí detektoru kovů. Strážníci jich letos zkontrolovali 12 a našli na nich hřebíky, ostré kusy plechu i další nebezpečné předměty. Využili k tomu soukromý přístroj kolegy, který je amatérským hledačem pokladů. Po této zkušenosti proto radnice plánuje pořízení vlastního detektoru. Moravskoslezský kraj podpoří rozvoj turistiky. Na projekty má připraveno 21 milionů korun. Program je rozdělený na 2 dotační tituly. Jeden je zaměřený na budování turistické infrastruktury, druhý na její obnovu. Novinářům to dnes sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová. O dotaci mohou žádat firmy i podnikatelé. Vojta Šňupárek se svým bandem dnes večer vystoupí v Českém rozhlase Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě v našem studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Koncert začíná v 19.30 a můžete ho poslouchat v našem vysílání nebo přímý přenos sledovat na YouTube.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Spletité kauzy machinací se zakázkami na opravy a přidělování městských bytů mají aktuální dohru. Radní Havířova odvolali obviněného jednatele městské realitní agentury Roberta Masaroviče a do městské společnosti posílají forenzní audit. Detaily má reportérka Marta Pilařová.
1: Podle primátorky Ivety Kočí-Palkovské z hnutí ANO v minulém týdnu zasedla valná hromada městské realitní společnosti, kde Robert Masarovič nabídl rezignaci z funkce. To by ale znamenalo, že bude jednatelem další dva měsíce a právě proto rada teď rozhodla, že ho z funkce odvolá.
2: Abychom chránili městské finance, abychom chránili městskou společnost, samozřejmě i ty zaměstnance, s tím, že jsme zadali forenzní audit.
1: Masarovič teď už je obviněný ve dvou větvích kauzy městské realitní agentury. V září padlo první obvinění v kauze přidělování městských bytů a to stálo funkci tehdejšího primátora Havířova za ANO Ondřeje Baránka, který je taky mezi obviněnými. Baránek i Masarovič taky přestali být členy hnutí ANO, to jim pozastavilo členství. Na konci letošního května policie obvinila 20 lidí z machinací se zakázkami na opravy městských bytů. Mezi nimi i Roberta Masaroviče. Při první možné příležitosti na to ale rada města nezareagovala. Neoslyšela ani návrh opozice na odvolání. Do funkce nastoupí náměstek primátorky Jakub Chlopecký z hnutí ANO. Jde tam s úkolem dohlédnout na hladký průběh auditu.
3: Podmínky jsou velice jasné, budu tam jednatel bez nároku na odměnu, to je potřeba říct. Budu plně součinný s auditem tak, aby byl nezávislý, aby byl transparentní, aby ten audit prostě mohl v pohodě pracovat.
1: Výsledky důkladného auditu chtějí radní znát na konci prázdnin. Pokud zjistí nějaké nedostatky v procesech zadávání zakázek nebo přidělování bytů, jsou podle svých slov připravení to nastavit lépe. Robert Masarovič je nadále krajský zastupitelem, zvolen byl za ANO a nyní je nestraník. Je taky předsedou finančního výboru Moravskoslezského kraje. Krajské zastupitelstvo to na svém posledním zasedání minulé pondělí neřešilo. Odvolání Masaroviče z této funkce nenavrhla ani krajská opozice.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: vídeňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. No a příštího ročníku Šance ligy by se měla účastnit i fotbalová Karviná. Klub se totiž odvolal proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Zatím jsou tedy právoplatnými účastníky příští sezóny mezi elitou. Může se ale také stát, že se nakonec bude hrát liga netradičním způsobem, jen v 15 týmech.
1: O tom, jestli bude Karviná hrát první ligu, definitivně rozhodne odvolací komise FAČR. Víc vysvětluje ředitel ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta.
2: Komplikace to samozřejmě je. Nebudeme předjímat nějaké výsledky odvolání, protože Karviná využila svého práva a odvolala se. A jakým způsobem bude postupovat odvolací komise, která patrně bude studovat nějaký čas spisy, vydá nějaké svoje rozhodnutí a nám nezbývá, než na to rozhodnutí čekat.
1: Klíčové ale je, jak dlouhé čekání to bude. V případě, že odvolací komise stvrdí verdikt té etické, tak Karvinou pošle o soutěž níž. Pokud rozhodne do startu ligy v sobotu 25. července, je ještě možné, že liga se bude hrát jako tradičně v 16 týmech.
2: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Silon Táborsko, po něm pak Artis Brno.
1: Říká Bárta, že před začátkem nejvyšší soutěže by případně dostal jako první nabídku druhý celek minulé sezóny Šance národní ligy z Táborska. Poté by postupně přišla řada na brněnský Artis, Ústí nad Labem a pražskou Duklu. Karviná by tedy hrála druhou ligu. Jestliže ale bude čekání na verdikt odvolací komise delší, rozehrají Slezané na konci července Šance ligu. Pokud by pak byli vyřazeni v průběhu soutěže, pokračovat se bude jen s 15 mužstvy a odehrané duely Karviné budou anulovány.
2: Podle soutěžního řádu je klub vyloučený ze soutěže považován za prvního sestupujícího. To znamená, že v tomhle případě hypoteticky by to byla Karviná, když by nikdo přímo sportovně nesestupoval a 15. a 14. by hráli baráž.
1: Doplňuje Bárta, hypotetický scénář konce nadcházející sezóny Šance ligy o 15 týmech. Karviná by ale v takovém případě nehrála druhou nejvyšší soutěž, ale dokonce třetí.
2: MFK Karviná B se přihlásila do Moravskoslezské ligy, nebo třetí ligy na Moravě, takže by jim zbyla třetí liga. No.
1: Verdikt odvolací komise může taky ovlivnit české zastoupení v evropských pohárech. Karviná totiž co by vítěz MOL Cupu pořád je mezi týmy pro čtvrté předkolo evropské ligy. Pokud by ale byla vyřazena z tuzemské nejvyšší ligy, není moc pravděpodobné, že by ji Evropská fotbalová unie UEFA do své soutěže pustila. Místo Slezanů by se mohl posunout do poháru Jablonec. Česko by ale taky mohlo o jedno místo bez náhrady přijít. Tadeáš Skalický, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Policisté měří na silnici přes Černohorské sedlo hluk z výfuků, motorek a aut. Mobilní hlukoměr, který mají jako jediný v Česku, využívají na hlavní spojce Šumperska a Jesenicka kvůli dlouholetým stížnostem chatařů a lidí z nedalekých obcí na motorkáře.
1: Nastartujte normálně motorku.
2: Mobilní hlukoměr se při kontrole připojí k vozidlu a změří jeho hlučnost při různých otáčkách motoru.
3: Takže máme tady tři měření, které musí být plus minus stejné. Takže dáme první měření, vyšlo, teďka dáváme druhé měření, kolega to vytočí mezi těma stejnýma otáčkama a musí být všechny tři.
1: Ta motorka je 98 decibelů a povolený bylo 95, je tam 4 decibely tolerance.
2: Popisují členové dopravní hlídky. Důvodem nasazení mobilního hlukoměru byly mimo jiné také stížnosti místních obyvatel a samospráv, uvádí nezávislá starostka nedaleké Loučné nad Desnou Petra Hrazímová.
4: Spousta těch trvale žijících lidí říká, že tady už se jako nedá žít, že ta hlučnost je tak obrovská a ten hluk je tak zatěžující, že je to fakt jako extrémní.
2: Hlukoměr na Červenohorském sedle je v provozu zhruba měsíc a půl. Pokračuje mluvčí krajských policistů Jaroslav Herzán.
5: V květnu se jednalo o nižší desítky kontrol, přesně ty kontroly neevidujeme. Ale v souvislosti s měřením hluku byl zjištěn problém u celkem 9 kontrolovaných vozidel.
2: Mezi nejčastější přestupky patřila nelegální úprava výfuku, říká vedoucí dopravního inspektorátu v Jeseníku Martin Šubert.
6: Krajecí řidiči vlastně tvrdí, že daný motocykl takhle už zakoupili, nebo že to je od výrobce, nebo že to je potechnické, že všechno splňuje, ale v momentě, jak my jsme schopni, jak kdyby změřit ten hluk, tak otáčí, začínají mluvit pravdu, takže vlastně do toho zasáhli, nebo že nějakou část mají nehomologovanou.
2: Podle motorkáře Luboše jsou kontroly hlučnosti potřeba.
7: Protože některé výfuky jsou fakt extrémně hlučný, až to může být prostě hodně nepříjemný a já, jelikož mám homologovaný výfuk, tak s tím zásadním problém nemám.
2: Podle Šuberta se díky zapojení hlukoměru situace na sedle sklidnila.
6: Ten efekt už to nějaký mělo, to znamená, že ti řidiči, že si dávají pozor, zejména o víkendech, jakože už nenajíždějí v takovým množství.
2: To potvrzuje i Petr, který vlastní chatu v Koutech nad Desnou.
8: No, ono, když člověk jede třeba na víkend nebo jede si tam jako odpočinout a chce mít jako chvíli klid, tak to bylo docela dost rušivé. No, já si myslím, že je to trochu lepší.
2: Jeseničtí policisté mají v plánu hlukoměr nasazovat i na jiných místech kraji, říká Herzán.
5: Zejména pak v rámci různých tuning srazů a obdobných akcí, nebo v případě problémů s hlukem vozidel v určité lokalitě, na kterou nás zase někdo upozorní.
2: Podle mluvčí policejního prezídia Violety Siřišťové policisté nyní vyhodnocují výsledky. Teprve poté rozhodnou, zda hlukoměr nasadí i v dalších krajích. Z Červenohorského sedla Sabina Millerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Začínají dny nové opery Ostrava. Festival soudobé klasické hudby nabídne ode dneška až do soboty hned 7 premiér. Některá díla uslyší diváci dokonce v premiérách světových.
1: Opera číslo 61, David. Britský skladatel Richard Ayres přijíždí do Ostravy už po několikáté. Operu napsal přímo na objednávku festivalu, a to o svém otci, který trpí demencí a postupně ztrácí paměť. Opera pro baryton, ansámbl a elektroniku zazní právě dnes. Ještě předtím otevře program letošních dnů nové hudby Ostrava Opera Company mladé české skladatelky, bubenice a improvizátorky Kristýny Švihálkové. Inspirovala se Samuelem Becketem a vytvořila instrumentální komorní tvar pro bicí, elektroniku a hlasy. Sama se představí jako performerka. Režijně spolupracuje šéf Národního divadla Moravskoslezského Jiří Nekvasil.
2: Protože my chceme, aby ty premiéry, které tady zazní, byly buď ve světových nebo českých premiérách. Produkce tady vznikají, některé tady vznikají kompletně.
1: Na zkoušky je tak omezený čas, což je náročné, dodává perkusionista a profesor brněnské JAMU, který hraje ve dvou operách, Martin Opršál.
3: Máme obrovskou výhodu, že tady je fantastický tým techniků a pomocníků, kteří nám chystají orchestr, chystají nám nástroje.
1: Demence, osamělost, filozofické pojetí nekonečna. I to jsou témata některých oper, které diváci v průběhu týdne uslyší. A hrát se nebude jen v klasickém divadle, ale třeba v bývalém prázdném hotelu Palace nebo pod širým nebem. Z Ostravy Silvie Mikulcová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava a v rámci Dne v kraji nabízíme také předpověď počasí v telefonátu s meteorologem. Ve spojení jsme s Petrem Drobkem z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak Petře, jak to s počasím vlastně teď vypadá?
1: Tak teďko máme ještě zvětšenou oblačnost. Většinou je oblačno, ale postupně i od severozápadu bude ubývat, takže v noci se vyjasní. Teploty, které nám dneska vystoupily na nějakých 25 až 28, v Karviné i lehce přes 28 stupňů jsme měli na horách. Teploty na pradědu bylo nejvíce 17 stupňů, na Lise 21 stupňů. No a vítr foukal a fouká stále slabý severní z rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: A jaký je výhled počasí na noc a zítřek?
1: Tak jak jsem naznačoval, v noci se vyjasní, teploty kránu budou klesat na 15 až 12 stupňů, údolí ještě o něco níže, tam bude kolem 10 stupňů a vítr bude zpočátku slabý severní, ale postupně jenom proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den očekáváme, že bude jasno nebo polojasno a teploty o něco vyšší než dneska od 26 do 30 stupňů, na horách od 20 do 24 a k tomu povane slabý proměnlivý nebo severní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Informace o počasí a Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Zítra vám ve vysílání nabídneme mimo jiné reportáž z Chotěbuzy na Českotěšínsku. Zjistili jsme, že tam chystají zvýšení daně z nemovitostí pro chataře a některé podniky. Radnice si slibuje, že tak získá peníze na opravu silnic, také na protipovodňová opatření a ještě další věci. Společně s námi se také budete moci vydat na prohlídku Slezské metropole před rokem 1945. Jak se změnily parky nebo městské hradby? Zjišťujeme, co všechno nabídne zájemcům série 30 komentovaných vycházek a prohlídek s odborným komentářem, které chystá Opavská kulturní organizace. A také se podíváme k areálu Hlučínského jezera, řekneme, jaké novinky letos v areálu na návštěvníky čekají a přiblížíme také trasu pro cyklisty, která spojuje dvě rekreační oblasti a vede z Hlučína k polskému Balatonu.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kdo získá prestižní cenu? Libor Bouček uvádí přímý přenos 58. ročníku slavnostního gala večera Zlatá hokejka 2026. ČT2. Ze smrti a krve se zrodí legenda, která svede boj o duši Anglie. Příběh slavného zbojníka ožívá v premiérovém seriálu Robin Hood. A ČT Art. Dvě poslední osudové ženy proslulého malíře. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ústavní soud má kompetenční žalobu od prezidenta Pavla kvůli summitu v Ankaře. Havířov zadává forenzní audit v kauzách městské realitní agentury. Svobodné heřmanice na Bruntálsku dokončili obnovu prostranství před kostelem. Zítra bude slunečno s teplotami až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý. Dobrý podvečer. Ústavní soud dostal prezidentovu kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Informoval o tom na webových stránkách. Soud si je vědom naléhavosti. O přednostním projednání rozhodne plénum. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel na summit nepojede. Už dříve avizoval, že v takovém případě zváží kompetenční žalobu. Summit v Ankaře bude za 2 týdny. Odvoláním jednatele obviněného z korupce a důkladným forenzním auditem chce vedení Havířova napravit poměry v městské realitní agentuře. Rozhodla o tom rada na pondělním mimořádném zasedání. Odvolaného jednatele Roberta Masaroviče policie obvinila ve 2 větvích kauz spojených s machinacemi při opravách a přidělování městských bytů.
4: Za nás by bylo strašně nešťastné, aby pan Masarovič působil v rámci společnosti a v rámci toho auditu, tak proto jsme ho odvolali.
5: Říká nový jednatel a zároveň radní Havířova Jakub Chlopecký z ANO. Primátorka Iveta Kočí-Palkovská z hnutí ANO chce lépe nastavit procesy přidělování a oprav městských bytů.
6: Už se to táhne dlouho a my bychom byli rádi, kdyby ta důvěra těch občanů byla maximální zase zpátky.
5: Robert Masarovič odvolání nekomentoval, dříve ale Českému rozhlasu sdělil, že se absolutně necítí být vinen. Výsledky auditu chtějí radní znát do konce prázdnin. Z Havířova Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: Svobodné heřmanice opravili prostranství před tamním kostelem. Stará dlažba byla na některých místech nerovná nebo úplně propadlá. Obec tam kromě rekonstrukce rozbitého povrchu postavila i nový bezbariérový přístup, říká nezávislý starosta svobodných heřmanic Jiří Novický.
7: Chtěl jsem, aby to vypadalo hezky kvůli tomu, že ten kostel je starý. Bezbariérový přístup byl špatný, jsou tam schody a byly tam jenom takové vlastně hliníkové profily. Bylo to hodně prudké, tak jsem se rozhodl pro to udělat bezbariérový přístup, který je příjemnější pro ty starší lidi a vlastně rodiny s kočárky, kteří chcou jít třeba do kostela nebo na ten hřbitov.
2: Uchazeči, kteří se hlásili do druhého kola přijímaček, už znají výsledky. Do 4letých a kratších oborů v něm uspělo 82% žáků. Ministerstvo školství to uvádí na svém webu. Do druhého kola se celkem přihlásilo víc než 13 000 uchazečů, o zhruba 700 méně než loni. Po 2 kolech je tak na střední školu přijatých zhruba 98% deváťáků. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY, zveřejnili je i školy.
3: Počasí.
2: V noci bude převážně jasno s teplotami od 15 do 12 stupňů. Zítra přes den čekejte v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 30, na horách 20 až 24 stupně Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Opatrně v Těšíně, v Těšínské ulici v Ostravě. Srazila se tam 2 osobní auta, tak tam dejte pozor. A v Ostravě je v ulici Výstavní jednosměrná uzavírka před autosalonem AF Centrum. Počítejte tam s možným zdržením. Klid za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přejeme hezký podvečer s Českým rozhlasem Ostrava. 4 minuty po 18. hodině začíná ostravská rozhlasová rodinka a budeme posílat písničky, o které jste si do redakce napsali, třeba v e-mailech anebo v dopisech. Budeme hrát k narozeninám, také k svátku Zdeničkám a jako obvykle toho bude mnohem více. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Připraveni jsme už s prvním vzkazem, protože právě dnes slaví 65. narozeniny paní Marie Richterová z Petřkovic. Hodně zdraví, spokojenosti, pohody, spoustu věrných přátel a vždy dobrou náladu vám přeje výbor seniorů z Petřkovic. A prosíme o písničku Markétka od Marie Rotrové. Za všechny gratulanty podepsána Renáta Romfeldová.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Další písničkový vzkaz i s přáním je ke jmeninám paní Zdence Bertusové, které slaví právě dnes. Mamko, vše nejlepší k svátku, hodně zdravíčka, štěstíčka a splněného přáníčka. Ti z celého srdce přeje Lenka s rodinou a manžel Gustav. My rádi posíláme písničku.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Další přání už je připraveno v ostravské rozhlasové rodince. Zahrajte prosím písničku Lodi se vracejí mamince Zdeňce Zešenova u Nového Jičína k jejímu 86. svátku. Ano, přesně tak, a je tam i malý smajlík uvedený. Tak vše nejlepší k 86. svátku, který slaví právě dnes. S manželem Josefem, který zanedlouho oslaví 90. narozeniny, jsou našimi věrnými posluchači. Podepsáni jsou syn Tomáš s manželkou Petrou a my rádi slíbenou písničku Lodi se vracejí posíláme.

0: Naším středečním dopoledním hostem bude kapela Mořední. V jejím čele stojí zpěvák Marcin Hampel, kterého spolu s kytaristou Markem Sloninou vyspovídá Kateřina Hubarová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Další vzkaz už je připraven v ostravské rozhlasové rodince. Zahrajte prosím písničku Tam u Zborova, která poletí éterem do Havířova pro paní Zdenku Bartošovou. Milá oslavenkyně, přejeme vám pevné zdraví, hodně vitality a také kousek štěstí pro dobrou kondici a spokojený život do mnoha dalších let. Přání s dobrou pohodou zasílá Lojza. No a my přidáváme tu slíbenou písničku.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan a společně s ním uvádí Richard Piskala.
1: Jsem tady, jsem připravený, jsem na značkách a těším se. Dobrý den.
0: Já se taky těším, krásný podvečer.
1: Hele, ve stodole Úprchtu díky duškům se mi líbil vedle jiného Dareba. Jura Václavík, už jsem o něm mockrát slyšel a teď jsme na sebe měli čas. Pak mě ještě pozvali na vánoční koncert, kde já jsem bohužel slehl. A, takže aspoň touhle cestou by byl rád, kdyby mohl poděkovat. Ta písnička, teďka budu krkolomný, já přirozeně umím dobře valašsky, ale na druhé straně to zkusím. Až byle ťa muchy.

0: až vyletěl muchy.
1: Tak to byl na úvod Jura Dareba, neboli Jura Václavík.
2: Jo, Juro, zdravím tě. Byl jsem, prosím tě, se podívat v Praze na Randefou.
1: No to mě taky zajímalo, jak to přečteš, protože já tady mám ten název.
2: Dobře, tak Randefou.
1: Nebo Randefou třeba?
2: Tak dobře. Jako ty jsi chytrý.
1: No teď ale úplně nevím, jestli třeba až to uslyší kapela, jestli nebude protestovat.
2: No musíme si jich zeptat.
1: No Randefou se to píše.
2: No, jako já si myslím, že jako nám neustále někdo komplikuje život. Jo? V tomhle případě ten základní hudební autor se jmenuje Jan Fous a ta textařka, která je úžasná zpěvačka, a slyšel jsem na vlastní uši, Jana Lindl je vážně dobrá, to je krásný hlas, výborný muzikant. A se všemi vtipy dolů, jako pěkně k zemi, tohle je mimořádná sestava. Tři lidi a pěkná hudba.

0: Ta první věc, kterou jste slyšeli, se jmenuje opium. A teďka pojďme k druhé. Možná bych něco mohl přečíst z toho, co o sobě píšou. Ale jestli mi dáš prostor, ale...
1: No jednoznačně, Milane.
0: Tak jsem tady našel, že tři různí lidé, tři různé názory, jedna velká láska k hudbě. A to mi připadá, že by mohlo být jako takový základ.
1: Připomeň, o které mluvíme, kapela.
0: Tak ty zkusím znovu. Rendezvous. Dobře, ne?
1: To je super.
0: Na poprvé mi to vyšlo. Není to jen tak někdo. Jo? Patřili mezi nominované na Anděli. A zasloužili si to. Podle mě v tak malé sestavu udělat tolik zajímavých písniček, vyprávět. To si oba dva autoři zaslouží pochvaly na otevřené scéně kdykoliv. Ta druhá věc se jmenuje Pláčeš.

0: pláčeš?
1: No a když už jsem mluvil o tom Jaromírovi Huškovi, tak prosím, ta stodola u Obrechtu možná skončí, možná byla teďka naposled. Já jsem se tam chystal několik roků a vždycky mi to z nějakých důvodů uteklo. Nakonec jsem se stihl tu předposlední, protože byla už poslední jedna a protože majitelé nějak s tou stodolou mají jiný záměr, takže budeme se Jaromír bude muset hledat nějaký jiný prostor, věřím, že ho najde. A zároveň se z té akce staly dvě akce, protože jednu bude chce dělat on pořád dál, jak jsem pochopil, jako setkání písničkářů, které je svým způsobem opojné, a v druhé poloze chce Klára Sára mít takový standardnější festival, kde už budou ty hvězd. Takže snad se vzájemně neublíží a bude to pěkné pro obě dvě strany. Jaromíre, pouštíme ti věc, která... Kde je slyšet, že jsi vypravěč? Je to tam? Ne? Ta kapela od Jaromíra se jmenuje No a co? A ta písnička se jmenuje Jako Madonna.

0: Na dotaz, kde je ta stodola, o které jsem mluvil, bych měl podotknout, prosím, je to Bedle Dobrušky. Dobruška to je to město, které znáte z filmu FL Věk.
1: Co dalšího si pustíme v pořadu folky, Milane?
0: Ty jsi ale hodně tvrdý. Já jsem teďka, prosím tě, připravil Spolektiv. Spolektiv a jeho poslední cerečko, jeho poslední album, Genesis. To album je velká dumačka. To je velká intelektuální věc. Možná jsme to ne všichni docenili. Já jsem si to poslechl. Já jsem tomu přišel na chuť asi po třetím přehrání. Jo, líbí se mi to. Pane Hnízděl, Jardo, je to dobré.
1: Tady k tomu, Milane, jestli můžu trošku obecněji, víš, když jsme všichni hráli jenom z těch LPček, z těch kdysi, že jako nebyla jiná možnost, buď LPčko nebo kazeta, tak mám pocit, že jsem naposlouchal mnohem víc věcí, které teď třeba na těch streamovacích platformách už se k ním nevracím. Protože se mi nechtělo přehazovat tu přenosku. A to, jak jsi zmiňoval, že je třeba něco, kde je náročnější poslech, ale časem tomu člověk přijde na chuť, tak právě tomu možná ta dnešní doba moc nepřeje. Tak až budete poslouchat kapelu, která teď zazní, Spolektiv, tak to zkuste nepřeskakovat.

0: Tak jsem prosím tě připravil, když už to máte, doznělo spolektiv, dozněl, už užijte si to ještě, ať to ve vás tak nějak jako, ať se to usadí. Ta věc se jmenovala přirozeně, teď si nejsem jistý, že jsem to řekl, Mám spoustu bohů. To ten textař šel na to odvážně, jo. Ale je to pěkné. Pojďme dál. Pavel Pokorný, velký vypravěč, krásný vypravěčský hlas, takový sametový hlas. Jo, projížděl jsem teďka ty dvě poslední CDčka. Jo, je to tam. Já sice vždycky brčím, když se potkáme, že by měli písničky gradovat a on ví, že brblám zbytečně, protože to stejně vidí a cítí jinak a nechápe, proč mu to kecám, ale jo, je to pěkné. Jenom mě mrzí, že z toho pěkného vypravického daru se prostě nevytěží víc a třeba bych to taky nedokázal. Jo, jenom je, poslouchá se to dobře, ten hlas je sametový a ty témata jsou dobré. Texty jakž tak slušné. Za to mě zbiješ, promiň, tak jsem to nemyslel. Je to všechno, dobře se to poslouchá. A ta věc?
1: Ta věc se jmenuje Příběh ze školní lavice.

si svítila, pak naše nahá těla. Své vlastní zloby prosti, ještě je cítit štěstí, na důkaz oddanosti, citáty na zápěstích, na klidné hladině, voda se ale čeří, pravda

0: Bylo to z CDčka, které se jmenuje Sběratel pocitů.
1: A byl to Pavel Pokorný.
0: Myslím, že Třebíč, ale nejsem si tím úplně jistý. Mm-hmm. A teď prosím tě přeskočme do Prahy. V roce 81, myslím, tam někde se folkové okolotoče v Ostravě zúčastnila kapela, která si říkala Mozartovy koule, nebo tak nějak. Prosím tě, tak nějak. A byly tam dvě silné autorské osobnosti. Jedna byla Oldřich Janota a druhá byla Jakub Noa. Když se na to člověk díval, tak si říkal, jak tohle vlastně může hrát dohromady, jak to může být kompatibilní. Dva takovýhle odlišní muzikanti vedle sebe, dva tvůrci, ale poslouchalo se nám to dobře. Potom se to přirozeně rozpadlo, protože každý šel jinou cestou. Olda Janota zkoušel moje nervy gramofonovýma deskama, které, nebo páskama, které přejížděl, vydával zvuky a do toho šel nějaký rytmus. To bylo zajímavé. To bylo zajímavé. Jirka Černý to taky pochválil, jo. A naopak Kuba Noha šel pořád tvrdošině svojí cestou, nezaměnitelný hlas, nezaměnitelný zvuk kapely, expresivní projev a vlastně vždycky poznáte. Kubu poznáte vždycky. Tohle je Noha Band, jako Noha, a Připomínáš déšť.

0: Velmi se mi líbila. Já jsem ho viděl před několika dny naživo hrát. A je to pořád prostě super, i když já už bych ho vizuálně nepoznal, Jakuba. Ale ta muzika, ta tam prostě je pořád.
1: Stárne jméno. Skvělá. Víš co, tak pojďme teďka uzavřít a pusme si na závěr Kemela už a od tím tečka, protože to končí. A ten Kemel je už takový netypický. Panenky. To je taková netypická písnička, která možná do toho světa skoro ani nepatří, ale je to dobré.
0: Mirek Kemel, který samozřejmě koncertoval i tady u nás ve studiu S1.
1: A víte, je tam již Vláďa Dlouhý.
0: My si teď pustíme nahrávku z CDčka, ale známe ho i tady.

0: přímý přenos Českého rozhlasu Ostrava.
1: Krásný večer ze studia S1 Českého rozhlasu Ostrava vám přeje Richard Piskala. Je tady další z našich koncertů v přímém přenosu a tento už bude poslední před prázdninami, protože nevím, jestli jste si toho všimli, ale prázdniny začínají vlastně už o tomto víkendu. Máme tady koncert, z kterého já osobně mám velkou radost a taky se na něj velmi těším. Vojta Šňupárek, ten tady hrál už hodněkrát, on už je tady skoro doma v tom studiu. On už tady téměř bydlí, ale já to myslím v dobrém samozřejmě. Jako kytarista kapely Nedivoč tady, myslím, naposledy hrál, ale taky s Mário Šeparovičem tady koncertovali. A koncertoval tady i při vydání svého prvního solového alba. Někteří jste tady možná byli. A teď už chystá druhé album se svým bandem. Zatím nikdo z nás, myslím si, no možná někteří z vás ano, ale já jsem ještě neslyšel ani jednu písničku z toho nového alba. Pokud tam teda nebudou některé ty singlovky, jako třeba V krajině, kterou jsme teď hodně rotovali ve vysílání, ale jsem na to zvědav, protože ty nové písničky, kromě těch starších hitů, samozřejmě dnes zazní také. Vojta Šňupárek, známý ostravský muzikant a já si dovolím říct, taky tak trochu písničkář v té poloze solové je tady se svým bandem, který vám určitě sám představí. Takže přivítejme Vojtu Šňupárka u nás ve studiu S1 Českého rozhlasu Ostrava.
2: Děkuju a přeji hezký podvečer, dámy a pánové, a také vám, posluchačům Českého rozhlasu Ostrava. První písnička se bude jmenovat Letadlo.

0: Děkuji moc.
1: Ježiš, pardon. To je takové trapné ticho, když se mění kytary. Samozřejmě to vyzývá k nějakým fórům, ale počkáme ještě, jak se vyvinete. Zatím vypadáte tak trošku sežehle sluncem. No, já jsem si zapomněl zapnout kytaru. Už se to blíží. Tak. Tuto píseň napsal textově Josef Poljak, což je člověk, který se stará o kulturu v Budišově nad Budišovkou. Což samo o sobě, když slyšíte pěstovat kulturu na kamenité půdě v Budišově nad Budišovkou, nevím, jestli jste někdy někdo byli, je velký úkol. On to dělá 15 let a dělá to skvěle, ale vždycky se z toho vypíše takovým veselým textem. Tato píseň se jmenuje Bublifuk. Ty si buď, jak jsi vždycky chtěla, klidně dámou, a já budu dál malý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bublifuk. A v pátek večer na náměstí tisíc bubli.

že věci nejsou, jak se zdají, to je ta malá záhada. Vyletím na střechu katedrály, z té výšky vše snadné vypadá. A v pátek večer na náměstí, tisíc bublin pro své štěstí.

0: život Budišově je těžký, že se Pepa nakonec nehodí do bytu.
1: Je to nelehký úkol přihazovat ty kytary, ale kdybyste měli čekat, až bych to přeladil, tak bychom to měli mnohem delší než hodinu a půl, to bychom to měli minimálně 2 hodiny. Takže další písnička se jmenuje Když mě máš. Je to píseň o mých příchodech domů. Když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát,

co někam míří, Bůh ví s kým. Když mě máš vedle sebe, pak mi v noci nepíšeš, kde zase jsem a že jsi sama a vzbudil tě zlý sen.

0: Děkuju moc.
1: No vůbec v tom rozhlase, já už jsem to zjistil na tom posledním koncertě, že tak o třetí písně jako tajeme my a vy taky začínáte trošku tát, jakože i s váma je to lepší, jo, protože to je tady jak v kině, že to je plátno. Teď to červené světlo, to je pro muzikanty skvělá záležitost. Obzvlášť, když tady nahrávám a Marek zapne to červené světlo, tak už vím, že ten den skončil, že už nic nenahrajeme a že je dobrý tady rovnou k Jakubovi na pivo. Tak, další písnička se jmenuje Sněží. Prosím vás, v moderní době v tom nehledejte skryté významy. Je to skutečně jenom o tom, že sněží sníh. Tak. Můžeme, chlapci.

a na chodníku klouže let. Necháme se svést jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď, svět mi skočil o 10 let.

a místo popela na hlavě sníh sněží. A v kapse mám balzám na prasklý red, vítr honí bílé vločky tam a zpět, až doletí tam, kde teď bydlí neštěstí, sněží. A ty mi pošeptáš jen pár vět, rychle a hned to tajemství. Tak mi řekni, milá, co ty s tím? To se stalo někdy teď, svět mi skočil o 10 let a modrý život už nedržím. Držím tě za paže, kdo nám to zakáže? A místo po

0: Omlouvám se všem zvukařím. No vidíte, bylo to v vločkách, že jo?
1: Tak, další písnička je z té kategorie, že já jsem se před rokem přesunul do Rožnova pod Radoštěm, kde je krásně, obzvlášť teď vám musím říct, že je tam nádherně. A na podzim je tam tak trošku sichravěji a pořídili jsme si psa a žena říkala, napiš taky nějakou jinou písničku, ne o mně, a napiš něco psovi. Takže, a zase jiní říkají, on už nepíše písničky tobě, on už je píše jenom psovi. Tak to je tato písnička právě. A teď jsem si vzal blbou kytaru, dívejte, jsem se zakecel. Protože minule, když jsem tady byl, tak jsem ten čas nedodržel. A teď se mě zdá, že ho dodržím, že ho i překročím, Richarde. Skupina je z Brusu nová, ona si na mě zvyká taky, to je zkoušení, se jmenuje Zbližování, ale oni jsou trpěliví velice hodně, já jsem si je pečlivě vybíral. To totiž není jednoduché vybrat muzikanty, jo? To musíte hodně přemýšlet, obzvlášť když už to tady v Ostravě znáte. Tak. Takže tato písnička se jmenuje V duši klid, protože já jsem se přestěhoval do toho Rožnova, abych našel v duši klid. Zatím se mi to nepovedlo, ale rozhodně na tom pracuju.

0: udělal. To je písnička už takové. Dneska je těžké někomu říkat, vydal jsem první desku, protože vy neznáte ani první desku. A říkat, točím druhou desku, to je spíš přetlak toho člověka, tedy mě, ale děláme novou desku. Pro mě je to jako zajímavý, tak to byla písnička z té druhé desky. Dneska je totiž zajímavý, že dneska se děje taková věc, že se vydávají CDčka, které se nevydávají, slouží jenom k podepření, myslím si, nějaké skříně doma, nebo nevím, zvedněte prosím vás ruku, kdo máte ještě zařízení, kde si pustíte CD disk. No, tak vy jste skvělí, ale pořád je vás méně než půlka, to vás tady moc není, jo, dneska budu upřímnej. Takže vlastně už si to dneska nemá kdo kde pustit a vydávají se nějaký singly a tak. A mě to vlastně trošku mrzí, protože mně přijde, nebo aspoň tu desku se snažím udělat nějak koncepčně. Teď to spadne taky teda, protože od toho mikrofonu, když jdete takhle, tak už nic neslyšíte. Dopadlo to dobře. Ale já prostě jsem ze staré školy a já prostě tu desku dodělám a dělám ji s Pavlem Sotoňákem, což je kamarád z Benjis. A strašně skvělý člověk, stal taky opravdu za Davidem Stipkou v mnoha ohledech, když slyšíte tu muziku. Tak, já budu pokračovat písničkou.
1: To je skvělý, vy mě slyšíte i bez toho mikrofonu, že jo? Ta novodobá technika je s těma sluchátkama je skvělá, parádní, poněvadž vy slyšíte sebe, ale neslyším vás, že jo, úplně. Tak. Dáme si písničku Montpellier, tu já jsem věnoval svému bratrovi. Z toho textu pochopíte proč.
0: On je takový člověk, který by pořád chtěl něco objevovat prostě. Můžeme.

cestu ti žehnej Bůh. Z Versailles do Limož letěl jak pták, jen fyzik Rozier klopil zrak. Myslel na to, co mu Newton řek. Na zem padá všechno stejně rychle zpět. V ulicích Montpellier vítr honí písek z pláží. Jak daleko je na sever a jak blízko k stáří. Etiére, bratře můj,

Etienne Montgolfier. Přistál balónem v Montpellier.

chlapci, hrajte, normálně se nenechte rušit. Prosím vás, to je taková chvilka, kdy já potřebuju vás. Jako vy nepotřebujete mne, zatím. Ale já potřebuji vás. To je takový nápěv, vlastně si musíte představit, když se na vás podívám, že všichni jste už přece jenom generace, tak jako já trošku, nebo někteří mladší možná nepamatují, ale my jsme hodně chodili na pivo a třeba jsme opravdu, když nás vyhodili, šli ještě někam jinam a vraceli se takhle nad ránem domů podpoření, vracejí se, tehdy to byly dívky, dneska jsou to naše ženy, to jim to pak přerostlo a my jsme si celou cestu domů zpívali tento chorál a vy se vůbec nemusíte soustředit, jestli to ladí, prosím vás, oni vždycky se soustředí zpěváci, jestli to ladí, jestli to, a to není potřeba. Důležité je to prostě hlavně napálit, jo, napálit prostě tak, jak, a představte si, že máte dvojku v žíle, jo. Takže my si to vyzkoušíme.

0: poslední kolečko.
1: Já tleskám vám. A je vidět, že už přetekám do červeného světýlka, už nebudu tolik kecat. Ježišmarja, to je píseň. Prosím vás. To mě napadlo kdysi udělat jako reggae. A chtěl jsem, aby nebylo české, ale je. Takže je to takové české reggae, ale je to příběh o tom, když jsme s rodinou jeli na Maltu, oni to se mnou obecně nemají jednoduché. Ale žijeme spolu už 20 let. Tak, pojď.

0: je.
1: Na tom je smutné, že ten příběh je pravdivý.
2: Jo. Co to je farplán?
1: Prosím vás, posluchačům, kdyby se zdálo, že je tady ticho, těm hlavně u těch rádiových přijímačů, tak není, já šlapu na takové čudlíky. Ať si to představíte v tom rádiu. A už to mám došlapaný.
2: Tak, nemám. Můžeme, chlapci.
3: Vkládám do tvých úst naše smutné blues.

Tato, děkujeme. To je taková, ještě bych chtěl říct, že tady tuto písničku text k tomu napsal Martin Dolák, to je básník. Já jsem to jenom zhudebnil, té předchozí věci. Teď si dáme písničku, která se jmenuje Gandhi Dalai Lama, je to takové pásmo těch nových věcí. Tak uvidíme, jak to dopadne.

0: Děkujeme moc. Gandhi Dalai Lama.
1: Teď se dostáváme k vrcholu, kdy jako folkař udělám pokus o punk. Teda já nebyl úplný folkař, ale stalo se mi to prostě.

Tady mám kamaráda Reného Součka, písničkáře, asi víte. On vždycky říká, ty hraješ tak pomalý písničky a tady dneska, že jsem rád, že seš tady. Tak. Oni kluci nemluví. My třeba v Nedivočtu máme tak, že tam ještě někdo něco řekne do toho trapného ticha. A tady to není.

0: Mě to rozlazený vadí, víte? Ne, vám by to taky vadilo. Tak. Máme to. To vám řeknu, ten punk, to je sport. To oni musí být úplně spocení, ne? To je fakt. Prosím vás, a dalo se to poslouchat?
1: Jo.
0: Jo, tak to je fajn. Tak, teď máme takovou úplně opačnou věc.

Já jsem zapomněl poděkovat, děkuju moc. To je taky písnička z té nové desky. Tak. Jo. Takže to jsme naladili. To vypadá, že budu muset ještě nějak zorganizovat ty kytary, to není... A tak jsem se snažil, jo? Píchl jsem to do jedné bedny. Mám kamaráda, který dělá ve společnosti Fur Guitars, který mě založil všema těma kytarama. Já už jsem měsíc nervózní, protože já mu říkám, prosím tě, půjč mi tu nejlevnější kytaru. A když to přivezl, říká, tady ta je jenom za 130, jo? Takže moje auto má tím pádem mnohem větší hodnotu, jo, a takhle. Tak teď už vím, co mám hrát, jsem taky nevěděl. Tak to se jmenuje Písnička v krajině, tady napsal text můj bratr. Což je zajímavý, poněvadž on je to ajťák z banky, ale normálně napsal text.

0: Vidím ten čas. Já nemluvím. Tak další písnička se jmenuje Až jednou. To je z té první desky, kterou taky neznáte.
1: Můžeme, Honzíku.

0: Děkuji.
1: Dívejte, teď jsem to měl rychle. Chci Richardovi ukázat, že mě ještě může dát někdy šanci, že to dokážu rychleji přehodit. Další písnička se jmenuje Už dávno měl jsem říct.

Děkujeme moc. Já bych vám ještě jednou představil soubor Bez těch fórů. Petr Moček, basová kytara. Můj kamarád provázející mnoho let spolu. Jsme v nějakých kapelách. Je to takový ostravský Nathan East. Dalším členem novým tady u mne je Petr Novák, bicí. A už jsem představoval Honza Kavka, piano. Děkujeme moc. My se s váma pomaličku asi budeme loučit. Ne? Tam píšou 20.32? To je do 9. Aha, to v tom případě jsem nepřetýkal do červeného světýlka. Tak já to honím, přehazuju, abych ukázal, že to umím. Tak v tom případě, prosím vás, tak si klidně zase sedněte. A pojedeme dál. Pomalou nějakou? Jasně. Tak my si dáme písničku Ty ještě svítíš. To je opět z pera toho člověka z Budišova nad Budišovkou. Jo? A já jsem zapomněl říct, že i ta letní, taková ta punkovka, to bylo taky, jo? Tam, že chce si najít krajinu s rybníkem, kde se holky koupou. Je vidět, že v tom Budišově to není jednoduchý život. To. Tak jedeme dál. Chlapci, můžeme.

Romano už začal zvedat čidle, na lístku celý Gilgameš. Pálí mě žízeň na chodidlech, voda to kartou nebo keš. Vycházím do opilé noci, je tolik jiných možností. U čapků zase válčí mloci, někdy se hosté rozhostí. Tak dnes se nechám bludným krokem, náhody mají prstoklad. Už zase koukám do tvých oken,

Strašně se válí místní Ježíš, stvořil si víno v kartonu. Jestli je pravý, nikdy nevíš, jako ti v novém zákonu. Ještě že noc je malověrná, andělé oči přimhouří. Tajemná je hrad pana Verna, ještě si jednu zakouřím. Už ani

Děkujeme moc. Nebyla tak pomalá, ne? Tak. My si dáme písničku Koza rohatá. Přátelé, to už bude taková asi jako jedna z posledních, potom uvidíme, jak vás to bude bavit ještě, protože my si prostě nemůžeme nechat ujít ten potlesk, rozumíte? A když náhodou se stane, že odejdete, no tak nám zbydou nějaký písničky, vlastně se nic hroznýho nestane. Tím jsem předeslal, vlastně jsem si řekl o přídavek. Já, tak to se omlouvám. Ti posluchači si říkají, to je blázen.

být, maso z láku na gril hodit. Můžeš zůstat, jak jen libo, stejně vždycky nad ránem dojde pivo. A do horce s tou klikatou vyneš hospodu.

a vodou hasit uhlíky, co pálí. Můžem zůstat venku na zápraží, maso z grilu do úst vložit.

Děkujeme. Přátelé, my se s vámi pomaličku rozloučíme. A zahrajeme to, co umí každá kapela na světě, a to je zahrát píseň Poslední. A píseň Poslední je zajímavá v tom, že jsme ji napsali s Ranem Součkem, už tady taky zněla z kapely Nedivoč a teď bude s náma, jmenuje se to písnička. Ta písnička se jmenuje V Paříži.

Klíč necháme pod rohoškou, neboj, vrátíme se zpět. Na letiště pojedeme drožkou a sedneme na první let. Odletíme do Paříže, cestou ti koupím květiny. Půjdeme podél Champs-Élysées, šňůry aut budou krájet vteřiny. U oblouku ti vlasy nechám lát, dáme si kafe.

Chvilku sednem si, nohy nás bolí. V duchu řeknu si, cherche la femme. Malíři na paletě, barvy se drolí, když tahy štětcem kreslí tvůj žar. On jen tuší to, co já míhám. Možná, že sám by to i chtěl. A ty posloucháš mě, jak ti zpívám, i když to nezní jako Jacques Brel. Zdáli šanzon nám bude hrát, jsi nejhezčí ze všech.

My vám moc děkujeme za krásný večer. Je mi to jasné, že jsem si to řekl předem. Kluci, pojďte se uklonit.

Přátelé, mě se na tom prvním koncertě stalo, že už jsem neměl písničky a teď se mi zdá, že hraju neskutečně dlouho a pořád mi chybí písničky, tak já fakt normálně musím nějaký napsat zase ještě. Tak, já vám moc děkuju. Sice jsem vás trošku donutil, ale jste skvělí. Tak, písnička se jmenuje Za odvahu. Je to taky spíš na tu novou desku. Tak jo. Kolik zlata za odvahu, abych našel cestu cest.

Kolik lásky za tvou něhu, za kterou dám hlavu na špalek, najdu černou růži v ledu a překonám devatero řek. Kolik slov na obranu,

Děkuji vám moc. Přátelé, nám nezbývá, než se už jen pouze uklonit, anebo vám můžeme zahrát v těch posledních chvílích ještě něco z té nové desky, jestli chcete. Jakoby, ale už z toho, co jsme hráli, a to už je trošku trapárna, že jo? Nějakou pomalu, jak říká. Ne? Tak co, chcete ještě jednu? Jo? A víte co, my vám dáme ještě jednou to smutné blues od Martina Doláka. To je takové, není to úplně pomalé, Reného Součka to nevyhodí ze sálu. A jste fakt skvělý, jako, to já se úplně divím, že... A půjdem do hospody potom ještě s někým? U Jakuba mají otevřeno. Tak, jak to je ta písnička, kluci?

0: Děkujeme moc. VŠB, není to prosím vás technická univerzita, je to zkratka pro skupinu Vojta Šňupárek Band, Jan Kavka, Petr Novák, Petr Moček a já. Původně jsem byl na Přívozké, dneska bydlím na nejdelší adrese nábřeží Duklavských hrdinů 530 v Rožnově pod Radoštěm. Zkuste to vepsat do kolonky, prosím vás. Mějte se hezky, já děkuju Českému rozhlasu Ostrava a já přeju mnoho let, mnoho šťastných let, protože doba není zrovna ta správná a já rozhodně držím palce Českému rozhlasu a děkuju moc.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Policisté v Praze našli hledaného muže, pátrali po něm od rána. Vysoká škola báňská otevře v Mostě nové studijní obory. Zítra čekáme slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Desítky policistů od rána pátrali po ozbrojeném 55-letém muži. Byl ve špatném psychickém stavu a se střelnou zbraní odjel k učilišti ve středočeských Čelákovicích. Policisté ho nakonec kolem 14:00 zadrželi v pražských Strašnicích.
2: Policejní hlídky začaly muže hledat krátce po 7:00. Zabezpečili školy a další veřejná místa, kde se podle nich mohl pohybovat, popisuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
3: Veškeré budovy byly řádně uzavřené a hlídány jak městskou policií, tak i státní policií.
2: Policie zatím nevysvětlila, co chtěl muž udělat, říká její mluvčí Barbora Šnévajzová.
4: V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
2: Muže od rána hledalo 60 policejních hlídek a vrtulník ve dvou krajích a také v Praze, kde ho nakonec dopadli. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě v Ústeckém kraji. Po několikaleté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, potvrdil mluvčí univerzity Jiří Šíma. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie.
5: Studenti se v něm naučí pracovat například s laserovým skenováním pomocí bezpilotních systémů, využít ho pro následné modelování krajiny či specifických objektů a vytvořit takzvané digitální dvojče. Absolventi tak budou žádaní zejména v oboru projektování liniových staveb nebo prostorového plánování.
0: Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově v hlavním sále vidět výstavu o hradech na Liberecku. Nabídne kromě informačních panelů také repliku hradní brány v reálné velikosti i 3D modely 6 hradů, třeba Frýdlantu, Grabštejna i Jezdce. Lidé tam uvidí taky erby rodů, které na Liberecku ve středověku žili, doplňuje kurátor výstavy Zbyněk Hubínka.
6: To jsou Valdštejnové. Je to v podstatě jediný z dosud žijících rodů, co jsou tady vyvěšení. Ta další vlajka, to jsou Johanité. Tohle to jsou Wartenbergové, to je další větev Markvarticů. Pak tady máme dvě vlajky české. Sport.
0: Fotbalová Sigma Olomouc zahájila přípravu s víc než 20 hráči do pole. Navíc ještě chyběli hráči, kteří jsou na hostováních, nebo útočník Jon Paul Dembe, u kterého se řeší víza. Zatím chyběla i dosud jediná oznámená posila, islandský útočník Hilmir Mikaelsson. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce se vyhněte překážce v okolí sjezdu Prostějov jih. Mezi 25. a 26. kilometrem leží na vozovce sražená zvěř. Na dálnici D8 z Prahy do Drážďan jsou stále uzavřené tunely Panenská a Hliboucheč. Z tunelu budou odstraňovat porouchaný kamion. Kamiony se řadí už na 80. kilometru. A ještě před kolonou a sjezdem na Hliboucheč na 79. kilometru stojí nákladní auto, je označené šipkou. Lidé, kteří ho opravují, ale vcházejí i do pravého pruhu, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní defilé skupin, které vznikly před rovným půlstoletím, otevřeli František Nedvěd, Dlouhán Franky a Brontosauři. Celých 20 let ozdoba naší tramsko-folkové scény, kde v dobách největší slávy působili i Zdena Tosková, dnes Tichotová a Dušan Vančura. V letech 1975 až 78 získali Portu, tu druhou i díky vzpomínkám na tramskou osadu, pod jejímž názvem kdysi začínali jako Toronto.

jako bárka na pořád, jen tak větrem dát se hnát do parku a do zahrad. Tahle místa bys měl znát, tam si zhrával jako kluk, tam si chodil vždycky rád, byla to tvá říše snů. Starý dům, to byl tvůj hrad, kouzelníkem zakletý, na prince v něm chtěl si zhrát a na sto dalších dětských.

Jirkové Bosák a Sloup, Jitka Bosáková, Honza Bicen a Pavel Tichovský, tedy budějičtí bakaláři, kteří si sporty 1974 odnesli čestné uznání. Mimo jiné i díky nočnímu městu, které je provázelo po celou další cestu, která skončila v roce 1988. O 7 let později se v Georgii narodil Jack O'Brien, který se po lavinovém úspěchu ve světě streamů konečně odhodlal k útoku na řídnoucí gramofonový svět.

0: Pavlové Vodička, Holík, Hampl a Voltner, Lubor Sokol a Vladimír Ludmila se solovou Zdenou Veselou Hustou, tedy olomoucký dostavník, který se na naší country scéně objevil rovněž před půl stoletím, a Půlnoční blues z úspěšného debutu na Portě v roce 1976. Ovšem, jejich nespornou perlu připomene Pavel Vodička v Christophersonově Help me make it through the night pod názvem Pomoz mi noc překlenout.
1: Zase vracím hajdu.

Tak trošku pomatená opilecká meditace Ain't Gonna Happen Today, tedy dneska se to nestane, z prvního skutečného alba, které v polovině letošního podzimu vyslal do světa 27-letý nováček Jacob Bryant. Tak a teď rychle do města Žebrák, kde od roku 1972 údajně dodnes působí skupina Brzdaři, s nimi zpívá Lucka Veselá Lásko.

Se sugestivní kešou I Walk the Line pod názvem Já jsem tak rád za vámi přijeli brzdaři, dnes už jen s hostujícím Jirkou Žižkou. Od roku 72 do dnes sídlí na polovině cesty mezi Prahou a Plzní ve městě Žebrák. A zase na chvíli za moře do nového alba Jacoba Bryanta Barovej kazatel.

Klasickou mážit, určenou tentokrát pro Františku, vám nabídli Mirek Knop, Karel Plíhal, Lubomír Schneider, Vojislav Ketman, Richard Pogoda a bubeník Petr Černý, tedy falešní hráči, kteří vznikli v roce 1972, rovných 10 let sídlili v Olomouci a v archivu Krajského studia Českého rozhlasu zanechali dobré 2 tucty nahrávek. Mezi nimi i Honky Tonk Express Mirka Knopa.

Country jednička rádio s hostujícím Alešem Petrákem nás zavedla zpátky do žebráku za místními brzdaři, kteří vznikli před půl stoletím a vytrvale jezdí po koncertech s western swingovou klasikou Take Me Back to Tulsa, proměněnou na Mary's Louisiana.

Zdeněk a Jiří Lebedovi, Tomáš Ludvíček, Josef Voda a solový Petr Žižka, Brzdaři z Kutné Hory a titulní písnička jejich nejnovějšího alba Dva chlapci. Stejně jako všichni dnešní aktéři vznikli před půl stoletím a navíc dodnes neúnavně hrají. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou a hezký zbytek večera, mějž za vámi ještě Josef Voda dorazí s vlakem číslo 97. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů a jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Nová poradna pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna pomohla 60 lidem. Zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
2: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
3: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost. Neschvalování.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
4: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
2: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Poradnu pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna vyhledalo 60 lidí. Odborníci v ní bezplatně pomohou s krizovou intervencí i právnickou pomocí. Cílem je do června roku 2028 pomoct zhruba 100 lidí, říká vedoucí litoměřické a lovosecké pobočky organizace Naděje Veronika Libišová.
5: Tým je složený z dvou klíčových pracovníků, jednoho koordinátora, psychologa a pak k sobě externí máme ještě podporu. Právnickou. Tahle projekt je financovaný Evropskou unií. Celkové náklady jsou asi 2,8 milionů s nějakou povinnou spoluúčastí.
0: Organologové opravují varhany v kostele svatého Petra a Pavla v kaplici na Českokrumlovsku. Některé části nástroje z 19. století je potřeba vyměnit a naladit. Slavnostní hudební křest opravených varhan bude 28. července. Radnice podpořila opravu nástroje 50 tisíci z rozpočtu. Peníze přidali i dárci, jak zmiňuje farář Pavel Šimák.
6: V knihovně byly umístěny pokladníčky a na nich se zatím vybralo asi 70 tisíc korun. A ještě také funguje i transparentní účet na opravu. Varhan tam teda nevíme, jaký je stav, to má pod svojí správu právě město Kaplice.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté cestují do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off nejspíš jen výhra nad zatím 100% Mexičany. Zápas začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně, pokud budete sjíždět do Plané nad Lužnicí. Ve sjezdu na exitu 84 stojí nákladní auto s defektem pneumatik. A na silnici 21 z Chebu do Plané se zpomaluje u Trstěnic. Havarovala tam dvě osobní auta a dodávka. Dlouhé kolony se ale netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit dál.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastyka někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, svět div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tady toho Cyrana chtěl hrát. Jsem ho uměl téměř naspamět, že jo, pak jsem měl představy o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíše takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že jo, tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. Jo, no ale já se nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní. Já jsem měl dost bohatou historii. Já jsem na druhé straně tedy nečekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný v začátku, poněvadž já jsem byl už míry v té době. My jsme v Jihlavě měli stálý divadlo. Burian přišel z koncertačního tábora a tam mě viděl rád a velice po mě usiloval. Já jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem u něj v divadle, pak mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě. Tak jsem tam seděl v takovém baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou, bez fousů, což mě tedy velice spletlo, pak jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. A tak si sedl vedle mě a pohle, tak co děláš, starý? Já pohle, no co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolním. Pohle, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A pohle, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapete jeden druhýmu na paty tady, co. No, tak pak se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil do divadla Buriana, a jsem šel tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, lezlob se Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pak se chechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, již na rok, ty mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti na tom EF Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbyli. No tak jsem říkal, ježišmar, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehrajou velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležité, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti a jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten hroší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako hovada, když se vezou, víte, na poráčku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hral Chytrák se spálí Mamájeva s Vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Jo, takhle jsme se vraceli. Pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou, tam jsme chytli, to byl šofér, který ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, víte, kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam a teď jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za ty vypil pivo, a tak panstvo nás to budeme hrať, ještě prosím, dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že tam se vytvářel ten plyn. A měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnou vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval zase tam to požářiště a jelo se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš Porášek nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, pak jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme ho a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té hlavy pěšky. No. Tak to jsou takové zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

My jsme měli několik těch autobusů. To jsme koupili, to byl jiný, to byl náš kras, já mu říkal krasavice, měl malý kolečka, malý motor, ale obrovský prostor pro lidi. A dělalo to hrozný kravál, strašný kravál to dělalo. Ale nemělo to žádný levice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 tisíc, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou a miloval ptáky. On to byl milenec ptáků barevných, jak bažanti anebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. Jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nes jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slohů, že jo. A on, když v nějaké bažně říkal, hli, to je krásně, a dupnul na brzdy, víte, na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo, no tak nám mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo, ale ty baby ty padaly ještě dřív než brzdil, takže byla to všecko zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elán, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milospaní, a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka, ne že by se nesnažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala, ne napovídala. Když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl to hlodá, tak ona zařvala hledá, jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu paní bábu vyhodit, jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, protože na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikominda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta Šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhla všude, se zdržela půl dne a teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohleto zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální herečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. Asi taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam o nocleh, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvelený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postel a on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě. A ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, po něm byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, byl plešatý, ale nesmělo jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No jo, ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mě Žižka, že jo. Ta paruka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no.
Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký, co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal. Nasadil pa, ale Jiříku, jak to, že ne? Když si vzpomeň přece, a teď tak dál, tak já vám, jo, už si vzpomínám. A zase jsem mu nechal odložit zuby, ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7krát, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci. Máč, to bylo, že jo, vyndávání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly a člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen? Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj liriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil. Nejdřív sám, s batohem a s jedním prutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivl jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skříjí a pod loděmi strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách. Mlináři, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, ti v ní můžeš zemřít. Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává vůně nejkrásnějších nároží. V mém okénku se objevil hrad a byl to Karlštejn. Čeští králové měli podobný vkus jako já. Vybrali si Berounku a postavili na ní hrady Karlštejn a Křivoklád. Pokud se týče limonády, tak v Berouně se pila žlutá. Přesedá se na rakovnický vláček do Křivoklátu. Jede se pak kolem pstruhových líhní, kde se v kolébkách slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V Křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovou je čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rví na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na příště a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní. Jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v Luhu co nejdřív, jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály 2 trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch, jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli. No to by mi poslali parté. Jen aby byli doma. Jen aby nebyli nemocní. Aby na mě nezapomněli. Jen aby mě poznali. Kluču na dveře. Nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě. Tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle. Není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi nalije svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou pav a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představí smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký, jak cumel, a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanů, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím vás, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt váš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat. Tatínka nebylo vidět.
Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milospáni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do pezinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to bylo, že ano. No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej.
2: Tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Nemě bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No tak to je. No, nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, leobratní lichotníci.
3: No ale seš mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, páč. V prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, páč. Tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dost.
3: A jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. Ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, je to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No, já jsem právě chtěl, nebo chtěl
3: říct, co ty... Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak samotná...
2: Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A...
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, tedy já myslím, návěstí tam žádný nebylo, nebo jsem, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat se a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně.
3: K tobě.
2: A teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme přidávali až trap normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, protože jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl. No ty si o mně mluvil jako hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistí, že zaprvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má. A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytl tě už, pardon, promiň.
2: No. No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: Hraju ho, s tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas vlámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
3: Studuji
2: jsem
3: Habersperk,
2: šel domů. Jo, no studuju, porád do studiu.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo. Ty spodní, jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půlově.
3: Tam se
2: ani... To byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš někdo z konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš?
2: Ne.
3: Já taky ne.
2: Ne, taky ne.
3: Přímo ze života, jo?
2: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
3: jednou,
2: odpust,
3: jednou,
2: že...
3: Jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si pedu exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: A teďka taky vypouštěj.
3: Ano.
2: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš si hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem Pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
3: ano.
2: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jaký zlata. Tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku, takový ten... Ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
3: ano.
2: Že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
3: Ano. Takže tohle si měl na mysli vždycky.
2: Tohle to jsem
3: měl. To okno,
2: to je... takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
3: Ano, ano. No a... No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
2: tak jo, tak, to ty myslíš, chtěl... já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
3: Ano.
2: To. Nepřetahujem, to nepřetahujem.
3: Ne.
2: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy, ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
2: Stěhovací dogy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch dog.
3: Ano. Dogo.
2: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Solba, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný.
3: Ano. To
2: nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv, a ona vyšla skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam měla před nakladku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřtu, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, když někdo už potvoro a už byl konec ven, jak nebaž, ona viděla, že s tím dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa si je nadšený a nebo prostě
3: ne,
2: rozuřený. To poznám.
3: No to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
2: Někdy.

0: pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi. Jo. Jeden si se takhle nažidli a druhý takhle. A ten jeden do huby, takhle, teď asi mě svojí hubou do úst, ne? No. Takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
1: Ano.
0: A ten druhej, ten zase koukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
1: Jo.
0: A teď bába od stolu přes vejde nepozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já takhle. Tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak zlikla.
1: Ano.
0: Tak zlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano, nepodepsaných návrhů.
2: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Ano, posloucháte Noční linku, a to s datem 26. června. Svátek slaví nositelky jména Zdeňka, což je moje maminka a také sestra, takže pokud jste té vaší Zdeňce zapomněli popřát, udělejte to, ještě máte hodinu. Jaké téma jsem si pro vás vybrala pro dnešní noc? A o čem si budeme povídat? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil? Říká se, že kdo se umí smát, má šťastný život. Platí to i u vás? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíc pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád. Dnes v noci se budu těšit samozřejmě na vaše vzpomínky a zážitky. Já mám teď jednu hned ze začátku, kdy jsem vstoupila do studia, kdy můj kolega tady mě chytil do ruky mouchu. A já jsem nevěděla, co to vlastně dělá, a tak jsem ječela. Nevěděla, cože to tady honí, jestli nějakého člověka nebo co. Takže jsme se zasmáli, pobavili a já mám radost, že Lukáš je veselá kopa. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900 a vyprávět. A nebo také můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a také náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Zábava je takový druh trávení času, do kterého se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo také oddech. Zábava může být pasivní, kdy se člověk nechává bavit jako divák nebo posluchač, a nebo aktivní, kdy je například účastníkem nějaké hry nebo sportu, no a také třeba Noční linky. A kdo se k dnešnímu tématu vyjádří jako první? Tou první volající je paní Nora z Frenštátu, kterou srdečně vítám. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, paní Chládková, děkuji za přivítání a zdravím také všechny posluchače. A děkuji paní Ivetě, nedávno mě pozdravovala v Noční lince, takže děkuji za pozdrav. No, je to takové veselé téma a když jsem tak nad tím teďka, jak jsem slyšela, jaké téma, přemýšlela, tak jsem si říkala, no, tak nevím, co je veselého teďka vůbec, všeobecně, protože doba je taková rozbouřena, jako kdyby byly bouře někde na moři, vlny se přes nás valí, že člověk neví, kam by se teda schoval, kam by utíkal, jestli to je do sklepa, do krytu, do zákopu nebo někam do divočiny, všude je to prakticky stejné. Jsem šťastná, že jaro, i když to bylo letos takové, taky se tomu nedalo zasmát, tak jsem se těšila na jaro a ono bylo pořád takové studené, ano, a s takovými výkyvy. A teďka konec konců, teďka zase to začalo. Léto je po slunovratu, já to sleduju, kdy je vždycky měsíc úplňku, za pár dní budeme mít, nebo kdy je nov, ale ty výkyvy, to je taky k zasmání. A dneska to je zajímavé, bylo tady ve Frenštátě, pro mě bylo příjemně teplo, protože tady v místnosti jsem měla 25 stupňů a byl takový mírný vánek, ale na večer se velmi zřetelně ochladilo. Ze zahrady šel úplný chlad a vidím to i podle svých dvou kočiček, že přerušili lov, nebo co to dělali venku, a přišli už domů, takže mě to tady všecko bude teďka spát. No a s nimi se taky člověk může zasmát někdy.
0: To máte pravdu, to máte pravdu. To je, promiňte, že vám skáču, paní Noro, do řeči, ne, ale připomněla jste mi kočičku. Já mám kočičku Kleopatru a ta nechce vždycky odjet ze zahrady. Takže vylezla na strom a 3 hodiny na mě koukala, mávala mi packou a říkala si, jen si pro mě vylez, když chceš, abychom odjeli. Takhle to umí. A to jsem se teda taky zasmála, ale pak už míň, to se přiznám. Po 3 hodinách už jsem jí hubovala.
1: Tak já mám taky tu jednu kočku Kety a já ji někdy, ona už má kolik, 11, 12 rok, taky říkám holka, teď ti to nějak přibývá a ona je taková velmi svérazná, dovede si vybojovat svoje místo a proti těm dvěma je taková, bych řekla, někdy divočejší. No, asi vyrůstala v prostředí, kde to bylo zapotřebí.
0: Ano.
1: A když někdy mě tak jako nazlobí, protože taky si postaví hlavu, tak já jí říkám, ty Kleopatro, ty kurhuto. A když tak řeknu, královno Kleopatro, co si za sobě myslíš a podobně. Ale tak to je takové vtipkování, takové úsměvy. Ale když mluvíte o tom humoru a o tom smíchu, já si nemůžu pomoct, ale já si vždycky vybavím dobu, to je ještě tak po válce kolem toho 48. 50. roku, kdy jsme měli jenom rádio, televizi jsme měli až někdy po 68. roce, ale poslouchali jsme, i když jsme byli malé školní děcka, tak jsme s rodiči poslouchali na Silvestra estrády. A to nezapomenu, jak tam vyprávěl Jiří Štuchal nebo Josef Kobr z Ostravy. To byly tak hezké, do dneška si to pamatuju. A kdo mi udělá teda vždycky radost, to je poslouchat Vladimíra Menšíka. To je skutečně k nezaplacení. No a teďka opakuji zase přes léto troškovi slunce, seno, ano, jahody. No to jsou nezapomenutelné scény. Tam
0: víte
1: jednotlivé postavy, ale já vždycky vzpomínám na Luďka Kopřivu, který, ano, tam hrá toho faráře. Bože, ten je tam k nezaplacení. Jak jsem narazil na ten
0: ohradník, že jo?
1: Na ten ohradník elektrický rozkrokem. A jaké on dělal ksichty přitom, a pak jak se vrátil domů a Cecilka s takovým tím cudným úsměvem na druhou stranu, ano, jak mu na ten klín dávala studené obklady a hlavu odvracela. No to je k nezaplacení. Je. No a teď myslím, že budou dávat zase, jak vytrhnout nebo jak dostat tatínka do polepšovny, ano, ale i ten první díl, jak vytrhnout velrybě stoličku. To je takový lidský, takový velmi příjemný, inteligentní humor. Tam se člověk opravdu těm scénkám zasměje a vidí, že to je skutečně ze života.
0: Ano.
1: Já si už několik roků neuvědomuju, že by v televizi byl takový příjemný humor, který dovede i pohladit, že je to takové nějaké, ne rozesmáte, že to je rozřechtané, tak uměle rozřechtané, že to říkám až takovým vulgárním slovem, a že to je takové nějaké vyumělkované a takové urvané. On i ten humor nemusí být takový nějaký násilný a hlasitý, aby pronikl člověku do duše. No, to
0: je
1: by
0: to
1: tak asi bylo
0: všechno. To tak, jak říkáte. Moc krát děkuju, paní Noro. Dobrou noc do Frenštátu.
1: Tak se mějte všichni hezky a počkejte, dneska je 23. zítra je svatého Jana, svatojánská noc, a světlušky už létají, už jsem si všimla, už vyletěli broučci, takže zítra sbírejte zázračné kvíti v noci. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Já ještě přidám k paní Noře, jak říkala, že měla nebo má ráda stále scénky s Vladimírem Menšíkem, tak pro mě takhle byla dvojice Šimek Grossman. Mě to dokonce uzdravovalo. Já jsem měla jejich dlouhohrající desky Návštěvní dny a když jsem byla jako malá nemocná, tak jsem si to pouštěla a vždycky mě to uzdravovalo. A já jsem to potom panu Šimkovi říkala. Měla jsem to štěstí, že jsem se s ním potkala. A možná už jsem to tady jednou v Noční lince říkala. On říkal, Jano, přineste mi ty desky, já vám je rád podepíšu. A už se to nikdy nestalo. Takže toho opravdu lituju. Já jsem, nebo pořád je zbožňuju. Mám to teďkon v autě a opravdu, když někdy chci a chci se smát, tak si pustím moji první jízdu tramvají, jak jsme chovali užitečné zvíře a další a další. A opravdu se směju a směju. Takže, a můžu to slyšet prostě samozřejmě po 150. Takže to byl podle mě kvalitní humor. Tak, teď už další písnička. A tak dál nosíš po kapsách si mládí, Valdemar Matuška, a potom budu čekat na váš další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Dnešní noční lince si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozvesel. Já říkám, že kdo se umí smát, má šťastný život. A tak se vás ptám, jestli je to i u vás. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? A kdy jste se naposledy bavili v kině, v divadle, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád, jako mě, moje kočka Kleopatra. No dneska v noci se prostě těším na to, co mi budete vyprávět na lince 731 800 900. V tuto chvíli si budu povídat s paní Emílií, která nám volá z Nýtku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak co nebo kdo vás, paní Emilko, pobavil v poslední době?
1: No moji vnoučci.
0: Umí vás rozesmát?
1: Jo, ti jsou tak úžasní, že jsem tak ráda, že je mám.
0: To věřím. A čím vás naposledy, paní Emílie, pobavili? Co provedli nebo co vám hezkého řekli?
1: No, tak se mě ptají, babí, co děláš? A já někdy nevím vůbec, co jim mám odpovídat, protože když jim řeknu pravdu, tak se dívají. Jsou malí a jsou šikovní, no. Tak se moc těším, že je mám.
0: No to rozumím, to rozumím. A kolik jich máte? A holky, kluky?
1: No mám dva chlapečky doma.
0: Ano.
1: No a jsou úžasní.
0: Kolik jim je let?
1: Nevěděl. Jeden má 2 ročky a jeden 5. Aha. A vůbec jsem si nevěděla představit, že tolik pro mě budou znamenat v životě. Jo, jsou úžasní.
0: Tak to mám radost, paní Emilie, za vás, protože každá dobrá zpráva z rodiny člověka potěší, když slyší něco pozitivního. To mám radost. Moc děkuju.
1: Ano, ano.
0: Krásnou dobrou noc, paní Emilie.
1: Taky vám dobrou noc.
0: Přidám k paní Emilce zprávu, kterou poslal pan Pavel. Krásný noční čas přeji všem posluchačům. Mě třeba naposledy rozveselila divadelní hra od Tennesseeho Williamse Skleněný zvěřinec. Na této hře jsem byl včera s kamarádem na Kraví hoře v Brně na otevřené scéně amfiteátru Bolka Polívky v Brně, kde excelovala svým výkonem Simona Stašová, která opravdu to tam hodně táhla, i když i ostatní byli perfektní. Zasmáli jsme se všichni. Tak přeji všem dobrou noc. A Pavel ještě psal, prosím ještě o zveřejnění a třeba i přečtení tohoto dodatku. Vzpomněl jsem si ještě na jednu veselou příhodu, kdy jsem na jednom bleším trhu sehnal pískací kachnu pro psy, pro mé kamarády. No a když jsem s ní zapískal mé kamarádce přes WhatsApp, dostala krásný, aspoň 10-minutový záchvat smíchu a tím pobavila i mě, napsal pan Pavel. Takže děkuju, pane Pavle, i za váš příspěvek. A teď už další písnička. František Nedvěd, Jabko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A tak to máte tak, že někdy vás potěší třeba takový telefonát od maminky Jarušky, mé kolegyně ze šlágru. A já mám velkou radost, že můžu přivítat paní Jarku z Davle, která se dovolala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, dobrý večer. Zdravím vás i všechny posluchače.
0: Co nebo kdo vás potěšil, paní Jaruško?
1: No, víte, já mám 4 pravnoučátka. Nejmladší Matyášek je rok a nejstarší je Adélka, tý jsou 4,5. No dneska jsem je tady měla všechny 4. Byly tady teda ty dvě tady byly s maminkama, protože mezi tím je ještě, takže vlastně je Adélka, pak ty jsou 4,5, pak je Martínek, tomu je 3,5, to je vnouček Jarušky.
0: Ano.
1: Pak je Amálka, ty je 1,5 a nejmladší, to je taky vnouček Jarušky a to je Matyášek. No a protože je bedro, tak se přijeli koupat. No a to vždycky se rozesměje prostě, že jo. Hodně tyhle ty starší už mají takový výšplechty a Adélka chodí do školky, že jo, tak to. Ale musím říct takový to, co mě takže vás rozesměl skoro vždycky, ale protože to je nějaký příběh, tak ten mám asi tak 14 dní starý ten příběh. Hlídala jsem tady právě toho Martinka.
0: Ano.
1: A šli jsme spolu tady na dětské hřiště, které tady máme. No a teď jsme tam teda přišli, tak všechno prostě to. A bavil potom opravdu celé to hřiště a tam ještě paní sousedka toho hřiště dělala na zahradě. A tak se teda tak smála, protože on byl samozřejmě, že po takovém tom žebříčku na takovou tu, já nevím, jak bych to řekla, takovou tu chaloupku, co tam ty děti mají, uh-huh. A sklouzat dolů, že? A teďka tam je po žebříku, pak po takových kamenech se tam leze, po provazech a tak. A teďka si vymyslel a říká, babi, pojď nahoru. A já říkám, Martinku, já nemůžu. A on pořád, babi, pojď, zkus to, já ti pomůžu. A pojedeš dolů. A nebo chtěla bych lezla po tý zkuzace, že? Yeah. Říkám, Martinku, já nemůžu. Já už jsem velká a těžká. Já bych se tam ani nevešla. A on mi na to povídá, nemáš velký zadek.
0: To se smáli, co sousedka?
1: No to se smáli všichni, ale nejvíc se smáli tomu, jak prostě on říkal, neboj se, já ti pomůžu.
0: Kus to.
1: A pořád takhle jako na mě. A pak já tak jsem teda aspoň po tom žebříku chtěla vylézt nahoru, že to takový zábradíčko, musí se pod to zábradí. A já říkám, Martinku, tak po tom žebříku vylezu, ale tam už nemůžu, víš, tam se bojím. To by mě třeba bolali záda a co by si tak dělal? A on mi říkal, zavolám doktora nebo dědu.
0: No vidá, umí si Martínek poradit, či kulka. Tak to jste se pobavili.
1: Já si zrovna jsem si vzpomněla, to je z poslední doby. Tak to jsem si vzpomněla, ale jinak prostě mě baví úžasně, no je to prostě nádhera, já si to strašně užívám a vzpomínám si, protože já měla vnoučat 6.
0: Ano.
1: Byly tak mezi 10 let a hodně se mě tady mívávala, jo, takže ty výšlechty byly i od nich. Jako jestli ještě můžu,
0: určitě.
1: Abych nezdržovala. Jako Lucinka, to tenkrát bylo asi, já nevím, 2-3 roky, bydleli jsme ještě na Hradišku. A teď jsem ji taky hlídala a vylezli jsme z bytu, jsme bydali v bytovce a paní sousedka tam měla veliký dýně, jo, to veliký dýně. A ona vyšla a říká, babi, to jsou velký mandarinky. A teď si nevím, jo a Martínek, to teda opravdu jako syn, jako Jarušky syn.
0: Ano, ano.
1: Ten, když čekali Kačenku, to je jako sestra jeho, Jarušky dcera, tak můj manžel je bousatej, že jo? A tak se přemýšlel a říkal se, Martinku, když budeme mít sestřičku, když budeš mít, bude Kačenka, když budeš mít bratříčka, tak to bude Jiří, jako děda Jiřa. A on tak se zamyslel a on byl teďka 3 roky a říká, to jsem rád, že budu mít bráchu pousatýho.
0: Je, no to je co, to je krásný.
1: Je manžel je Jiří,
0: ano.
1: Že i ten malý, který bude Jiří,
0: tak bude fousatej. No, děti jsou úžasný.
1: Na mě si asi jiného už nespomenu, nebo nechci zdržovat.
0: Ne, nezdržujete.
1: Moc vás zdravím.
0: Taky.
1: A doufám, že se někdy uvidíme, no.
0: Taky se budu těšit. Krásnou dobrou noc.
1: Pěkně dobrou noc.
0: Naslyšenou. Přidám ještě k paní Jarušce jednu zprávu, kterou napsala paní Jana Zírková. Dobrý večer. Můj příspěvek bohužel není veselý, jak se od dnešního tématu očekává, ale bohužel je to dnešní krutou dobou, kdy jsou lidé na sebe velmi zlí. Já mám třeba radost ze svého koníčku, který občas dílím i na Facebooku, a mnozí lidé mi tu radost dokáží pěkně pokazit. Dobře jsem se pobavila také při krojovaných hodech a radost mi také udělá pěkný dárek, no a v neposlední řadě kamarádi z noční linky, jako například pan František ze Židlo, který má dneska narozeniny. Takže všechno nejlepší, píše paní Jana. Samozřejmě přidáváme se a přejeme hodně zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kdy naposledy se bavila, například v divadle, kině, ve společnosti, nebo kdy se zasmála, nebo kdo jí pobavil, paní Jana z Plzně, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím, posluchače, i vás, paní Jano.
0: Děkuju.
1: A no, naposledy jsem byla teďka, ke konci května jsem byla na opeře Čertova stěna.
0: Aha.
1: Tady v Plzeňském divadle, ve velkém, stylovo.
0: Ano.
1: A teď se těším na pátek na Mamma Miu v Amfíku, co budou dávat muzikál. Takže máme tady 3 dny, tak ten muzikál, čtvrtek, pátek, sobota, tak máme tady ten muzikál Mamma Mia.
0: Takže no, tak to si užijete, ano.
1: No, to půjdu s vnučkou, protože to dostane za vysvědčení, teď je 17, takže se učí kadeřnicí, takže to dostane jako za vysvědčení. No a co se týče, vlastně mám předplatný, zase na od září, mám předplatný zase divadlo, takže se zase těším, že tam budou zase ty muzikály pěkný. Sestra v akci a prostě je tam i prostě vždycky nějaký muzikál, balet, činohra, opera, takže se moc těším zase na novou sezonu. A co se týče ty druhý vnučky, to je menší, tak loni, když jsme ji tady měli na prázdninách, tak jsem se s dědou jako domlouvala, co budeme jako dělat k obědu. A ona mě řekne, no tak si to vygoogli.
0: Takže
1: hned byla pohotová. Prostě, to je takový pohotovej prostě človíček. A to je jenom chrlí prostě od mala. Prostě to jsou samý takový...
0: Glosy, že se člověk zasměje, že jo?
1: No, smí jo, protože to vždycky říkám, jak se to v té hlavě může prostě urodit. Taková
0: ještě by mohl říct, babi, zeptej se umělý inteligence, co máš uvařit.
1: No, tak to asi dobuže brzo, protože to, oni jsou hrozný, jako já říkám už, aby to prostě aspoň do těch škol prostě to zrušili, protože je to hrozný, jak jsou závislí. Takže takhle.
0: Souhlasím.
1: Prostě
0: souhlasím, no, jinak za chvíli nebudou umět používat vlastní mozek, no, bude to všechno jenom jiné.
1: No, a co se týče zvířátek, tak máme teďka, jako máme 2 kocoury, jako jeden je úplně starý, tomu je asi 13 a jednomu 5. A teďka máme čerstvý 3měsíční koťátko, takže s tím jel teďka legrace.
0: No to jo.
1: To je energie sama. Prostě to je takový žíhadlo. Takže prohání teďka ty starý kocoury.
0: Který chtějí mít klid, že jo, neotravují kotě.
1: Jo. Takže prostě veselo. Takže takhle prostě... No a pak máme ještě vlastně 2 fénečky, vlčandu a boxerku, takže s nima je taky potěšeníčko.
0: Říkám, paní Jano, tak. Dívat se na zvířata, pozorovat je to lepší než televize.
1: Jo,
0: opravdu,
1: no, my jsme kousíček takhle za Plzní, takže my musíme tady mít jako nějaký zvířata, protože se tady okolo krade, takže jako bez psa a jako vlastního, tak... No, taky k nám se nikdo neodváží, protože opravdu
0: hlídá.
1: Máme oslí. No jo, máme oslí psi.
0: To je dobře.
1: Takže, no musíme, no, prostě, takže jako to, tak, no, takže to je asi všechno, co
0: moc děkuju, paní Jano.
1: Jo,
0: a zdravím do Plzně, naschledanou.
1: Taky naschledanou.
0: Přidám k paní Janě zprávu, kterou napsal pan Sváťa. Dobrý večer, Dobrý večer, paní Jano, i všem linkařům, které baví život, ať jsou v jakémkoliv věku. Mezi takové se stále počítám i já, ačkoliv jsem už překročil 84 let. Zábavě jsem věnoval a věnuji celý život. Začalo to už ve škole, kde jsem hrál divadlo a přednášel básničky při různých akcích. Věnoval jsem tomu i velkou část mé profesionální činnosti, kdy jsem zabezpečoval zájezdy, vystupování známých umělců pro rajon, ve kterém jsem působil. Podílel jsem se na bohaté činnosti SRPŠ skoro 20 let. I v současné době na schůzkách důchodců připravuji soutěže a sdílení zajímavostí z domova i ze světa. Málem bych zapomněl na noční linku, kam jsem přispíval více než 450 příspěvky. Samozřejmě rád sleduji v televizi dobré filmy a seriály. Ne, na sport nezapomínám. Tak dost. To jsem se nějak rozepsal. váš Sváťa. Děkuji, pane Sváťo, samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky. A teď už Alice Springs, Dej mi pusu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 40 minut po 23. hodině a stále si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. A v tuto chvíli si budu povídat na toto téma s paní Aničkou z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a taky všem posluchačům. A jestli bych se dovolila, tak já bych hned na začátku pozdravila paní Teresku z Prahy. Včera měla krásný příběh, moc mě dojal. Takže jí držím pěstí a jsme spolu na jedné lodi, protože říkala, že nevidí, takže jsme spolu na jedné lodi, taky držím pěstí. A teď tak příběhu, nebo ano, tématu ano. Máte, moc děkuju. Je to příjemné, když je takový odlehčené téma, protože na noc člověk by se měl uklidnit, ne nějak rozhněvat a rozrušit a pak nemůže spát. A já musím říct, že zažívám s mým mužem, ale občas se tomu smějeme, občas je to teda k pláči, protože jak mnozí ví, že já nevidím a on teda velice špatně slyší. A teď, když jsme měli den na jaře, jsme měli oba takovou chřipku, tak se mu to ještě zhoršil. Takže u nás je to někdy já v okoze a on v oboze, jo, jak se říká. Takže někdy je to k pláči, ale většinou
0: někdy
1: je to
0: smíchu.
1: Ano. Ale já samozřejmě u nás už je, já poslouchám hodně rozhlas a taky, když jste mluvila s paní Norou na ten film, kde hrál ten Tomáš Holý, ten základ je to, jak vytrhnout verlibě.
0: Stoličku, ano.
1: No tak já vždycky vzpomínám, nevím, jak se ten díl jmenoval, na to si teď nespomenu, jak jeli k tomu tatínkovi, ten Luboš k tomu tatínkovi, jak jeli a jak tam padl ten, dělal toho vodníka.
0: Jo, dědeček, ano. Jak dostat tatínka do polepšovny.
1: Jo. A tak jak padl do toho rybníka, to bylo úžasný, jak to s tím mopedem. No ale u nás se většinou inspirací, samozřejmě máme dvě pravnučky a jednoho pravnoučka. Ty pravnučky jsou ještě, mají přes rok a pravnouček má přes 4 roky. A velice mě pobavil, teda to je vždycky, teď tady byli v neděli, no a své sestřenici říkám, to je tvoje sestřenice, on na to nic. A za chvilku říká, Jasmínka je moje bratranička.
0: Takže bratranička, no jo.
1: Ano, nový výraz vymyslel.
0: Ano.
1: A je to 14 dnů, oni bydlí u Moravského Krumlova, já to prozradím, jsou to Dolní Dubňany, ano. A tam je už letitý dechovkový festival. Aha. A před 14 dny se tam konal, no a my, že tam pojedeme. No a pak člověk samozřejmě míní a okolnosti mění, takže jsme tam nakonec nejeli. No a on volal s maminkou v pondělí a říká mi, babi, my jsme vás včera čekali, že přijedete s dědečkem, protože u nás byl dětský den pro babičky a dědečky.
0: Tak to je kouzelné, dětský den.
1: Oni tam měli den předtím dětský den oslavovali, protože se koná na fotbalovém hřišti, tak tam se konal dětský den v sobotu, no a v neděli tam byl ten dechovkový festival.
0: Pro dědečky a babičky.
1: Jo, já říkám, chlapče, jak to ty vystihl?
0: Krásně.
1: Kůň je jednou hřívětem a člověk je dvakrát dítětem. Ano. A tak to je určitě to tak je.
0: To mě pobavilo.
1: Nasmáli,
0: to teda.
1: Říkám, kde na to ty děti chodí na ty rozumy. To je jeden, jak tady říkala paní, jeden humorný, takový, jak ano. My tomu říkáme, výšplechty nebo vejšplechty.
0: Ano.
1: Jeden za druhým, ale tomu jsme se teda opravdu nasmáli tady tomuto.
0: Dětský den pro babičky a dědečky, to je nádherný.
1: Takže opravdu jsme se nasmáli teda oba
0: to jo,
1: dva.
0: Takže
1: to by bylo také,
0: no,
1: samozřejmě vnoučata už jsou dospělá a mývala jsem je tady celé roky o prázdninách, mám 4, jednu vnučku a 3 vnuky, no to je vzpomínek na to, na ty jejich, a co jsme spolu zažili na různých těch akcích a to těch takových samozřejmě humorných scének a to by bylo na celou noční linku, takže to nebudu zdržovat a dám zase prostor někomu jinému a mějte se moc krásně.
0: Dobrou noc.
1: a držte se všichni, držte se nad tím horkem a
0: ano.
1: U nás je sucho, teda ano. Sucho a velmi teplo.
0: Teplo, ano.
1: Takže všude dokola prší, jak říkají, a syn volal, že u nich prší, oni bydlí v Dvůr Králové nad Labem, že tam prší skoro každý den a dokonce...
0: Opravdu?
1: V zoologické zahradě, že měli, teď nevím, jestli říkal v sobotu, v nedělu, že je takový nějaký vír, takže tam udělal nějaké škody, stromy vyvracel, tak se to tam, on tam dělá zoologa, zoologické už přes 40 roku, takže je to tohle, tak tím žije celý život,
0: no, tady tím
1: nepostižený, tady to udle tou svou prací, no je to jeden z lidí, který, jeho práce je jeho koníček, takže...
0: To má štěstí a je to nádherná zoologická zahrada, ano, mám jí moc ráda.
1: Ano, on už tam pracuje, říkám, od útlého mládí, nebo od teenagerského roku začal od začátku a takže takhle.
0: Děkuju paní Aničko, dobrou noc.
1: Krásně a dobrou noc všem.
0: Paní Aničce přidám zprávu od paní Marušky, ta ji napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Srdečně zdravím, paní Chládková, mě vždy pobavil v noční lince pan Láďa z Kančích hor svými trefnými příspěvky. Vy jste byla jeho srdeční záležitost. Máte pravdu, Maruško, a já musím říct, že jsem ho měla moc a moc ráda. A není to tak dlouho, co jsem si na něj při nějaké příležitosti vzpomněla. Tak se podívala nahoru na to nebe a říkám, Láďo, jestli pak to je tak zařízené, že nás vidíte. Jestli to tak prostě je. Bohužel to se dozvíme všichni, až jednou budeme stejně tak na tom jako pan Láďa nebo ti, co nám odešli. Pan Ota z Kamenického Šenova svými milými příspěvky také Marušku potěší. Pěkně maloval a pracoval s dětmi a písničkami. Heřmánková by byla milá. Příjemnou dobrou noc, napsala Maruška. Maruško, moc děkuju za příspěvek do noční linky. Další písničku bude zpívat Jiří Korn, Té, co snídá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si už 51 minut povídáme na téma, kdo vás nejvíce rozveselil v poslední době. A vyptávat se budu i dnes prvního muže, který se dovolal do Noční linka, tím je pan Václav Skatovic. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer.
0: Tak pane Václave, kdo vás v poslední době nejvíce rozesmál, rozveselil?
1: Prakticky sehnal jsem na internetu film.
0: Promiňte, pane Václave, že vám ještě skočím do řeči, jestli můžete vypnout rádio nebo jít do jiné místnosti, protože je tam ozvěna a posluchači by to špatně slyšeli.
1: Už je to lepší?
0: Ano, děkuju.
1: Tak, stáhnul jsem film, je někdy 60. let, natočil ho Jurij Ozerov a jmenuje se Velká cesta Jaroslava Haška Šedou Rusí. Jestli vám to něco říká?
0: Ne.
1: No a je to vlastně jako satira a je to prapůvodce vlastně, jako, nebo je to, dá se říct, jako autobiografie Jaroslava Haška. A tam vlastně vznikal román Dobrý voják Švejk. A protože ho vlastně nedopsal, tak odpisoval ho pan Vaněk. Tak v tom filmu je prakticky nastíněný konec toho románu, který vlastně ten pan Hašek nedopsal. Jo? A to mě právě vždycky pobaví, tenhle ten film, protože on tam vlastně nastínil mentalitu českých lidí.
0: Jo.
1: Tak a to mě pobaví vždycky. A protože se na pana Haška vlastně jako trošku zapomíná.
0: To máte pravdu.
1: Jo, tak je to prostě film, který mě baví pořád. I když Voják Švejk je pěkný, ale jako ten konec toho románu měl být vlastně, co je

0: No, jak se vlastně lidi chovají dneska, je to pořád stejný,
1: Stejný.
0: jo, když si vezmete třeba, já nevím, obecní volby nebo prostě různý ty satirické záležitosti, tak je to pořád stejný. Jo.
1: Jenom se,
0: A
1: jak vždycky říkám, jenom herci se mění v uvozovkách.
0: herce se mění, přesně tak. A jako víte, dneska se říká lokajové. Dneska jako vlastenec, jo, je všelijak nálepkovaný nebo tohleto, ale ty lokajové jako byli za CK a dneska zase jsou jinde. Jo, to jsou takový zvláštní lidi. No. A já nevím, já se možná považuji za vlastence, protože mám rád tyhle ty věci. A mrzí mi to, že to je humor, jo, dneska se dělá sranda. Jo, a ta sranda, jako, jo, jak říkal pan Horníček, humor je humor. A tam nemusím používat sprostý slova.
1: Úplně s vámi
0: Třeba
1: souhlasím.
0: pan
1: Víte,
0: Menšík třeba použil slovo, já nevím, sprostý jednou, dvakrát za vystoupení, ale v pravé chvíli.
1: Tak, ještě se to hodilo,
0: Jo,
1: přesně tak, každý to vzal.
0: přesně tak.
1: Úplně vím, o čem
0: Takže to
1: mluvíte.
0: by... No, taky Jurij Ozerov, Velká cesta Jaroslava Haška, Šedou Rusí. Jo, je to vlastně taková autobiografie. No. A tak asi měl ten konec vlastně dopadnout, jak psal ten román, že jo, toho dobrým vojákovi Švejkovi, který jednou bude u každého vlastně doma, tak ten pan Vaněk nějak jako nedodělal, jak by to mělo být.
1: No moc děkuji, pane Václave, i vám za váš příspěvek do noční linky a přeju dobrou noc.
0: Já taky děkuji, že jsem se dovolal a přeju krásnou, i když tak krásný, i když pozdní večer.
1: Tak, dobrou noc.
0: Tak jo. Dobrou noc, nashledanou.
1: Pan Bohumír napsal, v poslední době se rád dívám na opakované snímky mistra Bína nebo Sladkárnu na Facebooku. Z ničeho nic se nám vyklubal pan mistr Sládek a dává rady pro celý národ. No a tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Rozesměje mě i vnučka, když spěchá ke slípkám pro vajíčka, napsal Bohumír. Děkuju i za váš příspěvek, pane Bohumíre. Teď už Pavel Novák, Nádherná láska.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před chvílí byla půlnoc, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 24. června a stále si budeme povídat o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, v kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád? A nebo jak už několikrát v první hodině zaznělo vaše vnoučata či pravnoučata? Stále se budu těšit na telefonním čísle 731 800 900 na vaše telefonáty, nebo mi také můžete napsat, a to na adresu www.rozhlas.cz/linka, případně na adresu linka@rozhlas.cz. A tu první, tedy www.rozhlas.cz/linka, využil pan Michal a napsal: naposledy jsem se zasmál jednomu slovnímu novotvaru, který jsem si vymyslel. Bylo to v noci před usnutím, v čas, kdy mi fantazie jede na plné obrátky. Uveřejňovat ho však raději nebudu. Také mě onehdy pobavil, byť dosti hořce, zákon schválnosti. Devětkrát vyjdu za denního světla ven náležitě oděn. Sousedku nepotkám. Po desáté se pod rouškou tmy plížím v roztrhaných domácích cárek vynést odpadky a s kým si to náhle nepodávám dveře? Hádejte. Co mě ale vždycky spolehlivě vyvolá úsměv na lících a smát se tomu budu i v hrobě, je anekdota o starém lordu Persim, který poté, co se do sídla schudlé šlechtické rodiny donesla zpráva, že jejich dívka Priscilla pracuje v Londýně jako call girl, prohlásil: taková hamba, člen naší rodiny a pracuje. Tenhle vtip je přesně podle mého gusta. Tenhle vtip je, jak by řekla máma, milionovej, napsal Michal. Michale, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už Marcias s Luisem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 6 minut po půlnoci, tedy už máme další nový den. Já mám tedy půlnoc, někdo už má ráno, ale to já teda opravdu ne. Já vždycky říkám noční lince dobrou noc a že je teprve noc a někdo mi píše, ne, teď už je ráno. To já budu mít hlubokou noc a já věřím, že i paní Magdalena, která se k nám dovolala jako první v té druhé hodině noční linky na téma, kdy si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil, paní Magdalena volá z Hradce Králové, tak jsem zvědavá, co nebo kdo ji rozveselil. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a pochopitelně jako snad každý nebo každý druhý v noční lince prohlásil, že ho nejvíce potěší vždycky vnoučata a pravnoučata,
0: ano,
1: tak
0: ano.
1: Mě je to samý. Mimo to, že si dovedu ze sebe udělat taky legraci a nevadí mě, když ty legraci dělají ze mě i mý přátelé. Já mám pravnučata, který žijí v cizině a když jsou tady na prázdninách, tak mě učí francouzsky.
0: Aha.
1: A já je učím česky a máme hroznou legraci, když se nám to daří komolit.
0: Aha.
1: Mýho pravnoučka, když já nepochopím, nebo špatně řeknu přízvuk na jeho příjmení, tak když už mě opravuje třeba po druhý, po třetí, tak on se dovede jako rozčírit a my se s pravnoučkou tomu hrozně smějeme, jak on se dovede rozčílit. Mimo toto už jsem taky říkala, v lince používáme v autě, když nasedneme a já mám startovat, tak oba dva mě říkají, tak nastartuj a jeď. A když jsem měla nějakou poruchu na startéru a nešlo to nastartovat, tak oni prostě to hlasem zesilovali, aby prostě tomu startérovi domluvili, aby jsme mohli...
0: A podařilo se, nepodařilo, že jo?
1: Podařilo.
0: No vidíte, podařilo, šikulky.
1: Tak. A teď už to mám upravený, takže je to dobrý. Leč jsem východočeška, tak jsem začala poslouchat Dobré ráno středních Čech s panem Honzou Macounem, protože ten má takovou bohatství českého jazyka, že u každého jeho projevu se člověk musí nasmát. Mimo to má svátek, tak bych mu chtěla přes linku popřát hodně zdraví a že se zase těšíme na to, až bude vysílat. Taky vysílá málo.
0: Tak to bude jako... rád, to bude rád.
1: Tak, paní Janičko, já vám děkuji.
0: Taky děkuju.
1: A těším se na vysílání s vámi, protože váš milý hlásek potěší a tak se budu těšit i na písničku.
0: No tak to mám radost. Moc krát děkuju. Dobrou noc přeju, paní Magdaleno, naslyšenou do Hradce Králové. Přidám ještě zprávu od paní Blanky, která píše dobrý večer všem. Dnes se nedá smát ničemu, je nedobrá doba. Spolehlivě mě ale rozesmějí scénky ze 60. let. Grossman, Šimek, Bohdalová, Dvořák, Menšík a jim podobní herci. To byl laskavý humor. Dnes ho nikdo neumí. Dobrou noc, napsala Blanka z Přeloučska. Máte pravdu, paní Blanko, já taky miluju Grossmana Šimka. Samozřejmě Grossmana už jsem neměla šanci osobně nikdy poznat. Paní Bohdalovou ano, pana Dvořáka taky ne, pana Menšíka taky bohužel ne, ale jak už jsem říkala, pana Šimka ano. A samozřejmě celou tu plejádu jeho spolupracovníků, ať už Luďka Sobotu, ať už Josefa Dvořáka, ať už Uršulu Klukovou, tak jsem moc šťastná, že jsem v životě měla to štěstí tyto lidi poznat a poznat je i lidsky a že jsem se v nich nespletla. Že jsou bezva lidi i bezva herci, baviči. A to už si myslím, jak to píšete, paní Blanko, že dneska se to nějak vytrácí. Já tomu humoru taky moc nerozumím. Pamatuju si, jak moji mladší kolegové mi nabízeli lísky záměrně, neřeknu na co, a brali to tak, jako že to je čest. A já říkám, to se na mě nezlobte, ale tam byste mě nedostali ani párem koní. A oni mysleli, že si dělám legraci. A já říkám, ne, já tomu humoru, tomu, kam mě zvete, vůbec nerozumím. A absolutně bych se nebavila. Takže si to užijte, ale beze mě. Tak nevím, co si kolegové tehdy mysleli, ale je mi to srdečně jedno, protože já bych se skutečně nebavila. Ale na těch hercích, co jste vyjmenovala, tam bych se bavila vždycky. Tak další písnička, Karel Černoch, taky úžasný to muž, úžasný zpěvák a ve dvojici samozřejmě geniální maďarštiny a podobně s Jiřím. Tak a teď mi teda vypadlo s Jiřím Vimrem, tak už má jméno na jazyku, tak byli geniální. No ale teďkon to nebude v dvojici s Jiřím Vimrem, ale bude to píseň Sen kovbojů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Každý klub

0: Posloucháte Noční linko, ve které si dnes povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Já mám na telefonní lince paní Staňku z Otrokovic, která mě o něco požádala, tak samozřejmě jsem vyhověla, protože to je důležité. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jani, a moc děkuju za pochopení. Téma jsem zaslechla, srandu si ze sebe umím udělat, ale z dnešní situace moc sranda není. Ne, není to drama, jo,
0: ano.
1: Ale přestává nám tu téct voda na Baťově.
0: Ano.
1: Jestli kdo poslouchá, já jsem na třídě odboje a volal i pán z Volkerové. Ve vodárně se neví, kde je porucha.
0: Aha.
1: Jestli ti, co ještě nespí, by mohli trošku pohlídnout kolem svého obydlí, jestli náhodou někde ta porucha není, aby se to mohlo nahlásit.
0: Dobře. Dobře, dobře. Děkujeme.
1: Takže já děkuju moc a přeju všem klidný večer.
0: Ať všecko dobře dopadne. Dobrou noc naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Tak, já přečtu zprávu, kterou napsal František ze Židlechovic. Dobrý večer, Janičko, posluchači Noční linky. Já musím poděkovat slečně Janičce z Jirkova za gratulaci k dnešním narozeninám. Já se vždycky zasměju starším veselohrám, kde hrají třeba Miloš Kopecký, Jiří Sovák, paní Růžičková a jejich vrstevníci. Současné veselohry nemají ten šmrnc, proto se taky stále opakují staré filmy, kdy se tedy pořádně zasměju. Taky se zasměju, když někteří lidé mají ke všemu vtipné a pohotové průpovídky. Musím se zasmát, i když náš pravnouček mě klade otázky. To se divím, kam na to osmiletý kluk chodí, napsal pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes v noci si povídáme, co nebo kdo vás nejvíce v poslední době rozesmál, jestli si umíte udělat legraci sami ze sebe, kdy jste třeba naposledy se bavili v divadle, kině, ve společnosti, a vyptávat se budu i paní Dáši, která nám volá z Hranic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jenom teda krátce.
0: Ano.
1: Chtěla jsem říct k té plejádě těch herců, co jste jmenovali.
0: Ano.
1: Ještě bych předala pana Donutila.
0: Ano.
1: Protože ty jeho příběhy, nebo to, co zažil při cestách a na různých vystoupeních, tak to opravdu se člověk
0: pobaví. Ano.
1: Pobaví, tak ano. A jenom ještě jsem chtěla říct, že k těm vyšpechtům malých dětí, můj synovec, když měl tak ty 2 roky, tak že ho někde stál a říkal, maminko, že nevíš, na čem stojím. Tak jako říká, na čem teda? No, to je podvozek stromový. No jim, že on nedokázal pojmenovat paře,
0: ano,
1: tak si vymyslel
0: podvozek stromový. Krásný.
1: A teď má, že jo, chlapečka, no tak ten jde do školy a byl u zápisu a teď tam měl nějakým způsobem posoudit asi, tak tam byly obrázky 3 jehňátek a 3 dospělých oveček. No tak on prý koukl a říká, to je jasná. Koukl doprava doleva a říká, to je jasná remiza.
0: Ne, to nevymyslíte prostě. No,
1: to je právě, to ani to zpělá by nevymyslel. Ano. Tak říká, ne, no tak to podědil po svém tátovi.
0: Ano, ano.
1: Tak to je tak asi všechno.
0: Moc děkuju, Dášo.
1: Někomu druhému.
0: Tak děkuju, dobrou noc, naslyšenou. Přidám ještě zprávu od pana Mojmíra ze Svitav, který využil adresu linka@rozhlas.cz a napsal. Když jsem byl mladší a schopnější, přibrali mě kamarádi do šermířského divadla, se kterým jsme vystupovali, kam nás pozvali. Hodně na nás chodili děti, tak jsme se snažili dělat spíš legraci než nějaké tragédie. Což se mi hodilo, když jsem jezdil na dětské tábory a hráli jsme si s dětmi na různé příběhy z Bible, byl to církev tábor. Teď už jsem starý a moji společnici je komtesa Agnes Freja, doktorka felinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. S tou je pořád nějaká legrace. To, pane Mojmíre, věřím. Protože, jak už jsem tady zmiňovala na začátku noční linky, mám kočku Kleopatru, protože když jí tatínek objevil na našem dvoře, tak údajně jí byly 3 roky, jak jsme se pak od veterinářky dozvěděli, tak nám přivedla za chvíli i 3 koťata, aby se to pletlo, takže jsme je všechny vychovali asi do 4 měsíců a pak jsme je úspěšně rozdali. Takže teď vím, protože moje nejlepší kamarádka z dětství Petra má jednu z těch kočiček, tak za ní jezdím, tak vždycky mě hupsne do klína a já se jí omlouvám, že jsem jí musela dát dál, ale že je v dobrých rukou, že se tam má výborně, protože Kleopatra, ta jejich máma, by nesnesla jinou kočku vedle sebe. Je to prostě dáma. Takže když jsem ji viděla na tom dvoře, tak jsem řekla, ta nemůže mít jiný jméno než Kleopatra, protože tady, když jde, to něco jde. Je to 3barevná kočka, no a na to, jak byla nejdřív plachá, tak teď je z ní kočka domácí a máme s ní spoustu legrace. I když musím říct, že asi do těch 3 let si vytrpěla své, protože se pořád jako bojí a otáčí a i po těch letech, co už je u nás a bude to 5 let, tak stále je nejistá. Asi si prožila své. Ale je to nádherná kočka. Takže vám, pane Mojmíre, rozumím, že máte ze svojí Agnes velkou radost a hodně radosti, protože když na vás to chlupaté stvoření skočí, tak i kdybyste měl sebe blbější, jak já říkám, náladu, tak se vám prostě zlepší. Je to prý dokázané i vědecky. Ale mě nemusí nikdo nic vědecky dokazovat, tak to prostě mám. Ta kočička mi zvedne náladu. Tak kdo zvedne náladu vám, to nevím. Možná, že teď vám ji zvednu já,

0: Ještě půl hodina nám zbývá do konce noční linky, takže toho využijeme, nebudu zdržovat. Povídáme si o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil, a vyptávat se budu i pana Boleslava, který nám volá od Kladna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem i vám. A já bych tak navázal na to téma takovým malým humorným vyprávěním, protože většinou ti lidé vzpomínají, co mezi lidma, co mezi sousedama a tak, a ono ty vztahy jsou nabouraný. A tak si myslím, že takový malý veselý vyprávění, že by mohlo takovou trochu zpestřit.
0: Tak jsem s ním, pane Boleslave.
1: No, přišel chlápek do Zverimexu a říká: dobrý den, já potřebuju mluvícího papouška. A ona mu říká, prodavačka: ježiši, já nemám už. No, mám tady jednoho, ale on má chybu, on nemá nožičky. A on říká, mluví, a ona říká: tím si pokecáte, ten je inteligentní to. Tak chlápek zaplatí, odnese ho domů, doma ho postaví na lednici a říká: tak a Pepíku, teďka mě budeš jako hlídat manželku. Já jedu na služební cestu na týden a až se vrátím. No a tak po týdnu se vrátil a prvníma nohama jako k papouchovi. Tak Pepíku, co bylo? A Pepík povídal: no, ty jsi ráno odjel, ve 2 hodiny odpoledne přišla manželka s fešákem, no teda ty se šmejdlo proti němu, to by, no prosím tě, skrať to. No on měl aspoň vlasy. No dobře, a co bylo dál? No, sedli si u stolu, dali si litr vína, no a pak se k sobě měli a on je rozeb blůzku, no já ti řeknu, teda ta tvoje ženská tam má prsa, no to se nedá. On říká: dobře, tak to zkráť. No a on říká: no tak pak ji vzal teda do ložnice, no a co bylo dál? No tak to nevím, postavilo se mi péro a spadl jsem za lednici.
0: Pane Boleslave, dobře, tak doufám, že se posluchači zasmáli, aspoň někteří, a my děkujeme za váš příspěvek do noční linky. Tak já přidám k panu Boleslavovi, to bylo trošku lehtivé, pravda, už je po půlnoci, tak se nad nám to Rada pro rozhlasové vysílání promine. Samozřejmě, kdyby to bylo někde, pane Boleslave, jako mezi kamarády nebo přáteli, tak jasně, ale přece jenom do rozhlasu, ale říkám, je po půlnoci, dobře. Tak paní Iveta, zdravím paní Janičko, vás i Nespavce, o dobré náladě sousta propovídek, spousta propovídek, s dobrou náladou jde všechno líp, veselá mysl, půl zdraví a tak dále. Já sice nejsem škarohlíd, ale jsem spíš vážnější povahy, i když legraci mám ráda. Zdrojem mé dobré nálady jsou většinou děti. Jejich občasné výroky jsou k popukání. Nedávno si dcera stěžovala svému 2letému synovi, že má nemocné uši, že špatně slyší. Malý se zamyslel a rychle došel k závěru. Máš ho rozbitý. Vzal mámu za ruku a vedl ji ke mně se slovy: pojď, babička opraví. Je zvyklý, že ho máma posílá, abych mu spravila díry na gatích. Nebo při návštěvě v zoo se rozčílil na čápa. Čápe, tak už leď pro tu holčičku. Teta se nemůže dočkat a ty si tady lebedíš. Cestou domů se ho táta ptal, kdo jezdí po kolejích. Třeba tramvaj, zněla odpověď. Nebo, opáčil otec, druhá tramvaj, odpověděl s naprostou samozřejmostí. Na jaře při prořezávání stromů měli kluci sbírat větvičky. Jeden sbíral a když viděl, že se brácha ulejvá, napomenul ho: brácha, sbírej, až budeš ženatej, tak ti to žena dělat nebude. Podotýkám, že jim bylo necelých 5 let. Řekněte, není u nás o zábavu postaráno? Hezké léto, napsala Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si povídáme o tom, co nebo kdo vás poslední době nejvíce rozveselil. A dovolala se nositelka jména, která slavila svátek, musím říct, už včera, paní Zdeňka, kterou srdečně zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No a dokonce děkuji i Českému rozhlasu Brno, který mě vždycky přeje k svátku k jejich narozeninám. Tak teď to bylo k svátku. Včera jsem poslouchala. Ano. Já jsem takový odpočinkový den a poslouchala jsem Český rozhlas.
0: Tak to je dobře, paní Zdeňko.
1: Bylo to moc hezký.
0: To určitě.
1: A jinak teda mě všichni tady přáli. A nejlepší jsou, když přejou ty nejmenší, to jsou ty pravnučky, 4 a 6 roků, tak to je nejkrásnější. A byli tady a takže vždycky se zasmějeme a vždycky mě aj pořádně radí ta 4letá.
0: Ano.
1: Říká, uvař mamince kávu. Protože ona vždycky řekne, já jdu jenom na kávu, mě vnučka řekne. A tak ona už předem, anebo předem řekne, protože ona vždycky vnučka řekne, máme tě moc rádi. A tak on odchází a říká, už předem, máme tě moc rádi.
0: Všechno, že on si pamatuje, vnučka, pravnučka, ano.
1: Ano, jo, jo, ale ta, já si pamatuju ještě dcera, která má teď 57 roku, která měla 3,5 roku a narodila se mě druhá dcera, a takže jsem přijela z porodnice, že, s balíčkem, a ona, byla jsem jí vzácná, protože jsem pár dní byla pryč,
0: ano, ano.
1: Tak pořád u mě stála, tak se dívala a všechno, říkám, tak teďka ji vykoupeme, hned rozlila vaničku, teda to bylo hned, a hned, a mám teď se najít, tak ona tak u mě tak stála a teď dívala, tak já jsem ho nakojila a ona se teď podívá, jsem tam povídala, a jak tady to zpeš?
0: To je co, že jo?
1: Takže to jsou takové vzpomínky, ale jinak já jsem byla v lázni teďka 4 týdny v Poděbradech, takže se nezábavy tam měla hodně. A teda léčení dobrý, ale i té zábavy. Byla tam Alena Antalová, která brněnská herečka, tam byla tak bezvadná, že to David Prachař, a no tež Rybová, takže jsem tady toto všechno zažila s ním a takže jsme se tak pobavila a byla tam celý květen jsem tam byla, takže to bylo takový příjemný, ten květen byl příjemný, teploučko a takže to jsou takové vzpomínky a zábavné. A jo, a teď jsem, co jsem si zasmála v televizi, tak Karel Šíp, tam měl Pavlinu Filipovskou. Ale to jsem se to tak nasmála. Ona ho nepustila ke slovu. Teď viděl, že je to dcera takového významného herce, že?
0: Ano.
1: No. Ale jak ona to uměla s ním, že on byl úplně vedle. Takže to bylo, když se má, on je, Karel Šíp si dovede dělat srandu i ze sebe teda.
0: To je pravda.
1: Srandu si dělá. No. A tak on tam měl, no, jsou to takový, když tam má takový významný herce, no. Takže to bylo, to jsem se zasmála, opravdu. Já nemám ráda takový ty sami vraždy a vyšetřování. A tak to já se nedívám. A tak já mám ráda zábavný a potom soutěže. Tak to taky. Ondřej Sokol, ten je ohromný, taky to je taky.
0: A hodně se tam člověk dozví, přesně tak.
1: Ano, ano, ještě si to zopakuje všechno, ale on je tak dobrý, tak bezvadný, že, ten Ondřej Sokol, teda. Akorát se mě nelíbí, že zrovna v takových detektivkách, to už se mě tam nelíbí. Ale tady v těch soutěžích, takže ono v té televizi se najde, jo, někdy, no, ale nemám ráda takový ty vraždy a takový teda.
0: Je toho moc, je toho moc.
1: Ano,
0: je to
1: ano.
0: Pravda, paní Zdenko.
1: Akorát teď se dívám, když byl Buldo z Poděbrad, protože jsem zažila a je to úplně všechno, jak se tam prošla všechno.
0: Poděbrady, že jo, ano.
1: Poděbrady jsou krásný, teda můžu říct, že teda je, všechno jsou krásný, lázně jsou všechny. A to jsme ty Luhačovice, všechny jsou krásný lázně, ale ty, nebo Karlovy Vary, já vám říkám, Karlovy Vary, já říkám, to je takový město, když to ty Poděbrady, to je příroda. To je tam tak nádherný a byly tam soutěže mezinárodní v chůzi, takže jsem tam měla tolik zábavy. Jo, takže to jsem si, první se mě nechtělo tam jet, protože já furt Hodonín, to je tady moje. Jezdím, ale
0: Že
1: to
0: to
1: jsem
0: bylo
1: musela
0: jako
1: jet.
0: daleko, že jo, ale přece
1: No,
0: jenom, když je
1: ale
0: tam člověk
1: jo,
0: měsíc stráví, tak je to
1: ale
0: hezké.
1: naši mě zavezli a zase pro mě přijeli, takže to bylo dobrý. Takže jsem si teda užila takové a vůbec těch umělců z té
0: Tak to je
1: Prahy a
0: dobře. Moc
1: Brna.
0: děkuju, paní Zdeno. Děkuju i vám za
1: A
0: příspěvek a
1: já z vás
0: zdravím do
1: děkuji za
0: Brna.
1: písničky.
0: Děkuju, já děkuju.
1: Vydávejte jich víc trošku.
0: Kdyby to tak šlo. Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdy se naposledy pobavila paní Marie z Vysočiny, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Marie.
1: Já vám řeknu, já jsem takový tvor a vždycky mám do sebe tak štěstí, že se sejdu zase, mám přátelé, když jsou taky veselý. A i ve škole, jak jsem byla takový, jak se říká, že člověk je smějo. Když jsem se začala smát, tak potom jsem nemohla ani přestat. Znáte to někdy?
0: Ano, ano. A za břicho se popadáme, no, jak se říká.
1: Ano. Toho by bylo hodně. Ale vzpomněla jsem si na to, jak moje sestřenice, když měla malého klučíka, kterému byly asi 4 roky, tak se nějak ptali, jak se dostal na svět, nebo tak ona mu říkala, že ho porodila a ukazovala mu, ona byla po operaci srdce, tak, že ono takhle, říkala mu, že ono sedla pod srdcem taky, ano, jak se to říká?
0: Ano, ano.
1: No a ukazovala mu do sela snad nějaký jizvu, já už nevím, jak to bylo, a tak on být tak soucitně byl k ní takovej jako hodnější, ale
0: ano,
1: jenom chvíli. Ale pak se stalo to, to mi vyprával její maminka, babička, teda toho kluka, se na něj zlobila a šla na něj s metličkou a on jí povídal, co mě biješ, když mě neporodila, bij si dědečka, když si porodila dědečka.
0: To je, na co nepřijdou děti, že jo?
1: A tak to jako, na to kolikrát vzpomenem, když takhle se sejdem a je to takový dost legrační dědeček.
0: Ano,
1: porozený babičkou.
0: Babičkou, ano. No,
1: ale tak je moc věcí takových hezkých. Má se člověk víc smát, než mračit.
0: Je to pravda.
1: Od každý má jinou povahu.
0: Je to pravda. Prostě se smíchem je to lepší, no. Stejně se nepomůžeme, i když se mračíme, že jo. Prostě tak to je.
1: No, pochopitelný, no. No, ale já teda opravdu řeknu to, že jsem měla štěstí na takový kamarádky, spolužačky, kdy jsme byli, no až to jsme byli i káraný. Znáte to, jak se člověk ale nikdy rozesně, a my jsme tak rozesně smáli třeba celou třídu. Protože, a to říkala maminka, smích je nakažlivý. Tak jako, no, ale tak je to dobře, když se člověk trošičku směje. Ono je toho smutného kolem nás dost, tak
0: přesně
1: je
0: tak.
1: Lepší, když se smějeme. Tak jo.
0: Moc krát děkuju, paní Marie, a zdravím na Vysočinu. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to už tento čtvrtek 25. června, kdy mě bude zajímat nebo budou zajímat vaše zážitky z prázdnin. Jestli si vzpomenete na některý z nich, který se vám nikdy nevymaže z paměti. Co pěkného jste zažili o prázdninách? Kde, kdy a s kým to bylo? Možná máte prázdninových zážitků více. Tak budu stát o to, abyste se s námi o ně podělili. Dnes už se na vás těší kolegyně Jarka Barboříková ze zlínské redakce a Jarku bude zajímat vzpomínka na letní tábory. Jestli jste jezdili na ně jako děti, nebo jste je objevili až později třeba jako lektoři. Byly pro vás tábory zdrojem nezapomenutelných zážitků a přátelství? Rádi bychom slyšeli vaše příběhy a vzpomínky, píše Jarka. Co vás na táborech nejvíce bavilo? Byly to hry a soutěže, noční bojovky, táboráky s kytarou nebo snad dobrodružné výlety do přírody? Tak já si vzpomínám na jeden, kdy jsem byla jako 14letá na výměnném táboře v Německu a tam vlastně začaly moje umělecké sklony. Protože jsem tam za Českou republiku vlastně sehrála celý ansábl divadelní, zpívací, tančící, zkrátka dobře.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Z rozhlasových Verneovek jsem tu v Divadle pro vaše uši vybíral. No, už je to pěkně dávno. A na vaše prosby, abych v tom zase někdy pokračoval, dojde právě dnes. A jak už to ve Verneovkách bývá, budou to především příběhy mezi nebem a zemí. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jedno budou mít ty dnešní kousky z archivu v našem Divadle pro vaše uši společné. Všechny ty slavné Verneovy literární příběhy pro rozhlas adaptoval novinář a spisovatel Ondřej Neff. Společně s ním otevřeme tři příběhy plné napětí a dobrodružství s tím, že budu věřit nebo doufat, že vás tak říkajíc chytnou a třeba si je pak najdete doma v úplnosti nebo někde jinde v knihovně. Začínáme s Honbou za meteorem. Kdo všechno chce získat to doslova zlaté vesmírné vejce padající k zemi?
2: Tak nejprve. Jméno?
3: Jmenuji se Dean Forsyth.
2: Stáří?
3: 45 let.
2: Odkud?
3: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Alžbětině ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem. Pan Dean Forsyth platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel, nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
5: Jmenuji se Sidney Huddleston.
4: Stáří?
5: 47 let.
4: Odkud?
5: Občan města Watson, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin, 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso. Jak pan Dean Forsyth, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
3: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám vám odaný Dean Forsyth.
4: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
5: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
4: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsyth.
3: Abych jím pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil...
4: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před 100 lety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsythe, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
6: Podvodníku!
7: Ignorante!
6: Šarlatáne!
7: Zloději meteorů!
6: Lupiči astronomických objevů!
7: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
6: Han po veškerého hvězdářství!
7: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl za slovo hvězdář!
6: Před vámi by týž v hrůze odporu utekl!
4: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsythe a Sidney Huddleston. Jak patrno z části dochované korespondence. V těchto dnech však ještě nikdo netušil, že všechny tyto mrzutosti jsou jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co mělo přijít. Novou kapitolu v dramatu oznámil článek ve francouzském listu La Presse, který reagoval na zprávu hvězdářské observatoře v Paříži. Pozor! Pařížské hvězdárně podařilo se zjistit, z čeho se meteor skládá. Paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí čar dala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteoru, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité. Jméno?
8: Zephyrin Xirdal.
4: Stáří?
8: Je mi 31 rok.
4: Bytem kde?
8: V Paříži.
4: Kdeže?
8: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce, bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci, ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
9: Zephyrin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecaire, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
4: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Je jím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro něj jednoduché, stručné a výstižné slovo špionáž. Ano, o synovce bankéře Lecaire se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou,
8: Fonograf. Nejstarší zařízení pro záznam zvuku.
4: Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1. Jde zřejmě o nejstarší záznam, jejž agenti špionáže učinili.
10: Vyzařování?
8: Energie! V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie. Zvuk, teplo, elektřina, světlo jsou jejím pouhým projevem. Energie čistá, takřka přepuzená nebo sublimovaná, může existovat jen za mezemi hmotných světů. Obklopuje tyto světy
10: dynamosférou.
4: Ano, slyšeli jste dobře. Zefirin Xirdal, dnes už zapomenutý geniální fyzik, byl první, kdo pronikl do hlubin atomárního světa a díky svému prozření pochopil, jak nesmírné síly se v něm skrývají. A jelikož špioni a policisté nebývají sice geniální, avšak chytří, ano, zvětřili dobře, že pan Zefirin Xirdal je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lekér, jeho strýc. V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
10: Ani jediný
11: strýčku.
10: Ani jediný santým.
11: Ale strýčku. Už jsem řekl. Nedostaneš ani zlámaný groš.
8: Nechci zlámaný groš, strýčku. Potřebuji 3000 franků pro tvoji banku. Je to pakatel, máš přece miliony.
11: Miliony mám, protože zbytečně nerozhazuji ani santimy, ani franky, natož pak 1000 franků.
8: 3000. 3, strýčku, pouhé 3000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
11: Dobrá investice?
8: Ano. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti.
11: Nechci rovnice, chci přístroj. Kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor? Přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě?
8: Samozřejmě. A proč to, strýčku?
11: Protože ten meteor je ze zlata. Je celý zlatý, chápeš?
8: Ale to já vím od jak živa, tedy přesněji řečeno vím to už 3 dny.
11: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků?
8: Ale mýlíš se, strýčku, jeho cena je 5 800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
11: Nechápu, já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
8: Má vina není tak velká, strýčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů, nýbrž pouhý.
10: Dostyte!
4: Škoda, škoda, škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Další společnou rozhlasovou prací obou pánů Ondřeje Nefa a Jiřího Horčičky jako režiséra, respektive všech 3 dohromady společně ještě s Žilem Vernem samozřejmě, byla cesta kolem světa za 80 dní. Odvážné putování pana Philease Foga, takto člena slavného anglického reformního klubu, který se na základě bláznivé sázky, ale to už se nesluší prozrazovat, stejně to asi nejspíš znáte sami, a tak se raději vraťme zpátky na začátek celého příběhu právě mezi členy reformního klubu.
12: Svět je tak velký.
13: Býval velký, milý Sullivane.
12: A co pak se snad zmenšil, milý Fogu?
13: Včera přinesl Morning Chronicle zprávu, že byla zahájena jízda na trati Great Indian Peninsula Railway z Rotalu do Allahabadu.
12: No a to znamená?
13: No to znamená, že je možné celý svět objet za 80 dní, pánové.
12: Ne.
13: Ano. Prosím, počítejte se mnou. Londýn, Suez, 7 dní.
14: 7?
13: Odtud lodi do Bombeje 13 dní.
14: 20?
13: Za 3 dny jste vlakem v Kalkatě.
14: 23?
13: Odtud vás loď dopraví do Hongkongu za 13 dní.
14: 36?
13: 6 dní to trvá do Yokohamy.
14: 42?
13: Přes Pacifik do San Francisca 22 dní.
14: 64?
13: Vlakem do New Yorku 7 dní.
14: 71?
13: A za 9 dní vás loď dopraví zpět do Londýna celkem
14: 80 dní,
13: ano, pánové.
9: Ano, 80 dní, pokud se nepřihodí nic nepředvídaného.
13: Nepředvídaného? Nepředvídaného? Ten pojem neznám, pane policejní řediteli.
9: Nemusíte ho znát, pane Fogu. Zde v hale reformního klubu se v skutku nemůže nic nepředvídatelného stát, ale tam venku na trati...
12: A vy myslíte na trati Great Indian Peninsula Railway?
9: Přesně tak. Oh. Tam se může stát cokoliv.
12: Samozřejmě, pan Foxy neuvědomuje rozdíl mezi teorií a praxí.
13: Naznačujete tím, prosím, že jsem mluvka?
15: Ale pánové, ale pánové...
12: Když si pan Fox myslí, že cesta kolem světa je možná, ať ji vykoná. Můj list Morning Chronicle vsází 20 000 liber na to, že není možná.
13: Dobrá, vykonám ji.
12: Kdy?
13: I hned. Vsázím 20 000 liber, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní nebo dříve, čili za 1920 hodin, čili za 115 200 minut.
12: Ujednáno.
15: Rozmyslete si to ještě, pane Fogu.
13: Pánové, dnes je středa 2. října, ano?
14: Ano.
13: Vjedu v 8 hodin 45 minut douverským vlakem, ano?
14: Ano.
13: To znamená, že pokud se nevrátím do soboty, 21. prosince, do 8 hodin 45 minut večer, sázku jsem prohrál, ano?
14: Ano.
13: A nyní, protože mám ještě dost času, navrhuji...
14: Co?
13: Abychom si zahráli partii whist.

0: Nuže, pane Fogu?
1: Řekl jste něco, paspartu, že?
0: Je 9 hodin večer, čili 21 hodin.
1: Vím.
0: Moje zkušební lhůta vypršela a jelikož jste mi dal výpověď...
1: Pak tedy vystupte.
0: Vlak je v pohybu, pane.
1: Pak tedy nevystupujte. Ostatně podle smlouvy máte strávit 24 zkušebních hodin ve mém domě. Tento vlak, do něhož jsme před 15 minutami nastoupili, nepatří k inventáři mého domu, a dokonce nejsme už ani na území Londýna. Tudíž? Výpověď dostanete až po vypršení zkušební lhůty po návratu do Londýna.

0: Dočetl jsem se v Morning Chronicle, že pan Phileas Fogg proplul na palubě parníku Mongolia suezským průplavem a v tuto dobu dlí v Suezu, kde parník doplňuje zásoby vody a paliv.
1: No ovšem, můj list informuje své čtenáře naprosto přesně.
0: Zatím mu tedy cestovní plán vychází. Nemyslíte, Sullivan?
1: Ale má před sebou ještě dlouhou cestu, Ralfe.
2: Je to bláznivý podnik. Jako policejní úředník jsem ho neměl připustit.
0: Připustit? Jak byste mohl zasahovat do ujednání mezi gentlemany?
2: Slovo gentleman a slovo gentlemana už nemá ten zvuk po tom, co se stalo v anglické bance.
0: Je to stejně zvláštní. Odjezd pana Philease Fogga následoval bezprostředně po loupeži.
1: No ovšem.
0: No, odjel druhého dne, nemýlím-li se.
2: Něco snad naznačujete.
1: Poslyšte, To je zajímavý podnět. Pane policejní řediteli,
2: prosím.
1: Vy jistě máte telegrafické spojení s policejními úřadovnami celého impéria, že?
2: Ano, zajisté.
1: Možná, že byste měl uvážit...
2: Co?
1: Nějaký váš úředník by mohl na pana Fogga dohlédnout. To je asi to, co jsem chtěl říci.
2: Máte snad podezření, že pan Fogg...
1: Ne, neodvažuji se něco takového vůbec vyslovit. Ale spíše jde asi o to, že by váš úředník mohl ověřit, že pan Fogg vykonává cestu kolem světa řádně, tak, jak bylo ujednáno, vlakem a lodí, nikoli jen prstem po mapě.
2: Pan Phileas Fogg je přece gentleman a dal nám své slovo.
1: Ale sám jste řekl, že to slovo už nemá ten zvuk, jaký mívalo. Nuže, pane řediteli?
2: Mám Suezu obratného člověka. Jmenuje se... Jak se jmenuje? Fix.
0: Vy klejete, Stuart?
2: Promiňte, James Fix, to je jméno toho člověka.
3: Jmenuji se Fix.
4: James Fix. Vy jste pan Passepartout, sluha pana Philease Fogga, nemýlím-li se?
3: Ne, sluha ve výpovědi, když dovolíte.
4: Mám to potěšení s vámi společně cestovat. Budeme sdílet lodní palubu až do Bombaje. Už jste si vyřídili formality?
3: Jaké pak?
4: No přece pasové. Musíte mít potvrzení v cestovním pasu.
3: Cestovní pas? Cestovní pas, už vím. To je přece taková ta knížka, kam se dávají razítka a pečeti.
4: Právě.
3: Můj pán má cosi takového, pokud ví.
4: Radím vám tedy, abyste ho vyrušil z jeho siesty a doprovodil ho k britskému konzulovi v Suezu.
3: Takové obtěžování můj pán jistě odmítne. Sám donesu pas ke konzulovi.
4: Což pak pán nikdy neopouští loď?
3: Ani loď, ani vlak a pokud mohu soudit z dosavadní cesty. S nikým se nestýká, nikoho nechce vidět a vůbec bych se nedivil, že ani nechce, aby kdokoliv viděl jeho.
4: Velice zajímavé, velice. Poslyšte, je váš pán muž asi 40letý?
3: Ano.
4: Urostlé postavy?
3: Ano.
4: S nápadnými licousy, které vroubí jeho přísnou tvář?
3: Ano.
4: Má kaštanově hnědé vlasy a na temeni mírně prořídlé.
3: Popisujete ho správně. Vy jste se snad s ním setkal?
4: Ne, nikdy. Jen tak jsem se domníval, tedy nezapomeňte, ke konzulovi s pasem. Naschledanou, ještě se uvidíme. Musím si ještě něco vyřídit na poštovním úřadě. Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Ne, pana Fogga jsem nikdy neviděl. Za to jsem si důkladně zapamatoval popis, uvedený v zatykači na pachatele loupeže v anglické bance. Stuart, policejní ředitel Scotland Yard, Londýn stop. Vaše podezření potvrzeno stop. Zloděje Fogga stopují stop. Zatykač pošlete do Bombaje stop. Podepsán Fix detektiv stop.
3: Jaká nádhera. Tolik hudby, tolik barev, tolik skvostných úborů. Nikdy bych nevěřil, že se Indové dovedou tak radovat.
5: Radovat? Milí příteli, to, co tu vidíte, není nic jiného než pohřeb.
4: zemřel Rádža Bundelkunsky.
3: A ta žena zahalená do závoje?
4: To je bez pochyby vdova.
3: A, vdova po bohatém Rádžovi.
4: Co je?
3: Nesměl bych být Pařížan, abych věřil na upřímnost jejího smutku.
4: Ta žena má mnoho důvodů ke smutku. A ten jeden je nejdůležitější.
3: Ale jaký?
4: Po 10. fanfáře bude upálena, aby mohla na onom světě sloužit svému manželovi. Podívejte, kněží snímají závoj.
3: Je krásná, vidíte. Škoda mladé, krásné ženy. Jiný kraj, jiný mrav. Co je? Tamhle ten pán chce se mnou mluvit. Dovolíte, abych se na chvíli vzdálil? Děkuji. Podívejme, pan Fix je tu také.
5: A slovíčko, příteli.
3: Ano.
5: Je to tady. Právě došel z Londýna zatykač na vašeho pána.
3: No co? Jsem ve výpovědi.
5: Musíte se mnou spolupracovat, jinak se vystavujete nebezpečí, že budete obžalován ze spoluviny.
3: To snad ne.
5: To záleží jenom na vás.
3: Pro mě, za mě. Zatkněte si ho, tu ho máte.
5: A teď to nejde.
3: Proč by ne, jen ho zatkněte, ať už jsem z té šlamastiky venku. To byl taky nápad, opouštět Paříž. Proč to nejde?
5: Po dobu smutečných obřadů koloniální správa nesmí vykonávat své funkce. Ani guvernérův úřad, ani policie, dokud Rádža nebude spobelněn.
3: Rádža a jeho vdova? Podívejte, jak upřeně se na ní pan Fok dívá.
5: Do té doby jsem bezmocný, ale potom spadla klec.
4: Passepartout,
3: prosím, pane.
4: Koliká ta fanfára to byla?
3: Třetí, pane.
4: Připravte pistole, 15 jardů konopného lana, vrhací nože, láhev petroleje a libru, ne, 2 libry dobrého střelného prachu. Tu ženu osvobodíme.
3: Vždyť zmeškáme vlak.
4: Do odjezdu příštího vlaku nám zbývá 12 hodin.
3: Pane, přece nebudete riskovat život kvůli ženě, kterou ani neznáte.
4: Chtěl jste snad říct, nebudeme.
3: A
4: přece byste nechtěl zůstat stranou při tak velkolepém podniku. Vy se též můžete přidat, pane. Pane?
5: Fix je jméno mé. Už jsem se vám 7x představoval, pane Fogu.
4: Ještě nikdy jsem neviděl tak dobře střežený pohřební průvod. Myslel jsem, že alespoň v noci. Jenže tihle brahmíni nespí ani v noci. A navíc Passepartout.
5: Kde se toulá ten roztomilý Pařížan?
4: Vzal nohy na ramena a ztratil se. Tušil jsem, že v něm není nic dobrého. Člověk, který mi dokáže přinést noviny o 2 minuty dříve, je schopen všeho.
5: Mně osobně je té mladé ženy také líto, ale nelze jít čelem proti zdi. A my stojíme proti něčemu, co je mnohokrát horší než zeď. Ozbrojených strážců jsem napočítal na 60. A věřte mi, že tihle členové sekty škrtičů dovedou se svými hedvábnými šňůrami a zakřivenými šavlemi obratně zacházet.
4: Dobrá. Sedma. Vyčkám do poslední chvíle a pokud se nenajde vhodná příležitost, využijí příležitosti nevhodné.
5: Nerozumím vám.
4: Tu mladou ženu zachráním za každou cenu, prosím. Je to moje povinnost jako člena reformního klubu.
5: Jak to myslíte?
4: Znáte snad nějakého člena reformního klubu, který by odmítl zachránit ženu před upálením?
5: Času vám nezbývá. Kněží přistupují k hranici s pochodněmi.
4: Tak tedy, kupředu.
5: Zadržte! Ne, nedělejte to.
4: Puste mě. Jak se opovažujete, já vás...
5: Ne, stát!
4: 9. Co to? Rádža se vstyčil na hranici, vstal z mrtvých. Případ zdánlivé smrti.
6: Na kolena! Padněte na kolena!
4: To je přece Passepartout!
6: Udeřte čelem o zem!
5: Dav ho poslechl, nikdo se nedívá, bere vdovu do náručí.
4: Rychle pomozme mu, Passepartout, tady jsme!
3: Pomozte mi, omdlela, ale teď rychle pryč!

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Už teď slyším ty výtky, proč z těch krásných starých inscenací nenabídnu víc. Ale berte prosím divadlo pro vaše uši jako vzácnou příležitost představit aspoň ty střípky, které si pak najdete jinde ve vysílání. A taky můžete slyšet hlasy herců, kteří to za mikrofonem skutečně uměli. A tyhle nahrávky jsou dnes už vzácným unikátem. Jako například Verneovka Carův kurýr, neboli Michail Strogov v režii Ivana Holečka. To je právě taková ta knížka na dobrou noc, nebo když člověk večer nemůže spát. A možná si při ní vzpomenete i na slavné filmové zpracování. Tak všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy brzy naslyšenou.
2: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
3: My to chápeme, poručíku Strogové.
4: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou.
2: Dopředu nemohu nic slíbit.
4: Napsal bych pár řádek do Paříže.
2: Po službě mile rád, pane Jolivete.
3: A pro mne zprávu do Daily Telegrafu.
2: Lituji, ale to nemohu. Oh,
3: jakým právem?
2: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
5: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
4: Oho, v neděli o 12 000 vyšším. Zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano.
6: Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
3: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
4: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
5: Ale fuj, jak můžete takto uvažovat?
4: Tak dobře.
5: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
4: Dejte to sem. Ale akce připravená. Okamžitě přijeďte do Irkutsku.
5: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete schromážděno 200 mužů.
7: Velkokníže nic netuší. Sangara.
2: Co se tu stalo?
5: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu. Račte pochopit.
4: Patra sapristy! Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
2: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
4: Zpráva tedy byla určena jemu.
3: Ticho, buďte hlubče.
4: Já hlubec? Co pak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
2: O jaké informaci mluvíte?
4: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
2: Sangara.
3: Vy znáte to jméno?
2: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s tlupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
3: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
2: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo.
8: Vždyť irkutský velkokníže
7: je carův bratr.

0: Ano. Musíme jednat. Neprodleně. Jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčilo dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra?
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku?
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kysova.
1: Kdyby veličenstvo dovolilo.
0: Máte námitky, poručíku Strogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: Jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kysov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům. A vy mne pověříte jejich stíhání.
0: Originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkoknížeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka. No ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkoknížeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám, vaše veličenstvo.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové, jací si cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nuže?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Ukrutná dálka.
2: Jídlo a koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
2: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
2: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
2: Dobrá, kupčíku, zde máš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
2: Cože?
1: Ne, nebíte ho, pane.
2: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rybáku?
1: Už je přepřahají vysoko prevoschoditelstvo a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
2: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
0: Ano, pane.
2: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
1: Koně jsou připraveni.
2: A čerta by tě vzal, spěchám.
1: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!
3: Poroučíte, pane?
1: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanove. Je to šikovné děvče.
0: Tvoje služebná?
1: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
0: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
0: Poslyš, jak ti říkají?
3: Naďa Fedorova, pane.
0: A odkud pocházíš?
3: Z Irkutsku, pane.
0: Nechtěla bys někdy znovu vidět svoje rodné město?
3: A jak?
0: Jedu do Irkutska. Kdybys chtěla.
1: Počkejte, to je moje služka.
0: Vidíš tohle?
1: To je carova pečeť.
0: Víš, co to znamená?
1: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo. Naďo, zbal si věci.
0: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
1: Spíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.

0: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
1: A proč si to myslíte, Blaunte?
0: A rád vysvětlím, Jolivete. Projeli jsme Vladimírem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
1: Překročili Ural a přes Jekaterinburg jsme se dostali do Omaku.
0: Až jsme se dostali do jakési díry.
1: Kolivan se to tu jmenuje.
0: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
1: S redakcí deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost, ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
0: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?
2: Pánové jsou cizinci?
3: Proč tě to tolik zajímá?
4: Mluvte s ním zdvořileji.
3: Proč mám s telegrafistou mluvit zdvořile? Toho určitě potřebovat nebudu.
4: Jděte. Ano, my jsme cizinci.
2: To jsem věru rád. Už dlouho toužím potom, aby moji stanici navštívili cizinci.
1: A proč to?
2: No, protože z Kolivanu bude spíš telegrafovat cizinec, než obyvatel Kolivanu.
0: Logika uvažování toho člověka je úžasná.
1: Jak dlouho ta vaše touha trvá?
2: Právě tak dlouho jako tahle stanice. Už 14 let, pane.
0: Kolik telegramů si, teda jste odtud vyslal?
2: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
0: Těší mě Blount. Stop.
1: Mohl byste mít tu čest a podat 15. telegram v dějinách této stanice?
2: Budu šťasten, pane.
3: Co chcete telegrafovat, prosím vás?
1: Hned uslyšíte, milý kolego. Adresa? Redakce deníku Le Matin, Paříž, Francie. Dnešní datum. Máte to?
2: Ano, pane.
1: Dobrá. Následuje text. Setník carské gardy... Michal Strogov, bez pochyby poslaný panovníkem se zvláštním úkolem do Zauralí.
2: Zauralí.
1: Upadl nedaleko městečka Kolivanu do rukou tlupě lupičů.
3: Jak to víte u čerta?
1: Díval jsem se z okna, příteli.
5: Oh, na mou věru, blíží se sem skupina jezdců, vypadají velmi, velmi nevlídně a v jejich středu, no ovšem, je to Strogov. A spolu s ním jakási dívka.
1: Slyšel jste pana Blaunta? Jeho poutavé vyprávění též připojte do mého telegramu.
2: Jak si chcete, prosím. Lituji, pane, ale dál už nemůžete diktovat.
3: Proč to?
2: Protože bandité utrhli dráty. Poroučím se, pánové. No tohle... No tak pane!
6: Smysl, páku, dokud je čas. Musím zatrasit dveře.
7: Pane poručíku!
6: Jsem kapitánem.
7: Ne.
8: Jsem Nikolaj Korpanov, prostý kupec z Rostova. Za žádnou cenu mě nesmíte prozradit, nařizuju vám to. Ne, prosím vás o to.
0: A když vás prozradím?
8: Ogarev mě nechá popravit.
0: No, to by bylo zajímavé líčení pro Daily Telegraph.
1: Ne, jenže když pana Strogova neprozradíme, on odhalí spiknutí v Irkutsku, dopadne Sangaru a Ogareva. A to bude mnohem zajímavější líčení, než obyčejná poprava.
8: Ale pánové, napadlo vás, co udělá Ogarev s vámi, až se vás zmocní?
3: Co pak by s námi mohl udělat?
8: A proč? No vždyť přece vaší zásluhou se dostal do žaláře.
0: Ale proč by měl mít něco proti nám osobně?
3: Ano.
0: Vždyť my jsme nejednali sami za sebe.
3: Ano.
0: Já jednal za redakci listu Daily Telegraph a tady kolega Jolivet.
1: Za svou redakci deník Le Matin Paříž. To jistě každý pochopí.
9: Výborně. Tři ptáčci v jedné kleci. Nezbývá, než zmáčknout.
10: A můžu vás ujistit, že dokážu mačkat, jak se patří silně.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý.